Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Vítejte, vážení přátelé nepopulární hudby. Vítejte v našem folkovém baru. Co vám mohu nabídnout? Namíchat pivo, kávu, víno či něco ostřejšího nebo vše dohromady? Víte o tom, že sociologové a psychologové spatřují přímou souvislost mezi úpadkem společenského dění a snižující se návštěvností venkovských hospod a maloměstských kaváren? Za důsledky pak můžeme označit i rozpolcenost společnosti a následné vyhrocené výlevy negativních emocí na sociálních sítích, a to i mezi přáteli a blízkými. Tam totiž napíšete i věci, které byste v hospodě sousedovi neřekli. Ano, většinou proto, že byste logicky mohli hned dostat po čuně. Jenže naopak jakýkoliv spor lze v hospodě vyřešit zaplacením rundy a následným společným prožitkem. Jo, jsme dobrý, pojej, co jsme dnes zvládli vypít. Tak ne, že bych chtěl nabádat k větší návštěvnosti hospudek a pajzlů, to bych si na vlnách seriózního Českého rozhlasu nikdy nedovolil, ale v duchu zdravých národních tradic vás prostě dnes zvu na drink. Servírovat vám budou folkaři, a to obvykle mívá hlubší sdělení. Hezký poslech hospodských folkových polazení vám od barového mikrofonu přeje Vítěz Roníček.

z kyjovský hospody zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaný, tak jsem přidal

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen

žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každý kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme.

Nedvědova kijovská hospoda a Leichtovo solo na Lejve je přesně z rodu písní, které se do dnešního výběru písniček o hospodách a hospodských filozofiích hodí. Říkám to trochu vznešeně, protože mi přijde hloupé říci, že budeme hrát o pití, nebo nejdej bože o chlastu. Ve folkovém světě totiž kolikrát k podumání nad životem nepotřebujete ani existující hospodu. Nejgeniálnější song v tomto směru servíruje Slávek Janoušek se svou legendární imaginární orlicko-ústeckou hospodou u Frimlů, ve které prý kdysi čepoval jistý pan Dítě, který Hrabalovi vyprávěl o tom, jak obsluhoval anglického krále. To jste nevěděli, co?

moc o sobě nevíme. Jen to, že z mnohých plánů jsme slevili, že je pár věcí, za které se stydíme. Každý na někoho něco ví, jak jsme se změnili, změnili, změnili. Rozhlídnu se po měsíci,

hospoda rovná se svoboda. Pokud patříte k těm, kdo se umí proposlouchat halekacím svérázným zpěvem Václava Koupka, nepochybně jste se dobrali k tomu, že Vašek patří k nesmírně moudrým písničkářům. Pravda ale, ne každý to dá na první poslech. Mnohem stravitelnější, poetičtější a jemnější popis hospodské atmosféry a nevysvětlitelných hospodských jevů nám přináší jiný velikán našeho žánru, mistr Karel Plíhal ve své hospodské.

hospodským ubruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

se malíř stává snílkem. Na zahradu přistál talíř a marťan s tykadýlkem. Strká nosík do hlíny, on pozoruje broučka. Odpusťme to malíři, že mládí hltal součka.

Opravdu má nezapomenutelný countryman, kreslíř a zpívající majitel snad všech logopedických vad, Honza vyčítal. Nejsmutnější hospoda je ta bez piva. V souvislosti s Honzou vyčítalem si však vybavují jiný song, ve kterém vcelku dost s přestihem nastínil řešení současné situace ohledně celosvětového nárůstu cen za pohonné hmoty. Vždycky jsem si říkal, když jsme jako kluci tuhle píseň hulákali, že vlastnit Jeep jezdící na pivo asi není ekonomicky výhodné. Ale v současné době by to stálo za zvážení.

No jo, opustili jsme pivní planiny a přesedlali na ušlechtilejší nápoj, tedy alespoň podle názoru druhé poloviny rozdělené společnosti. Víno nebo pivo? Má lady je víno, Žalmanová jasno. V Žalmanových písních bychom toho našli o vínu fůru. Ale pozor, nesmí se to přehnat, jinak je výsledkem těžké ráno, tak nádherně popsané v gospelu Krise Christophers na Why My Lord, který Žalman mistrovsky otextoval. Tu píseň jsem ale také zcela pochopil až po vlastním intenzivním nočním prožitku s laciným vínem, kdy se ráno dovoláváte Boha. Což je i oslý můstek pro slavnou Samsonovu píseň, která přijde potom.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

O vínu pravda folkaři zpívají často. Možná častěji než o pivu. No, nejsem odborníkem, ale zřejmě to souvisí s tím pověstným hledáním pravdy na dně sklenky. Někdy vám ale utkví v paměti i konkrétní název značky. Třeba to slavné Chateau de Pape z tučného báječné ženské, nebo recept na šťastné manželství, ale třeba i drobná poznámka, pár kapek Chardonnay, ať se zacelí rány. Tak to zpívají hanačtí Madalen. To mi utkvilo v paměti, všimněte si, krásně zaspívané slovo Chardonnay ve třetí sloce. To je nádherný moment, zpívačka evidentně ví, o čem zpívá. A k tomu přidám báječné rosé brněnského přístavu. I jak by smet. Jak to fantasticky rezonuje. Hlas, melodie a k tomu značka vína a krásné zpěvačky.

Čím více pouštím uzdu danému dnešnímu tématu folkových pohlazení, tedy hospodským songům a servírovaným nápojům s tím související, zjišťuji, že se do jednoho pořadu rozhodně nevejdeme. Ale musíme i přitvrdit, samozřejmě. Samostatnou kapitolovou je v tomto směru whisky, nejlépe Kocmanův plnej džbán whisky, děsivá představa, nebo hobousácké kopání do bedny od whisky a dalo by se pustit vlastně ledacos. Sáhnu do méně známější škatulky. Naprosto krásnou a ušlechtinou češtinou zpívané řeky plné whisky, moravské bluzy.

0: tak to je vše.
1: Ano, tak to končí, když to přeženete. Michal Braxatoris a píseň Kocovina, kterou se nesmazatelně zapsal do dějin českého folku. Úžasné dílo, hlavně to houslové solo. Ale víte o tom, že v hospodě a nálevně si můžete objednat i na alko z dnešního sezení na podpůrné skupině. Ahoj, jmenuji se Vítě, dělám rozhlasový pořad o folkové hudbě a mám problém s pitím kafe. Ano, i tento božský nápoj je v dnešní nabídce. Bez kafe bych nefungoval. Překračují často všechny doporučené dávky, včetně těch nedoporučených. A pamatuji doby, kdy se říkalo, že pití kafe je zdravé, škodlivé, život prodlužující, život zkracující, zhepiňující, deprese působící, nezbytné, zbytné, rakovinu působící, rakovinu léčící, Alzheimera potlačující a teď už nevím, co všechno ještě. Pokud ke kávě přidáme lívance, nejenže je ráno kompletní, ale je krásné natolik, že to vstávání obvykle zvládne i stárnoucí muž s mentalitou mimina po probuzení. Marian tedy na závěr dnešních folkových pohlazení. Mějte se hezky, na světě je krásně, ať už pijete cokoliv. Za týden u folkových pohlazení se bude těšit Vítě Troníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
2: Dobrý den, ahoj.
1: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
2: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
1: A co se ti stalo?
2: No hned to, já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
1: Už ti ho dali.
2: Už ti ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí, až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buď je Boudánojou na 113 let.
1: Ať ješ.
0: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlesky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých
2: vůbec? Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitaminů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na železo,
2: že to bych těžko mohl kousat, tak to musím dát v
1: tabletce. Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: No, tak očkování, no.
2: No.
1: Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného ti tam neláká?
2: No, na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě... Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxféry a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně... cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikde zůstat na přespání třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace? Nebo
2: ne, to ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi. To bylo vždycky krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii.
2: Kde... Z Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říká, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říkala, vy se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršilou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
4: Tak jo, tak to oslavíme společně.
3: Ať vám to vydrží.
5: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
3: Dobře, děkujeme.
5: Tak jo, děkuji.
3: My taky.
4: Naschledanou.
3: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, František z Lipcha.
3: Ano,
4: ano, zdravíme.
6: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju.
3: Tak musíte.
4: To bude mejdan jak blázen.
6: To teda jo, to mě bude 110 let.
3: No.
6: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
4: Dobře.
6: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
3: Dobře, pozdravujte Jardu, děkujeme
4: moc. Díky,
3: kdo se ozve teď?
4: Dobrý den.
7: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
3: Dobře, děkujeme za to.
7: Hezký den.
4: Zdravíme
3: taky do Podkrkonoší.
4: Podkrkonoší, jak
3: rozhodnu
4: říká
3: to.
4: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
3: Kdo myslí, že to vyhrál?
4: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
3: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
8: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
9: no, prosím
8: se sestřenicí tchýně.
9: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
8: A ona... Kluci si mysleli, že jejich babička je Heger.
9: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla ani vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
8: Já jsem tam jel se podívat na bývalou.
9: Tak jsem tam přijel a říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup, provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek, a jakkoliv tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava, ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svojí oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal. Tak jsem se lehce opřel o ten plůtek. Naskočil jsem, dopadl jsem, plůtek mezi mýma nohama. Moje nohy 20 cm nad zemí, beznadějně se komíhají. Tchán s tchýní stáli na zápraží.
8: Tchánožky byla sounožka.
9: Tchán s tchýní stáli na zápraží a dívali se, jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou. Pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala? Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý tchán, jo, takže věděl, to taky mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten plůtek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes plůtek už si asi neskočíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na tchýni. Vzpomínáš na tchýni v dobré?
10: Tak jako na různé tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní tchýni.
3: A bývá tchýně námětem vyprávění, když si také povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
10: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
3: takže
10: spíš
3: ty štípy
10: jako
3: se zakládají napravdě nebo ne?
10: Já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
3: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chodinky takhle...
10: No možná některý jsou. Jako...
3: V té speciální kategorii ve vtipech hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluvíná, o tchyních.
10: Ano,
3: a je to takhle prostě...
10: Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No.
3: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
10: Tak já mám naštěstí.
3: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
10: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
3: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
10: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
3: vrtaj,
10: sloužili
3: kopou,
10: nějakou...
3: tunelujou. Zahrady. Nějaký... Staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
10: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
3: Co?
10: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti... Jak si, jak je ženský rod? Krtka... Krtek a ona je krtice? Krtice?
3: To já myslím, že je to krtčí samička.
10: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
3: poradí.
10: Ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takovej nepříjemný útvar na obličeji.
3: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dál proti nasadil.
10: Tak já bych zkusil pana Horníčka.
3: Aha,
10: a jeho setkání
3: Mirek
10: s Verichem
3: proti Mirkovi
10: ve Vídni.
3: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře, my vás děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, píšeme díky mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
4: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
5: No, dobrý den, tady u telefonu Franta. Já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme. Ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, děkuju. Píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou, třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
7: Moje rodiče byli taky ochotnici. Jako pechoví rodiče, jako
8: moji rodiče. Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především v Třebíči naší rodné a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zase dali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
7: Jiří Pecha.
8: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče,
7: je
8: z Boroviny, že jo.
7: No tak to je součást Třebiče.
8: Je to, na no, samozřejmě.
7: Ona Navrátil.
8: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschweiger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
7: já mám takovou teorii na to, proč jste tam šikovný na divadlo.
8: Já to
7: tam byla
8: znám,
7: taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující nebo někdo po něm řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně. Odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělali z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
8: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
7: No, ale počkej, ale řekni, možná jste nesežili.
8: Nedošínskou.
7: Možná ne, možná jenom nějakého neznámého režiséra.
8: Ale není to pravda.
7: Není
8: to samozřejmě, že tam nikdo nikoho nežere, tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
7: Lidi je
8: jako
7: takhle.
8: Žerou, rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
7: A
8: jako
7: to mě Peca říkal.
8: Mimochodem, teda ta Nedošínská. To Nedošínská, teď mě to jenom tak napadlo. Ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se. Tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo? Víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí. A těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
1: Humoriáda. Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
2: No, kdysi dávno na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem a tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli. Měl jsem pěnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říká, ty máš pod čepicí vrabce. A já jsem měl říct ne a sundat to, tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat.
2: Tak jsem říkal, no co? Říkaj, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
2: Nezapomenutelné.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
2: Ne, to už

0: jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
0: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnické vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumanna, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě ryzí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonu Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
0: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
0: Teď jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
0: Kompromitující
1: otázka. To je určitě
0: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
2: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
2: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
2: Velký špatný. No, a jo. To je špatný. Ale modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
2: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
0: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Etzler.
0: Miroslav jako Etzler,
1: hlas,
0: ano.
1: Jako
0: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
0: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
0: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
0: 30 let.
1: 30 let.
0: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
2: To je odstuda.
0: Není, ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
2: Ano.
0: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řadě pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriáda pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáček.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžou vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii, a také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
3: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, Jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
2: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo okamžitě. Ve stejný, v tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční...
3: No jo, no tak to
2: bylo... Bylo to hlídané, tenkrát... sváteční, mohl tam jenom někdo?
3: Já si myslím, že to hlídané bylo, a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to
3: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může nás zastoupit, přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se musel nahlásit, ale jinak se musel být
2: pak se to řešilo
3: svěsitelný. Ano.
2: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví a je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B, a právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka, anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Řím Ptáčkem.
2: Dobrý den.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasy pro pokračování.
1: Ano, zdravím. Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Dukavy, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme.
2: Ano, my vás zdravíme.
1: Rozhodnu to, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část, v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá, važme si toho, važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň nedospělého. Zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se pokaždé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to, či ono promluví, nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letušku. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když... Nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů, tah na branku, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, už jenom pár minut.
2: Hele, vejde se tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká: nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká: všecko, úplně všecko. Říká: nástup budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní humoriády i zítra boj o další knížky a další hosta, to bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Obce na Vysočině si na místo vlastní policie najímají bezpečnostní agentury. Jihlava jedná se zubaři o vzniku ordinací v prázdném domě na náměstí. 21-letý Čech zemřel po pádu v Rakouských horách. Dnešek čekáme slunečný s teplotami až 31 stupňů. Vysíláme zprávy. Dobré středeční ráno přeje Karol Pěška. Obce a města na Vysočině bez vlastních strážníků si na udržování veřejného pořádku najímají bezpečnostní agentury. Na Jihlavsku nově jejich služby využívá Brtnice, která se chce zbavit opilců v centru. Nedávno s agenturou spolupracoval kvůli vandalům i Rudíkov na Třebíčsku.
2: Podle bezpartijního starosty Rudíkova Zdeňka Součka trvala spolupráce s agenturou zhruba čtvrt roku. Pachatelé, který poškozoval zařízení obce a také navrtal nádrž osobního auta, se podařilo chytit. Pro menší města a vesnice je spolupráce s bezpečnostními agenturami levnější než zřízení vlastní obecní policie. František Jirků, Český rozhlas.
0: Zubařské ordinace a 3 byty vzniknou v prázdném městském domě na jihovýchodní straně Masarykova náměstí v Jihlavě. Magistrát se pro budovu snaží najít využití skoro 10 let. Podle lidoveckého náměstka primátora Petra Pijáčka. Město jedná s konkrétními zájemci o prostory.
3: Projevili i zájem o to, že by byli ochotní nebo že by pro ně bylo zajímavé ty byty pronajmout si pro zaměstnance, takže obě dvě, ty dvě patra. My jsme pronajeli tomuhle jednomu subjektu, my jsme se dohodli na nějakých termínech, teďka se zpracovává projektová dokumentace a doplnění ke stavebnímu povolení.
0: Klienti cestovních kanceláří mají v případě nevyhovujících podmínek na dovolené nárok na slevu. Týká se to třeba případů, kdy pro ně není místo v hotelu a musí se stěhovat jinam. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové by měli lidé všechny případné problémy řešit právě s cestovní kanceláří, nejlépe s delegátem přímo na místě.
4: Ideálně, pokud klient neprodleně reklamuje záležitost ve chvíli, kdy to zjistí. Pokud cestovní kancelář není schopná ten reklamovaný stav opravit, ubytovat klienta například v jiném pokoji, pak má v takové situaci klient právo na slevu z ceny zájezdu.
0: V Česku neexistují jednotná zákonná pravidla pro slevu ze zájezdu. Většinou se ale cestovní kanceláře a soudy řídí takzvanými frankfurtskými tabulkami, podle kterých je třeba při změně hotelu nárok na slevu až 25%. V Rakousku zemřel 21-letý Čech, podle tamní horské služby zahynul po pádu na hoře Grosses Wiesenbachhorn ve Vysokých Taurách. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec sestoupil v pořádku a po sestupu zavolal záchranáře. Pátrací akci komplikovalo krupobytí, tělo nakonec vyzvedl vrtulník.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Chorvačtí fotbalisté zdolali na mistrovství světa 1-0 Panamu. Ta už tak nemá šanci postoupit ze skupiny, a to i proto, že Anglie i Ghana mají po vzájemné bezgólové remíze 4 body. Portugalsko deklasovalo Uzbekistán 5-0 a dvěma brankami k tomu přispěl Cristiano Ronaldo. 41-letý útočník se tak stal prvním hráčem, který skóroval na 6 světových šampionátech. V těchto chvílích hraje Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Čeští fotbalisté už letěli do Mexika. Zítra ráno od 3 hodin našeho času budou hrát na Aztéckém stadionu proti domácí reprezentaci závěrečný zápas ve skupině.
1: Počasí.
0: V Novém Rychnově je teď 14 stupňů, v Náměšti nad Oslavou nebo Svratouchu 17. Dnešek nás čeká slunečný, bude skoro jasno nebo jasno a teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Provoz je na silnicích Vysočiny klidný a v tuto chvíli i bez nehod. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 5:05, to je aktuální čas a já jsem moc rád, že do nového dne kráčíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Zdravím všechna dobrovolná i nedobrovolná ranní ptáčata a přeji vám všem příjemný a pohodový den. Za chvíli se společně s Petrem Jungmanem podíváme na to, čím se právě dnešek, tedy 24. červen, zapsal do historie. Muzika u toho samozřejmě také nesmí ani dnes po ránu chybět.
6: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
5: No a z té muziky se jako první o slovo hlásí Petr Janda se svou legendární partičkou Olympic. Písnička se jmenuje Okno mé lásky. Také se vám líbí i ve středu po ránu.

0: Písnička Kladivo od Valdemara Matušky doznívá v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina v 5 hodin 13 minut. Dnes je 24. června, to znamená, že už za 5 měsíců tady bude Štědrý den. To nám to utíká, co? Ale teď je před námi středa, 24. červen, také celé léto, prázdniny, takže se máme rozhodně na to těšit. No a čím zajímavým je dnešek zapsán do historie, to ví nejlépe Petr Jungmann. Hned na začátku pochopitelně pogratuluje Honzíkům, kteří mají dnes svátek.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci v roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
0: A ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina je čas a prostor opět na muziku. 5 hodin 16 minut. Od mikrofonu zdraví Joža Kolář z mého počítače, ze kterého pouštíme muziku. Ty časy, kdy jsme hráli z CDček, jsou už dávno pryč. Je to příjemnější na obsluhu, přívětivější pochopitelně. No a tohle, abychom se dostali k jádru pudla, je pochopitelně Madonna. A hned po písnice se společně podíváme na to, jaké počasí nás dneska čeká. Bude hits.

0: 5 hodin 20 minut, čas na to, abychom se podívali na zoubek dnešnímu počasí.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty se na Vysočině nejčastěji pohybují kolem 14 až 16 až 17 stupňů. Dnes nás čeká krásný letní slunečný den se skoro jasnou nebo jasnou oblohou a s teplotami, které vyšplhají na 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Středeční dopolední rozhovor pro vás budeme vysílat přímo z Jihlavské zoologické zahrady. Hostem u mikrofonu bude vedoucí oddělení marketingu Simona Kubičková.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Je všeobecně známým faktem, že milovníci dechovky si dávají dostaveníčko každý den u svých radiopřijímačů v 18 hodin na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, totiž vysíláme pravidelné dechovky pro Vysočinu, nejen k tomu bude i dnes, zítra, pozítří, zkrátka každý den. No ale můžete vyrazit na dechovku i do Jihlavské náměstí, protože v rámci promenádních koncertů právě na Masarykově náměstí v Jihlavě se zítra ve čtvrtek můžete těšit na kapelu z Brtnice, která se jmenuje Vysočanka. Od 16 do 18 hodin vám zdarma budou hrát a rozdávat zábavu. No a my vám taky teď zahrajeme a bude to paráda, stejně jako zítra na náměstí. Karel Zich přichází a Joža Kolář. 5 hodin 25 minut vám všem přeje příjemné a pohodové středeční ráno. Je 24. červen.

0: Chlapci z tehdejší Německé spolkové republiky nám pěkně hrají a zpívají, ale čas je neúprostný, tak Modern Talking musím v tuto chvíli přerušit. Nep, je tady 17:30 a další aktuální zpravodajská relace, kterou má pod palcem Karel Peška.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Česku se bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kdy může být až 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí především na jihu Moravy požáry. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Uchazeči, kteří se hlásili do druhého kola přijímacích zkoušek, už znají výsledky. Do čtyřletých a kratších oborů uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo více než 13 000 uchazečů. To je o 700 méně než loni. Po dvou kolech je tak na střední školu přijatých 98% deváťáků. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY a zveřejnili je i samotné školy. Většina Čechů soudí, že existují případy, kdyby měla být svoboda slova omezená. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Omezení je podle 2/3 dotazovaných přípustné v případě nenávistných projevů kvůli rase, etniku nebo u výzev k násilné změně demokratického systému. Polsko přidá k rozestavěnému plovoucímu terminálu na skapalněný plyn v Gdaňsku ještě druhou jednotku pro zpětné splynování. Oznámil to premiér Donald Tusk. Poláci se tak rozhodli kvůli velkému obchodnímu zájmu. Díky těmto dvěma terminálům v Baltském moři se chtějí stát regionálním uzlem pro dodávky skapalněné suroviny ze Spojených států. Jihlavští fotbalisté dnes budou hrát druhý přátelský zápas v rámci letní přípravy na start druhé ligy. Tentokrát se vydají do Hluku u Uherského Hradiště, kde nastoupí proti prvoligovému týmu první FC Slovácko. Utkání začne v pravé poledne. Ve Velkém Meziříčí je teď 13 stupňů, v Počátkách nebo Dukovanech 15. Dnešek nás čeká slunečný, bude skoro jasno nebo jasno a teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Havlíčkobrodsku je teď problém na hlavní silnici číslo 19 na průtahu obcí Dobrá u Přibyslavy. Havarovala tam dvě osobní auta. Je to nehoda se zraněním, na místě jsou proto i záchranáři. Tak velmi pozor, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: O 17:03 vám přeji hezké ráno. Jak jste slyšeli, v předpovědi počasí čeká nás další horký den a s ním také nutnost, abychom dodržovali pitný režim. A proč není dobré čekat na pocit žízně a jak poznat, že tělu chybí tekutiny? To jsme řešili včerejším dopoledním rozhovoru s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou. Její rady uslyšíte za moment. Ilonu Čákovou právě teď. Hezké ráno. Když

0: svých jednohubkách nás přesvědčoval, že jsou dobré a chutné. Vladimír Mišík v 5 hodin 40 minut. Dobrou chuť k vaší snídani a nezapomeňte na pitný režim. Bude hit. A proč z nás řada podceňuje pitný režim a proč je pro naše děti tělo tak důležitý? Na tyto i další otázky jsme hledali odpovědi v rozhovoru s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou.
1: Měli bychom si asi uvědomit, že naše tělo je více než z poloviny tvořeno právě vodou a bez dostatku tekutin vlastně moc nefungují ty metabolické procesy nebo naše soustředění. Už i mírná dehydratace může snižovat naši energii nebo výkon.
2: Řekněte mi, jak poznáme, že pijeme málo? Existuje vůbec nějaký jasný signál těla?
1: Můžeme být unavenější nebo můžeme trpět bolestmi hlavy. Někdo se hůře třeba soustředí, nemůže si něco furt zapamatovat dokola, jenom prostě málo pije. Někdo může mít nebo má tmavší moč, anebo často se to může i zaměňovat na chutě na sladké.
2: Aha, takže může nedostatek tekutin ovlivňovat právě i tu naši únavu, i to, že prostě rádi sahneme po těch sladkostech.
1: Ano, protože náš mozek může vydat signál k tomu, že máme hlad místo toho, že máme žízeň. On si to prostě ten mozek zamění.
2: No, v tom případě, kolik tekutin bychom měli ideálně denně reálně vypít? Existuje jednoduché pravidlo?
1: Ano, existuje. Doporučila bych zhruba 30 ml na každé naše kilo tělesné hmotnosti. A pokud teď se nám přesně blíží to léto, ty tropické teploty, tak tam se ještě navyšuje ten pitný režim klidně na 40 ml na kilo tělesné hmotnosti. Takže teď si každý může spočítat, kolik by měl za den vypít správně tekutin.
0: Tak doufám, že to máte spočítané a můžeme se věnovat dalšímu tématu. Prázdniny klepou na dveře a my vás na jejich start vezmeme rovnou mezi zvířata. Zamíříme do zoo Jihlava. Jaké novinky tam na vás čekají a proč se tam letos určitě vydat? To řekne vedoucí marketingu Simona Kubičková v rozhovoru s Helou Dvořákovou dnes po 11. hodině. Srovnejme si přesný čas, aktuální čas 5 hodin 42 minut. No a za chvíli se společně podíváme na to, jaké nás dnes ve středu 24. června čeká počasí.

0: Je 6:45, čas tomu, abychom se podívali na zoubek dnešnímu počasí.
1: Počasí.
0: Ta předpověď je naprosto jasná, krátká, stručná a výstižná. Teplo, jasno a 28 až 31 stupňů. Takové budou dnešní nejvyšší teploty, ty odpolední, aktuální. Teď se drží někde kolem 15 až 18 stupňů Celsia. Právě vidím.

0: My Češi jsme národem chatařů a chalupářů. Proč tomu tak je? Já to přesně nevím. Zeptáme se na to v 5 hodin a 48 minut našich makoviček.
1: Makovičky.
2: Proč mají lidé chaty?
3: Jezdíme tam proto, aby jsme měli nějaký domeček a mohli bychom se někde ubytovat, když budeme chtít i na nějakou dovolenou.
4: Aby jsme nemuseli někam jezdit daleko letadlem.
5: Aby jsme si mohli třeba něco zasázet.
6: Třeba si tam spí.
7: Na chatě se spí ve spacácích.
2: A co děláme třeba na takové chatě?
8: Kopáme si s míčem.
7: Ještě si tam můžeme opíkat bůsty.
9: Když tam máš třeba pískoviště, tak si můžeš

0: všecko u chaty lézt.
1: Trhat houby,
2: jahody,
3: parufy.
4: A když tam je vyježděná cestička, tak to můžeme jezdit i na kolech, když někdo má.
5: A ještě můžeme trhat maliny. Makovičky.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbán, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Fanoušci z Vysočiny vyrazili sledovat poslední český zápas ve skupině fotbalového mistrovství. Na obchvatu Pelhřimova se nakonec začne pracovat až na podzim. Ústavní soud rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Dnešek čekáme slunečný s teplotami až 31 stupňů. Vysíláme zprávy, dobré středeční ráno přeje Karol Pěška. Čeští fotbalisté budou hrát závěrečné utkání ve skupině mistrovství světa. Reprezentanti nastoupí zítra ve 3 hodiny ráno na soupeřově domácím stadionu v Mexico City. Jihlavská parta kamarádů se rozhodla fandit přímo tam.
2: Kamarádi přišli s tím, že mají ty lístky, tak my jsme samozřejmě nečekali a hnedka jsme po nich skočili.
3: Teď už je Michal s kamarády v Mexico City. Na zápas se těší i Mexičan Christopher Dice, který žije druhým rokem v Česku.
4: Si myslím, že to bude náročná hra, ale pořád si myslím, že Mexiko vyhraje 3-2.
3: Zápas začíná ve 3 hodiny ráno našeho času. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Začátek stavby obchvatu Pelhřimova se o několik týdnů opozdí. Ředitelství silnic a dálnic původně mluvilo o zahájení ještě v prvním pololetí letošního roku. Teď ale podle svého vyjádření musí dořešit komplikované výkupy pozemků a přeložky inženýrských sítí. Práce ale začnou ještě letos, ujišťuje za ředitelství Petra Drkulová.
5: Zahájení stavby obchvatu Pelhřimova plánujeme na čtvrtý kvartál letošního roku. Přesný termín v tuto chvíli projednáváme se zhotovitelem. Stavba je v plánu na 2 roky a její součástí bude 10 mostních objektů, 2 nadjezdy a 1 mimoúrovňová křižovatka.
1: Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet v pondělí rozhodl, že Pavel součástí české delegace nebude. Rozhodnutí vlády prezident označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
6: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje, podle něj by ale na sebe ústavní činitelé žaloby podávat neměli. Město Sevastopol na Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaila Razvožájeva za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Poloostrov Krym, který byl v roce 2014 připojený k Rusku, je podle agentury AP v poslední době stále častěji terčem ukrajinských dronů. Kyjev se snaží zničit ropnou a plynárenskou infrastrukturu a mosty spojující poloostrov s pevninským Ruskem.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Portugalec Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou v historii, který skóroval na 6 mistrovstvích světa. 41-letý útočník přispěl v Houstonu 2 brankami k výhře Portugalců nad Uzbekistánem 5-0. Ve stejné skupině v mexické Guadalajaře Kolumbie vyhrála nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Anglie remizovala v Bostonu s Ghanou 0-0 a Chorvatsko zdolalo v Torontu Panamu 1-0.
0: Počasí.
1: Ve Velkém Meziříčí je teď 13 stupňů, v Počátkách nebo Dukovanech 15. Dnešek nás čeká slunečný, bude skoro jasno nebo jasno a teploty vystoupí na 18 až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Vysočina.
1: Na Havlíčkobrodsku stále opatrně, na hlavním tahu číslo 19, na průtahu obcí Dobrá u Přibyslavy. Odklízejí tam střed dvou osobních aut, je to nehoda se zraněním. A na D1 zpomalte u Velkého Meziříčí na 143. kilometru ve směru na Brno. Je tam předmět na vozovce, konkrétně běhoun z dodávky. V odstavném pruhu šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Šest hodin, pět minut, to je aktuální čas. Já vás zdravím na Prahu nového dne. Je tady středa, 24. červen, svátek slaví Honzové. Je to druhé nejrozšířenější jméno u nás. Honzu máme víc než 250 tisíc, ještě o něco víc je Jiříků. Každopádně všechno nejlepší k svátku a prima poslech. Čeká nás písnička, která tak nějak odráží to, co nás dneska čeká a nemine, protože bude svítit sluníčko a takové sluneční brejle se mohou hodit. Stejně jako černý brejle.
7: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
9: Nosím černý brejle.

0: Na jaře v roce 1967 naspíval Scott McKenzie svůj největší hit a hned v létě toho roku se stal obrovským hitem a vidíte, hraje se i dnes po mnoha a mnoha letech. 6 hodin 12 minut, vracíme se do současnosti, i do lehké budoucnosti nahlédneme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina, protože dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se ho bude ptát?
1: V Alex a host přivítám zpěvačku Heidi Janku, která mimo jiné představí novou píseň s textem Jana Krůty. Bude to hit? A jak se Heidi těší na léto? Kam vyrazí dobít baterky? A vezme sebou i svého čtyřnohého parťáka knírače Edu? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Život je šatna v kabaretu,

0: tej vecky jedol mnoha generácií. Lenka Filipová a Gie Show v 6 hodin 16 minut ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Brtnická radnice začala využívat hlídky bezpečnostní agentury, které v nepravidelných intervalech do města zajíždějí. Co v Brtnici zajišťují, uslyšíte za moment v reportáži.
1: Počasí.
0: Teď pojďme zkontrolovat oblohu, v těchto chvílích je modrá se sluníčkem a bude to tak po celý dnešní den. Nejvyšší teplota vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Středeční dopolední rozhovor pro vás budeme vysílat přímo z jihlavské zoologické zahrady. Hostem u mikrofonu bude vedoucí oddělení marketingu Simona Kubičková.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: pití alkoholu na veřejnosti nebo znečišťování veřejného prostranství. Na to si dlouhodobě stěžovali lidé v Brtnici na Jihlavsku. Vedení města proto zavedlo vyhlášku, která pití alkoholu v centra města zakazuje. Ani to nepomohlo, protože zřízení městské policie by bylo pro radnici moc drahé, najala bezpečnostní agenturu, která na pořádek pravidelně dohlíží.
1: Brtnické náměstí, všední den po 8 hodině večer. U zítky na nábřeží leží muž.
2: Vyšel jsem ven z prodejny a muž tady ležel.
1: Nad ležícím mužem stojí jeho kamarád Marek.
2: On tady bydlí na chatě. On dneska tady měl přepis.
1: A vy jste třeba volal záchranku nebo něco?
2: No, měl jsem to v plánu, jenže já jsem ho chtěl zkusit zvednout, ale říkám, nebo s tím radši moc hejbat, aby náhodou.
1: Pomoc volá bezpartijní starosta Jan Přibyl.
3: Hejbe se.
4: Ne.
3: Leží.
1: Na místo přijíždí policejní hlídka, která zjišťuje stav ležícího muže.
5: No, tam jste ho dávali vy, nebo tam ještě už ležel? Nám jde o to, jestli se třeba nebouchl do hlavy, jo?
1: Neviděl jsem.
5: Tak, dejte nám do přístroje, jo? Já vám to podržím, jo? Nešlejte na to, dejte to jen do pusy. Ještě.
1: Hlídka nakonec muže odváží na záchytku. Na náměstí v Brtnici platí od letošního ledna zákaz pití alkoholu. Na jeho dodržování dohlíží soukromá bezpečnostní agentura, kterou si město najalo. Hlídku má Lukáš Břehovský, který se soustředí na několik vytipovaných problémových míst.
6: V případě, že někoho potkáme, nějakou závadovou osobu, tak ho slušně vyzveme, tak se upozorníme, že tady nesmí pít, a aby se sebral a odešel. A většinou úplně bez problémů, vždycky ho chce sebrat a odejdu. To, co dneska, tak to zcela výjimečně.
1: Starosta Brtnice předpokládá, že spolupráce s bezpečnostní agenturou bude dohromady trvat zhruba půl roku.
7: Nahlašuje případné porušování vyhlášky, nahlašuje policii, případně i nám máme výstupy z těch jejich návštěv, z těch kontrol.
1: Už dříve si služby bezpečnostní agentury sjednaly i jiné obce na Vysočině. Například Rudíkov na Třebíčsku si ji před necelými dvěma lety najal na 3 měsíce kvůli vandalům. František Jirků, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Přichází 6:30, to je čas pro aktuální ranní zpravodajskou relaci a tu má dnes pod kontrolou Karel Peška, který už je se mnou ve studiu.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Maximální cena nafty dnes klesne, naopak benzín nepatrně podraží. Ministerstvo financí oznámilo, že za litr nafty řidiči zaplatí nejvýš 36 korun 36 haléřů. To je o 18 haléřů méně než včera. Benzín bude stát nejvýš 40 korun 55 haléřů, tedy o pětník víc než včera. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června. Klienti cestovních kanceláří mají nárok na slevu nebo odškodné v případě, že podmínky neodpovídají smlouvě. Pokud lidé cestují bez agentury, musí si kompenzaci vyjednat sami. V případě ubytování Evropské spotřebitelské centrum doporučuje problémy řešit přímo s pronajímatelem. Pokud se vyjednávání nedaří, můžou se turisté obrátit právě na Evropské spotřebitelské centrum. Spoluzakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová zrušila instituci souhlas k používání jména jejího manžela. Českému rozhlasu napsala, že ztratila důvěru k současnému vedení knihovny. Pokud podle Havlové v budoucnu vznikne nová instituce, schopná chránit a rozvíjet odkaz Václava Havla, je připravená jí souhlas s používáním jména ex-prezidenta dát. Evropa čelí vlně veder, která by mohla být historicky dlouhá. Meteorologické výstrahy před extrémně vysokými teplotami platí ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii a Francii. Právě ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření. Rekordní teploty dosahující 42 stupňů hlásili třeba v Bordeaux nebo Rennes na západě země. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu Eiffelovy věže a Louvru. Hokejový útočník Koloráda Martin Nečas poprvé ovládl anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. 27-letý žďárský odchovanec vyhrál před 8-násobným vítězem Davidem Pastrňákem z Bostonu, třetí skončil Tomáš Hertl z Vegas. V Třebíči je právě 14 stupňů, v Humpolci 16, Svratouch hlásí 17. Dnes bude slunečno a horko, očekávejte jasno a teploty v rozmezí od 28 do 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Havlíčkobrodsku stále opatrně na hlavní silnici číslo 19 na průtahu obcí Dobrá u Přibyslavy. Odklízejí tam střed dvou osobních aut, při kterém došlo i ke zranění. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: O 6:30 vám všem přeji příjemné a pohodové středeční ráno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Parta kamarádů z Jihlavy se rozhodla, že nebude poslední zápas skupiny na mistrovství světa ve fotbale sledovat v televizi. Tito fanoušci odletěli české hráče podpořit osobně na Aztécký stadion v Mexiku. Jejich příběh uslyšíte za chvíli v reportáži Petra Koláře a Leon Machálkovou. Den, kdy se vrátila Láska k nám, slyšíte teď.

0: Já budu žít na věky, zpíval Michal Tučný na vlnách Českého rozhlasu Vysočina v 6 hodin 39 minut.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Čechy čeká rozhodující zápas o postup do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. Proti domácímu Mexiku potřebuje národní tým vyhrát. Zápas začíná ve 3 hodiny ráno našeho času. Někteří fanoušci ale nemusí řešit, jestli si dobrovolně přistanou. Třeba parta kluků z Jihlavy vyjela fandit přímo na aztécký stadion v Mexiku.
2: Metej,
3: pojď.
2: A dej mu to, už mu to dej.
4: Ježiši, no to je.
2: Nemohli jsme takhle hrát prostě celou dobu, nemohli. Jako.
5: Kamarádi Adam a Michal sledují ještě v Jihlavě český zápas proti Jihoafrické republice. Závěrečné utkání skupiny už si užijí přímo v tribunách stadionu Mexico City.
6: Kamarádi přišli s tím, že mají ty lístky, tak my jsme samozřejmě nečekali a hnedka jsme po nich skočili, takže...
7: Bylo to spontánní, protože jsme byli na té baráži, kdy vlastně jsme hráli s tím Dánskem a tam jsme byli právě s tím kamarádem a jakmile jsme hnedka postoupili, tak on říká, hele, já prostě ty lístky seženu a poletíme do Mexika a tehdy mi to přišlo jako jenom jako, že si tak jako... V opilecký náladě děláme jako srandu, ale nakonec to jako skutečně vyšlo a to jako to koukám.
6: 35 tisíc, to může na těch 14 dní vyjít.
7: To dáš jenom za letenku a za ubytko.
6: No vlastně jak, já budu dát jenom takos.
5: A jste jenom skalní fanoušci nebo sami hrajete?
6: Tak hraju tady za Rantířov u Jihlavy. Teďka jsme postoupili do první A třídy, takže to je taky velký úspěch a jeden podpořit ty kluky, co to hrajou trochu vejš, no.
5: A jak tatínek reagoval, když se dozvěděl, že syn odlítá do Mexika na zápas?
8: Tatínek to neví.
7: Ale ví.
8: Jsi nápověda. Já si myslím, že to je v pořádku, ať mladí cestují.
5: Zápas nebudou prožívat jen Češi v Mexiku, ale i Mexičané v Česku. Christopher Dietze vyrůstal přímo v Mexico City. Teď žije druhým rokem na Moravě s jihlavskou přítelkyní. Takže zápas pro něj má zajímavou příchuť.
9: I'm still fan of Mexico team.
10: Samozřejmě fandím mexickému týmu, ale budu přát i Čechům. I když jejich výsledky nejsou nejlepší, nicméně Česko má místo v mém srdci, budu jim taky fandit. Mexiko už určitě postoupí, takže nepotřebuje tlačit na výhru. Na druhou stranu hrají doma, musí se předvést, vyhrát. Česko ale to vítězství potřebuje, takže si myslím, že to bude náročná hra, ale pořád si myslím, že Mexiko vyhraje 3-2.
5: Podle Christophera umí Češi fandit stejně hlasitě a urputně jako Mexičané. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.

0: Je 6:45, nejvyšší čas tomu se podívat na to, jaké počasí nás dnes čeká a nemine.
1: Počasí.
0: Dobré ráno přeji Andreje Kvapilové do Českého hydrometeorologického ústavu. Vítejte v našem vysílání.
2: Hezké ráno.
0: To ráno je asi všude jasné a slunečné.
2: Ano, máme většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty se nám pohybují nejčastěji od 18 do 14 stupňů a k tomu nám vané vítr slabý, převážně severních směrů do 15 km za hodinu.
0: Tak tyhle teploty jsou ještě relativně příjemné, ale přes den se asi budou šplhat o něco výš.
2: Ano, ty nejvyšší teploty očekáváme od 28 až do 31 stupňů a očekáváme, že bude skoro jasno nebo jasno, vítr slabý, během nepotom i místy přechodně mírný, severní směru do 20 km za hodinu.
0: No a zítra a v dalších dnech to bude skoro jako přes kopírák to počasí, nebo se pletu?
2: Ano, je to tak. Většinou bude takové převážně jasno a v průběhu dne se nám může vytvořit taková drobná kupovitá oblačnost. Zítra ty nejnižší teploty od 17 do 14 stupňů, ty nejvyšší od 29 do 32 stupňů. Vádnám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, případně severních směrů do 15 km za hodinu. A ten pátek, tam zase nejnižší teploty od 19 do 15 stupňů, ty nejvyšší od 30 do 34 stupňů. K tomu vítr z východních směrů do 15 km za hodinu. No a v sobotu tam ty nejnižší teploty od 20 do 16 stupňů a nejvyšší od 32 do 36 stupňů.
0: No, takže nejenom závěr školního roku, ale i začátek prázdnin bude teplotně velmi nadprůměrný, nebo lehce nadprůměrný rozhodně.
2: Ano, čekají nás vysoké teploty, tak opatrně na sebe.
0: Budeme dávat pozor. Andrea Kvapilová a informace o počasí. Díky za to, pěkný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu poznáte Jana Hofmana, kterému přátelé říkali Jenda. Měl lirickou duši, miloval četbu a dobrodružství. Byl sportovcem a sokolem. Když vypukl zápas o vznik Československa, nabídl vše. Bojoval v zákopech, létal jako válečný pilot, často tváří v tvář smrti. Byl teprve na začátku své cesty.
1: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání se zamyslí nad biblickou legendou o potopě světa. Co když příběh o Noémově arše nebyl pouhou legendou? Co když podobných záplav bylo na Zemi více? Vědci hledají odpovědi na otázky, které lidstvo straší tisíce let. Může se něco tak hrozného přihodit znovu?
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Fédo, řekni fór.
1: To takhle potká koktavý koktavého a už z dálky na něj volá nazdar, dlouho se tě neviděl. Kde jsi byl? No, ahoj, já jsem byl v kurzu plynulé řeči. Tak mi ono mě něco řekni. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech? Ty brňo, to je super. No to je, ale málo kdy se to hodí.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
2: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný čbán, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
4: Se chci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Může se podívat? Něco si nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
8: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
8: Před dovolenou bez cestovní kanceláře by si lidé měli důkladně prověřit ubytování. Pořádek v Vrtnici hlídá bezpečnostní agentura. Cristiano Ronaldo skóroval jako první fotbalista v historii na 6 světových šampionátech. Dnes bude svítit slunce a teploty dosáhnou až 31 stupňů. Hezké středeční ráno. Jsou tu zprávy a Karel Pěška. Při letní dovolené s cestovní kanceláří mají lidé nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu neodpovídají smlouvě. Týká se to například pokoje nebo podmínek v hotelu. V případě, že turisté vyrážejí bez cestovní kanceláře, měli by si ubytování ještě před nákupem prověřit. Podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra se vyplatí sledovat recenze na portálech, které ubytování poskytují.
9: Podívat se i na mapu, kde se konkrétně daný objekt nachází a podívat se třeba na fotky z dané ulice, jestli ta budova skutečně existuje, vypadá tak, jak je prezentována.
8: Jakékoliv problémy by lidé měli řešit přímo s pronajímatelem ubytování, případně zákaznickou podporou daných platform. Pokud například neuspějí při vyjednávání o slevě nebo o náhradním ubytování, může pomoci právě Evropské spotřebitelské centrum. Vrtnice si najala bezpečnostní agenturu, supluje práci strážníků městské policie, kterou Vrtnice nemá. Pracovníci agentury kontrolují hlavně riziková místa v centru města, kde se scházejí lidé a pijí alkohol. Radnice s nimi má dlouhodobý problém a zavedla i vyhlášku zakazující pití alkoholu na veřejnosti. Podle bezpartijního starosty Jana Přibyla budou bezpečnostní hlídky zajíždět do Vrtnice několik měsíců.
10: Zřizovat městskou policii kvůli tomu nechcem, jakmile když se to vrátí do normálu, tak prostě si ty věci případně ohlídáme sami. Jo, není to věc, kterou bychom měli řešit dlouhodobě.
8: Země Vyšegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském Gudelé. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
11: V4 je zpět, prohlásil po jednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
12: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
11: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
13: Tady je budoucnost Evropy, tyhle 4 krajiny.
11: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Maďára slibuje změnu. Z Gdyně Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
8: Cristiano Ronaldo skóroval jako první hráč v historii na 6 světových šampionátech. 2 góly přispěl k vítězství Portugalska nad Uzbekistánem 5-0. Anglie remizovala s Ghanou 0-0, Chorvaté zdolali 1-0 Panamu a ta už tak nemá šanci postoupit ze skupiny. Kolumbie porazila Demokratickou republiku Kongo 1-0. Čeští fotbalisté už jsou v Mexiku. Zítra ráno našeho času nastoupí na Azteckém stadionu proti domácímu Výběru. Postup do vyřazovací fáze mistrovství národnímu týmu nejspíš zajistí jenom výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí vyhlíží výjimečné utkání.
14: Jednoznačně to je největší zápas v mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým turnaji jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
0: Počasí.
8: V Třebíči je právě 14 stupňů, v Humpolci 16, Svratoch hlásí 17, dnes bude slunečno a horko. Očekávejte jasno a teploty v rozmezí od 28 do 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: Nehodu teď hlásí Pelhřimovsko, stala se na hlavním tahu číslo 34 v katastru obce Komorovice. Osobní auto se tam střetlo s dodávkou v jednom jízdním pruhu a jezdí se kyvadlově. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
15: Dáváte si v 7 hodin a 5 minut ranní kávu nebo přímo snídani, tak to vám přeji dobrou chuť. Zdravím vás všechny, speciálně Honzíky, protože jméno Jan dnes vévodí kalendáři. I o tom bude hovořit Petr Jungmann za pár minut v dnešním kalendáriu.
0: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
15: Ale než se podíváme do kalendáře, je tady čas a prostor pro 2 písničky. S tou první přichází kapela No Name, jmenuje se Žili.

0: Slunce zatím ještě nezapadá, spíš vychází a bude více a více hřát. I o tom budeme mluvit v našem vysílání v předpovědi počasí za pár minut. Teď v 7 hodin 11 minut se ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina o slovo hlásí Petr Jungmann a jeho kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci v roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.

0: Stavba pařimovského obchvatu nabírá zpožděním. Zjistil to náš reportér. V těchto dnech se už mělo na nové silnici pracovat, stavební stroje ale ještě na místo minimálně pár týdnů nevyjedou. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď 7 hodin 17,5 minuty se pojďme podívat na oblohu, ta je v těchto chvílích jasná se sluníčkem a bude tomu tak po celý dnešní den. Nejvyšší teploty velmi teplé, 28 až 31 stupňů.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Středeční dopolední rozhovor pro vás budeme vysílat přímo z Jihlavské zoologické zahrady. Hostem u mikrofonu bude vedoucí oddělení marketingu Simona Kubičková.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Hello Dvořákovou. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Už 100 let se hraje fotbal v Batelově a my budeme u jejich velké oslavy. A nebudeme sami. Fotbal z Bateláky si přijede zahrát stará garda pražských Bohemians i s mistrem Dloubáku Antonínem Panenkou. Žonglování, tanec, pantomima nebo akrobacie na běžícím pásu. To všechno předvádí světoznámý soubor Cirkla Putika. A my vám představíme muže, který ho vede. Je totiž z Vysočiny.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková s Josefem Wagnerem dospívali v 7 hodin 22 minut. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Touto dobou se už do země kolem Pelhřimova měly zakusovat první stroje. Začátek výstavby nového silničního obchvatu byl původně plánovaný na červen. Zatím se tam ale nic neděje. Důvody zjišťoval reportér Milan Soldán.
1: Tady na ten Humpolec 15 až 20 tisíc za den. Ráno souvislá kolona v obou směrech. Se jedete.
2: Popisuje mi pan Pavel situaci v Pelhřimově. Stojíme spolu na nejrušnější křižovatce ve městě. Vede tudy silnice číslo 34, tedy hlavní tah mezi Jindřichovým Hradcem, dále Humpolcem, Havlíčkovým Brodem. Všechno by tady měl vyřešit obchvat. Jehož stavba měla původně začít v prvním pololetí letošního roku, tedy do konce června.
1: Tady, když jedete na Hradec, tak máte Myslotin, tam je kus nový silnice, tam to začíná, tak tam to někde bude napojovat a má to jít někde kolem Stráže, jak je Rybník a ke starému Pelhřimovu. No ale jako tam já nevidím, že jo, ani ze silnice, to bych tam člověk musel vít nějakou procházkou se podívat.
2: Já už jsem teď v místě, kde by u onoho zmiňovaného Myslotína mělo být v budoucnu napojení na ten obchvat. Žádné stavební stroje ani náznaky toho, že by tady měla začít nějaká stavba, ale nevidím. Tam má totiž, jak mi vysvětlil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl, zhruba 3měsíční zpoždění.
3: K zahájení stavby potřebujeme ještě dotáhnout poslední složitější případy výkupů potřebných pozemků a samozřejmě i přeložky sítí. I tak ale už před podzimem začneme připravovat staveniště pro archeology a zahájíme skrývky ornice.
2: Nový obchvat bude stát zhruba 1,4 miliardy korun. Jeho součástí je mimo jiné 10 mostů, 2 nadjezdy a 1 mimoúrovňová křižovatka. Z Pelhřimova Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hitničky, které nestárnou.
1: Jsem fajn, máš, co si chtěla s tím, já už víc.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Vlna veder bude v Česku zesilovat. U víkendu může být téměř 40 stupňů, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí především na jihu Moravy požáry. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopálky na zem. Uchazeči, kteří se hlásili do druhého kola přijímacích zkoušek, už znají výsledky. Do čtyřletých a kratších oborů uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo více než 13 000 uchazečů. To je o 700 méně než loni. Po dvou kolech je tak na střední školu přijatých 98% deváťáků. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY a zveřejnili je i samotné školy. Většina Čechů se shoduje, že svoboda slova má být v některých případech omezená. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění. Asi dvě třetiny dotazovaných mezi takové případy zařadili nenávistné projevy kvůli rase a etniku nebo výzvy k násilné změně demokratického systému. Město Sevastopol na Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaila Razvožájeva i se za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Poloostrov Krym, který byl v roce 2014 připojený k Rusku, je podle agentury AP v poslední době stále častěji terčem ukrajinských dronů. Jihlavští fotbalisté dnes nastoupí v přípravě na nadcházející druholigovou sezónu na hřišti Slovácka. Zápas začne ve 12 hodin na hřišti v Hluku u Uherského Hradiště. FC Vysočina bude hrát už bez stopera Víta Beneše, který se rozhodl odejít do Olomouce. Tam bude nastupovat z rezervu a pomáhat trenérům s výchovou mladých hráčů. V Havlíčkově Brodě je právě 16 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo Černovicích 19. Dnes bude slunečno a horko, očekávejte jasno a teploty v rozmezí od 28 do 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Pelhřimovsku na hlavním tahu číslo 34 na úrovni Komorovic se osobní auto střetlo s dodávkou. Jezdí se tam kyvadlově, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: O půl osmé a tři minuty vám přeji příjemné a pohodové středeční ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, budou už za chvíli blesky. Víc nám o nich poví Martin Písařík. Sní.

0: Karlem Gottem jsme chytali své dny. Jaký bude ten dnešní den z ohledu počasí, to si řekneme za pár minut. Teď v 7 hodin 40 minut jdeme za Martinem Písaříkem zjistit, co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 3:45, to je aktuální čas a my se jdeme podívat na oblohu.
1: Počasí.
0: Sluneční brýle, opalovací krémy, v ideálním případě i plavky. To všechno se vám dnes bude hodit, protože nás čeká letní den s teplotami, které vyšplhají na 28 až 31 stupňů Celsia. Tak nezapomeňte dodržovat pitný režim.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vzpomínka na Annu Julii Slováčkovou. Nepopsaná písnička, která dozněla v 7 hodin 49 minut. My Češi jsme prý národem chatařů a chalupářů. Proč to tak je? Co zatím stojí? Zeptáme se Makoviček.
1: Makovičky.
2: Proč mají lidé chaty?
3: Jezdíme tam proto, aby jsme měli nějaký domeček a mohli bychom se někde ubytovat, když budeme chtít jít na nějakou dovolenou.
4: Aby jsme nemuseli někam jezdit daleko letadlem.
5: Aby jsme si mohli třeba něco zasázet.
6: Třeba se tam spí.
7: Na chatě se spí ve spacácích.
2: A co děláme třeba na takové chatě?
8: Kopáme si s míčem.
9: Ještě si tam můžeme opíkat bůsty.
10: Když tam máš třeba pískoviště, tak si

0: blízko uchaty les.
1: Trhat houby.
2: Jahody.
3: Barův.
4: A když tam je vyježděná cestička, tak to můžeme jezdit i na kolech, když někdo má.
5: A ještě můžeme trhat maliny.
6: Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Noční zápas Česka s Mexikem mohou fanoušci sledovat i v některých sportbarech na Vysočině. Stavba pelhřimovského obchvatu začne o čtvrt roku později. 21-letý Čech zemřel po pádu v Rakouských horách. Dnes bude svítit slunce a teploty dosáhnou až 31 stupňů. Hezké středeční ráno, jsou tu zprávy a Karel Pěška. Česká fotbalová reprezentace odehraje závěrečné utkání základní skupiny mistrovství světa proti Mexiku. O důležitý duel, který začne zítra ve 3 hodiny ráno našeho času, nepřijdou ani fanoušci na Vysočině. Některé sportbary totiž počítají i s brzkým ranním provozem.
4: Podpořit český tým mohou fanoušci například ve sportbaru Pahorek v Pelhřimově nebo v restauraci Zimák a v hospodě Kovárna ve Žďáře nad Sázavou. Tam je ale nutná rezervace. Otevření podniku bude záviset na počtu fanoušků. Další restaurace, které předchozí zápasy reprezentace promítaly, ale kvůli nízkému zájmu otevřít neplánují. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: Stavba 6,5 kilometru dlouhého obchvatu Pelhřimova zatím nezačala. Ředitelství silnic a dálnic původně avizovala zahájení prací v prvním pololetí letošního roku. Obchvat má ulevit dopravě v centru města, kudy denně projíždí 15 000 aut. Co stavbu zdrželo, vysvětlil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: K zahájení stavby potřebujeme ještě dotáhnout poslední složitější případy výkupů potřebných pozemků a samozřejmě i přeložky sítí. I tak ale už před podzimem začneme připravovat staveniště pro archeology a zahájíme skrývky ornice.
2: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet v pondělí odhlasoval, že součástí delegace prezident nebude. Podle Pavla by soud měl určit, kdo může o účasti prezidenta na summitech rozhodovat. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, ale není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové si nicméně uvědomuje naléhavost situace.
6: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí podat kompetenční žalobu respektuje, nejde ale podle něj o dobrý krok. Naopak opozice postup prezidenta chápe. V Rakousku zemřel 21-letý Čech. Podle tamní horské služby zahynul po pádu na hoře Grosses Wiesenbach Horn ve Vysokých Taurách. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec se stoupil v pořádku a po sestupu zavolal záchranáře. Pátrací akci komplikovalo krupobytí, tělo nakonec vyzvedl vrtulník.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Anglie remizovali s Ghanou 0-0. Oba týmy mají po dvou zápasech 4 body. Chorvatsko naopak budovalo poprvé na turnaji. Porazilo Panamu 1-0. Na 4 body se dostalo také Portugalsko po výhře 5-0 nad Uzbekistánem. Kolumbie zvítězila nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Důležitou výhrou série zakončili baseballisté Třebíče extraligový blok utkání před reprezentační pauzou. Po výhrách 10-5 a 12-0 nad Arrows Ostrava se tým Nuclears drží na průběžné páté příčce nejvyšší soutěže a má naději na postup do play-off. Ta teď má soutěž má teď reprezentační přestávku. Extraligový baseball se na české stadiony vrátí až v pátek 17. července, kdy třebíčský tým Nuclears přivítá doma na Hvězdě Kotlářku Praha.
3: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě je právě 16 stupňů, v Moravských Budějovicích anebo Černovicích 19. Dnes bude slunečno a horko, očekávejte jasno. A teploty v rozmezí od 28 do 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opatrní buďte na Havlíčkobrodsku na silnici vedoucí z České Bělé na obec Jitkov. Je tam odstavené nákladní vozidlo. A nová uzavírka je ode dneška v Jihlavě. Zavřená je ulice Polenská kvůli opravě povrchu vozovky. Objížďka je vyznačená přes ulici Havlíčkova Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je 8 hodin 5 minut, jak jste slyšeli před malou chvílí, v předpovědi počasí čeká nás horký letní den, tak na sebe dávejte pozor, dodržujte pitný režim a ideálně držte vlny Českého rozhlasu Vysočina, protože nás za chvíli navštíví pistolník, který místo whisky pije Cola Loku. Ano, legendární limonádový Joe se vrací na filmová plátna v digitálně restaurované podobě. Jak složité bylo obnovit jeho slavné barvy a proč dostal nový anglický název? Uslyšíte za chvíli.
3: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
7: No teď ještě skočíme na sever, do Těšína, s Jaromírem Nohavicou. Hezké ráno.
8: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: V tuto chvíli opouštíme Suzy Quattro a v 8 hodin 12 minut míříme za filmem legendárním českým z českého Stetson City až na jeden z nejprestižnějších festivalů klasického filmu na světě. Limonádový Joe režiséra Oldřicha Lipského bude mít dnes světovou premiéru v digitálně restaurované podobě na festivalu Il Cinema Ristrovato v italské Bologni. Národní filmový archiv tak vrací na plátna jeden z nejslavnějších českých snímků.
1: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
2: Karel Fejala, Miloš Kopecký, Olga Šroberová, Valdemar Matuška nebo Vladimír Menčík. Před více než 60 lety si Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka vystřelili z amerických westernů. Vznikla komedie, kterou dnes znají generace diváků.
3: Padouch nebo hrdina? My jsme jedna rodina.
2: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brgant.
4: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat. A díky tomu, že film je restaurován tak, aby se mohl hrát ve velkých kinech, na velkých plátnech, tak jak se to Limonádový Joe zaslouží, tak věřím tomu, že to bude jeho další život a další úspěch.
2: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
5: Noci jsou chladné!
6: Jo, jo. To, abych si vzal... teplé prádlo.
2: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný Limonádový Joe do českých kin. Boloňský festival uvede také film Varhaník u svatého Víta režiséra Martina Friče z roku 1929. Ten je považovaný za jeden z nejambicioznějších němých filmů natočených v Československu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Svých 10 prstů pro život spočítal Dalibor Janda v 8 hodin 18 minut na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Teď se pojďme podívat na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na hlavním tahu 1/19 Havlíčkova Brodu do Přibyslavy pracujeme na zvýšení bezpečnosti. V obci Pohled opravujeme a zároveň rozšiřujeme silnici, která už nevyhovuje standardům. Během prací upravíme křižovatky, ze kterých je špatný rozhled. Navíc je potřeba zpevnit svah, který už není stabilní. Cílem je tedy silnici co nejvíce posunout od hrany hlubokého svahu nad řekou Sázavou. Zprovoznění je plánováno ještě před letošní zimou.
0: Tolik aktuality ze silnic, no a my se možná po silnici, možná úplně jinak podíváme do Brtnice. Tamní radnice začala využívat hlídky bezpečnostní agentury, které v nepravidelných intervalech do města zajíždějí. Co v Brtnici zajišťují, uslyšíte za pár minut.
2: Počasí.
0: Ani pohled na oblohu nechybí v našem vysílání. Ta dnešní středeční bude jasná, špoljasná se sluníčkem a teplotami velmi vysokými, 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: mantra, že nám dělala velmi příjemnou hudební ranní společnost v 8 hodin 24 minut. Pití alkoholu na veřejnosti nebo znečišťování veřejného prostranství. Na to si dlouhodobě stěžovali lidé v Vrtnici na Jihlavsku. Vedení města proto zavedlo vyhlášku, která pití alkoholu v centru města zakazuje. Ani ta nepomohla, protože zřízení městské policie by bylo pro radnici moc drahé, najala bezpečnostní agenturu, která na pořádek pravidelně dohlíží.
1: Vrtnické náměstí. Všední den po 8 hodině večer. U zítky na nábřeží leží muž.
2: Vyšel jsem ven z prodejny a muž tady ležel.
1: Nad ležícím mužem stojí jeho kamarád Marek.
2: On tady bydlí na chatě. No, dneska tady měl přepis.
1: A vy jste třeba volal záchranku nebo něco?
2: No, měl jsem to v plánu, jenže já jsem ho chtěl zkusit zvednout, ale říkám, nebo s tím radši moc hejbat, aby náhodou.
1: Pomoc volá bezpartijní starosta Jan Přibyl.
3: Hejbe se. Ne. Leží.
1: Na místo přijíždí policejní hlídka, která zjišťuje stav ležícího muže.
4: No, tam jste ho dávali vy, nebo tam už ležel? Ale mi jde o to, jestli se třeba nebouchl do hlavy, jo?
1: Neviděl jsem.
4: Tak, dejte nám do přístroje, jo? Já vám to podržím, jo? Nešlejte na to, dejte to jen do pusy. Ještě.
1: Hlídka nakonec muže odváží na záchytku. Na náměstí v Brtnici platí od letošního ledna zákaz pití alkoholu. Na jeho dodržování dohlíží soukromá bezpečnostní agentura, kterou si město najalo. Hlídku má Lukáš Břehovský, který se soustředí na několik vytipovaných problémových míst.
5: V případě, že někoho potkáme, nějakou závadovou osobu, tak ho máme slušně vyzveme, tak se upozorníme, že tady nesmí pít, aby se sebral a odešel. A většinou úplně bez problémů, vždycky ho chce sebrat a odejdu. To, co dneska, tak to zcela výjimečně.
1: Starosta Brtnice předpokládá, že spolupráce s bezpečnostní agenturou bude dohromady trvat zhruba půl roku.
6: Nahlašuje případné porušování vyhlášky, nahlašuje policii, případně i nám máme výstupy z těch jejich návštěv, z těch kontrol.
1: Už dříve si služby bezpečnostní agentury sjednaly i jiné obce na Vysočině. Například Rudíkov na Třebíčsku si ji před necelými 2 lety najal na 3 měsíce kvůli vandalům. František Jirků, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: se nepletu, tak tuhle písničku v češtině naspívala pod názvem Hodina H Marie Rotrová. My jsme si ale dali originál na vlnách Českého rozhlasu Vysočina Stayin' Alive a kapela Bee Gees. Blíží se 8:30, aktuální zprávy a Karel Piška.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.

0: Je podle nich zajistit flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění úředníků. Podle opozice změna povede k politizaci státní správy. Klienti cestovních kanceláří mají nárok na slevu nebo odškodnění v případě, že podmínky neodpovídají smlouvě. Pokud lidé cestují bez agentury, musí si kompenzaci vyjednat sami. V případě ubytování Evropské spotřebitelské centrum doporučuje problémy řešit přímo s pronajímatelem. Pokud se vyjednávání nedaří, můžou se turisté obrátit právě na Evropské spotřebitelské centrum. Evropa čelí vlně veder, která by mohla být historicky dlouhá. Meteorologické výstrahy před extrémně vysokými teplotami platí ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii a Francii. Právě ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření. Rekordní teploty dosahující 42 stupňů hlásily třeba v Bordeaux nebo Rennes na západě země. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu Eiffelovy věže a Louvru. Žďárský odchovanec Martin Nečas poprvé ovládl tradiční anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Útočník Colorada má za sebou životní ročník v NHL, kdy poprvé v kariéře pokořil 100-bodovou hranici. Druhý skončil v anketě David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas. V Bystřici nad Pernštejnem nebo Humpolci je teď 20 stupňů, v Dukovanech 22. Dnešek bude opět slunečný, čeká nás jasno a teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku opatrně na silnici spojující Českou, Bělou a Jitkov. Stojí tam odstavené nákladní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 8:30, 3 minuty, to je aktuální čas a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji krásné ráno. Parta kamarádů z Jihlavy se rozhodla, že nebude poslední zápas skupiny na mistrovství světa ve fotbale sledovat v televizi. Tito fanoušci odletěli české hráče podpořit osobně na Aztécký stadion v Mexiku. Jejich příběh uslyšíte za chvíli v reportáži. Písničku kapely Olympic, která se jmenuje Dávno, tak tu vám přinášíme právě teď. Tak ať se vám líbí.

0: O tom, jaké to je, když jsou chlapci v pasci, zpívala Marika Gombitová v 8 hodin 41 minut na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. No, naši fotbalisté jsou také tak trošku v pasti. V noci, respektive brzo nad ránem, zítra je čeká rozhodující zápas o to, zda postoupí nebo nepostoupí ze skupiny.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Krátká a dobře, proti domácímu Mexiku potřebuje národní tým vyhrát. Zápas začíná ve 3 hodiny ráno našeho času. Někteří fanoušci ale nemusí řešit, jestli si dobrovolně přivstanou. Třeba parta kluků z Jihlavy vyjela fandit přímo na aztecký stadion v Mexiku.
2: Metej!
3: A pojď!
4: A dej mu to, už mu to dej!
5: Ježiši, no to je...
4: Ne, nemohli jsme takhle hrát prostě celou dobu, ne, prostě nemohli, jako.
6: Kamarádi Adam a Michal sledují ještě v Jihlavě český zápas proti Jihoafrické republice. Závěrečné utkání skupiny už si užijí přímo v tribunách stadionu v Mexico City.
7: Kamarádi přišli s tím, že mají ty lístky, tak my jsme samozřejmě nečekali a hnedka jsme po nich skočili, takže...
8: Bylo to spontánní, protože jsme byli na té baráži, kdy vlastně jsme hráli s tím Dánskem a tam jsme byli právě s tím kamarádem. A jakmile jsme hnedka postoupili, tak on říká, hele, já prostě ty lístky seženu a poletíme do Mexika. A tehdy mi to přišlo jako jenom jako, že si tak jako v opilecký náladě děláme jako srandu, ale nakonec to jako skutečně vyšlo a to jako, to koukám.
7: 35 tisíc, to může na těch 14 dní vyjít.
8: To dáš jenom za letenku a za ubytko.
7: No vlastně, jak já můžu dát jenom takos.
6: A jste jenom skalní fanoušci nebo sami hrajete?
7: Tak hraju tady za Rantířov u Jihlavy. Teďka jsme postoupili do první A třídy, takže to je taky velký úspěch a jeden podpořit ty kluky, co to hrajou trochu vejš, no.
6: A jak tatínek reagoval, když se dozvěděl, že syn odlítá do Mexika na zápas?
9: Tatínek to neví.
10: Ale ví.
9: Jseš nápověda.
11: Já si myslím, že to je v pořádku, ať mladí cestují.
6: Zápas nebudou prožívat jen Češi v Mexiku, ale i Mexičané v Česku. Christopher Dietze vyrůstal přímo v Mexico City. Teď žije druhým rokem na Moravě s jihlavskou přítelkyní. Takže zápas pro něj má zajímavou příchuť.
12: I'm still fan of Mexico team.
13: Samozřejmě fandím mexickému týmu, ale budu přát i Čechům. I když jejich výsledky nejsou nejlepší, nicméně Česko má místo v mém srdci, budu jim taky fandit. Mexiko už určitě postoupí, takže nepotřebuje tlačit na výhru. Na druhou stranu hrají doma, musí se předvést, vyhrát. Česko ale to vítězství potřebuje, takže si myslím, že to bude náročná hra, ale pořád si myslím, že Mexiko vyhraje 3-2.
6: Podle Christophera umí Češi fandit stejně hlasitě a urputně jako Mexičané. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.

0: Pohled na studiové hodiny Českého rozhlasu Vysočina symbolizuje, že pravý čas na to, abychom se podívali na zoubek počasí, je 8 hodin 47 minut.
1: Počasí.
0: A proto jsme v naší horké lince doslova do písmene spojeni s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím paní Jitku Kučerovou. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: A jaké to ráno máme na Vysočině?
2: Obloha je jasná, tedy bez oblačnosti. Teploty jsou teď už většinou tak mezi 20 až 24 stupni Celsia. Vítr fouká aktuálně zatím slabý, směry buď proměnlivé, anebo severní.
0: A co nás čeká během dne? Jak moc startuť vyšplhá?
2: Rtuť by měla šplhat mezi 28 až 31 stupňů na teploměrech, takže už i ty tropické hodnoty se objeví. Jinak očekáváme spíš jenom malou oblačnost, buď bude průsvitná, nebo potom přes den taková ta drobná, malá kupovitá, ta se zase k večeru bude většinou vytrácet. No a vítr dnes slabý, ale na některých místech během dne přechodně i mírný a směry severní.
0: Takže nás čeká horký letní den, a když to vezmeme letem, světem ještě trošku do budoucna, tak asi bude setrvalý stav.
2: Ano, přesně tak, spíše budou teploty růst, opravdu do takových už za mě nepříjemných hodnot, postupně ke konci týdne to vypadá, že by mohlo být i k 36 nebo 37 stupňům Celsia, nejteplejší neděle, tam možná i 38, takže postupný růst teplot, jinak se nic zásadního dít nebude, obloha téměř bez oblačnosti nebo jenom ta drobná kupovitá oblačnost.
0: Školáky zkrátka čeká horký začátek prázdnin.
2: Ano, určitě hodně horký.
0: Říká Jitka Kučerová. Díky za informace a pěkný den, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí Ano a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: 8 hodin 49 minut, to je čas k tomu, abychom se rozloučili. Ještě nás čeká vtip Jardy Hypochondra, pak už bude 9. hodina zprávy s Karlem Pěškou a po 9. Hela Dvořáková. Dnes taky zajímavý host Simona Kubičková, mezi 11. a 12. zoologická zahrada Jihlava. Určitě zajímavé informace nejen na léto. Žakulář přeje krásný horký letní den. Dávejte na sebe pozor.

0: Řekni fór.
1: To takhle potká koktavý koktavého a už z dálky na něj volá nazdar, dlouho jsem tě neviděl. Kde jsi byl? Ahoj, já jsem byl v kurzu plynulé řeči. Tak mi ono mě něco řekni. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech? Ty brňo, to je super. No to je, ale málo kdy se to hodí.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Generálním ředitelem dceřiné společnosti ČEZu je Pavel Cirány. Obce na Vysočině se na místo vlastní policie najímají bezpečnostní agentury. Jihlavští fotbalisté odehrají přípravný zápas proti Slovácku. Dnešek přinese slunečné počasí s teplotami až 31 stupňů. Na řadě jsou zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Ředitelem nově vzniklé ČEZ Energy se stal Pavel Cirány. Společnost to oznámila na svém webu. Představenstvo povede generální ředitel ČEZu Daniel Beneš. Skupina hodlá do dceřiné firmy vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. To je podle analytiků zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti, o které usiluje vláda. Odůvodňuje ho potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve řekl, že kabinet chce proces plného ovládnutí ČEZu stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029. Obce a města na Vysočině bez vlastních strážníků si na udržování veřejného pořádku najímají bezpečnostní agentury. Na Jihlavsku nově jejich služby využívá Brtnice, která se chce zbavit opilců v centru. Nedávno s agenturou spolupracoval kvůli vandalům i Rudíkov na Třebíčsku.
3: Podle bezpartijního starosty Rudíkova Zdeňka Součka trvala spolupráce s agenturou zhruba čtvrt roku. Pachatelé, který poškozoval zařízení obce a také navrtal nádrž osobního auta, se podařilo chytit. Pro menší města a vesnice je spolupráce s bezpečnostními agenturami levnější než zřízení vlastní obecní policie. František Jirků, Český rozhlas.
1: Země Vyšegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarské Gudelé. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
4: V4 je zpět, prohlásil pojednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
5: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
4: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
6: Tady je budoucnost Evropy, tyhle čtyři krajiny.
4: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Maďára slibuje změnu. Z Gudele Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Útočník Cristiano Ronaldo dal jako první fotbalista v historii gól na 6 mistrovstvích světa. Proti Uzbekistánu skóroval 2x a přispěl k vysokému vítězství Portugalska 5-0. 41-letého Ronalda hlavně těšil zlepšený týmový výkon po úvodní bezbrankové remíze s Demokratickou republikou Kongo. Řekl to v pozápasovém televizním rozhovoru.
7: Nejdůležitější samozřejmě je, že jsme jako tým odvedli dobrou práci. Hodně jsme na sobě pracovali a výrazně se zlepšili. Vždycky je hezké, když překonáte rekord, ale náš cíl je úplně jiný. Chci hlavně pomáhat týmu.
1: Anglie remizovala s Ghanou 0-0 a oba soupeři mají 4 body. Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0 a poprvé bodovalo. Postup si zařídila Kolumbie poté, co vyhrála nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. A jihlavští fotbalisté dnes budou hrát druhý přátelský zápas v rámci letní přípravy na start druhé ligy. Tentokrát se vydají do Hluku u Uherského Hradiště, kde nastoupí proti prvoligovému týmu první FC Slovácko. Utkání začne v pravé poledne.
2: Počasí.
1: V Bystřici nad Pernštejnem nebo Humpolci je teď 20 stupňů, v Dukovanech 22. Dnešek bude opět slunečný, čeká nás jasno a teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nová uzavírka je počínaje dneškem na Třebíčsku, týká se průtahu obcí Petrůvky. Důvodem uzavírky jsou práce na inženýrských sítích. Objížďka je vyznačená přes Lipník a Střítež. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Máme 5 minut po 9. hodině, krásné středeční dopoledne vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. I dneska nás čeká tropický den a proto by to chtělo něco k jídlu, co nás vyloženě ochladí. Dáša Kubíková na to myslela a už za chvíli se dočkáme receptu. Salát z okurky a taky čekanky. Více za chvíli, do té doby Scorpions anebo taky Vaby Daněk.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Taky se přistihnete u toho, že třeba v rámci těch vysokých teplot, které aktuálně panují venku, nemáte ani chuť k jídlu, že byste potřebovali spíš něco, co by vás osvěžilo. No a co jíst v takových teplých dnech, které zažíváme, tak nad tím se zamyslela i Dáša Kubíková. Nejlépe totiž jíst lehké věci, které nás osvěží a které nás ochladí. Recepty existují i na studené polévky, jako je španělské gazpáčo, polévka z okurek. Právě tato zelenina bude totiž základem dnešního salátu. Doplníme ještě čekankou, koprem a smetanou.
2: Když je horko, stačí si dát jen salát. Pokud máte pocit, že by vás málo zasytil, nebo že by mu chyběly bílkoviny či jiné živiny, ten dnešní bude splňovat snad všechny požadavky. Je v něm smetana, letní vonavé bylinky, okurka, výrazná zálivka a jako základ je čekanka. Čekankový puk vypadá trochu jako srdíčko římského salátu. Tak jeho v obchodě pořídíme právě mezi saláty, kde si můžeme vybrat mezi červenou barvou a klasicky salátově zelenou. Čekankové puky potřebují uschovat ve tmě a v chladu, ale pokud je spotřebujete hned, není potřeba si s tím dělat starosti. Salát z čekanky je mírně nahořklý a právě proto se kombinuje tak, aby chutě byly jemnější. Kdo se na něj necítí, může si do tohoto receptu dát i zmíněný římský salát. Přípravu začneme tím, že oloupeme a nahrubo nastrouháme okurku do větší mísy. Čekanku nakrájíme napříč na tenké proužky a promícháme. Kyselou chuť salátu dodá buď trocha překrájeného kvašeného zelí, což jak víme je pro nás velmi prospěšné, ale také budeme přidávat trochu octa, proto to zelí můžeme také vynechat. Ocet může být jablečný nebo ume ocet ze zdravé výživy. V Řecku vědí, jak dobře chutná okurka s koprem a proto si nasekáme snítku čerstvě vyrostlého kopru a salát nakonec zalijeme smetanou. Podle chuti pak můžeme přidat špetku soli a cukru, ale salát je výtečný i tak. Zkuste ho a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Krásně jsme se osvěžili okurkovým salátem a k tomu všemu ještě přidáme dovolenou. Pojďme si říct na rovinu, že komplikace na dovolené se mohou objevit a může jí být klidně celá řada, zejména pokud lidem nevyhovuje třeba ubytování nebo další služby. Proto je dobré si před letní sezónou připomenout, jak takové situace řešit a kdy vůbec mají lidé nárok na odškodnění. Tak nás poslouchejte i dál, protože za pár minut s podrobnostmi přijde Veronika Bartéz Vohralíková. Teď si dáme Ivetu Bartošovou a skladbu Láska má je zákon. Hezkou středu s námi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Děkuju ti.
1: Lucie Bílá, skladba Děkuju ti v 9 hodin 22 minut. Letní dovolená je spojená hlavně s odpočinkem a hezkými zážitky. Než na ní odjedete, tak je ale dobré si připomenout, když ne všechno vyjde podle představ. Typicky pokud například pokoj v hotelu neodpovídá tomu, který jste si objednali. V některých případech máte nárok na slevu nebo náhradu. Vždy je ale dobré řešit problémy hned, poté, co na místo dorazíte. Detaily probereme s Veronikou Bartes-Vohralíkovou právě teď ve studiu. Krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Začneme zájezdy, to bude asi nejlepší. Zájezd cestovní kanceláří. Jak v takových případech řešit problém na dovolené?
2: Tady je situace jednodušší, protože právě cestovní kancelář zájezd zprostředkovává a tím pádem by měla lidem pomoci s nápravou, ať už jde třeba o nevyhovující pokoj nebo jiné služby, které si lidé v rámci zájezdu objednají, anebo taky pokud se dostanete do nějaké nouzové situace. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové by měli klienty vždy kontaktovat přímo delegáta na místě.
3: Ideálně, pokud klient neprodleně reklamuje záležitost ve chvíli, kdy to zjistí. Pokud cestovní kancelář není schopná ten reklamovaný stav opravit, ubytovat klienta například v jiném pokoji, pak má v takové situaci klient právo na slevu z ceny zájezdu.
2: To může klient nárokovat taky u cestovní kanceláře. Podle Chaloupkové se ale dá většina nepříjemností vyřešit přímo na místě domluvou. Na případné slevy ze zájezdu neexistují žádná sjednocená zákonná pravidla. Podle právníka projektu Zkažená dovolená Jakuba Kerestešiho se v Česku slevy určují zpravidla podle takzvaných frankfurtských tabulek, které mají odstupňované odškodné v závislosti na daném problému.
4: Například pro změnu hotelu je to 10 až 25% a závisí samozřejmě na nějakých dalších okolnostech, jak je ten hotel rozdílný kvalitou, jak ten hotel je daleko od původního hotelu. Vždycky hlavně závisí na uvážení toho soudu.
2: Právě na soud se lidé obracejí podle Kerestešiho, pokud se s cestovní kanceláří nedohodnou. V takovém případě je podle něj důležité si všechny závady na zájezdu nafotit nebo natočit. I podle Kerestešiho je ale nejlepší problémy řešit neprodleně, protože po návratu z dovolené už je případné vymáhání slevy komplikovanější.
1: V dnešní době ale řekla bych, lidé stále častěji cestují na vlastní pěst nebo po vlastní ose, chcete-li. Tady bez zájezdu cestovní kanceláře, jak mají řešit případně komplikace právě oni?
2: Ano, v těchto případech lidé často nakupují ubytování přes internetové platformy, jako jsou Booking anebo Airbnb. A podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra by si lidé měli ještě před nákupem ubytování ověřit, jestli je věrohodné. Tedy podívat se na recenze, případně si i místo najít na mapě, jestli skutečně existuje a vypadá tak, jak je nabízené. V případě, že lidé zjistí komplikace až na místě, tak je podle Tichoty nejlepší skontaktovat přímo provozovatele ubytování nebo podporu té dané platformy.
5: Pokud se tedy nepodaří najít nějaké řešení, to znamená třeba, že by byl daný pokoj uklizen, případně by ubytovatel přislíbil, že nabídne jiný pokoj, jiné ubytování, tak pak můžeme pomoci řešit takový nastalý problém.
2: I v těchto případech je podle Tichoty dobré si komunikaci s provozovatelem a taky závady nafotit. Tichota zároveň upozorňuje, že existují také podvodné stránky, které se třeba za Booking vydávají. Lidé je můžou poznat třeba tak, že platbu vyžadují mimo systém těchto platform.
1: Děkujeme moc o tom, jak být neodbytný, řekla bych, na dovolené a nenechat se opít takzvaně rohlíkem, nás informovala Veronika Bartes-Vohralíková. Děkujeme, teď už klidně Veronko můžeme vyrazit na dovolenou. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A my k tomu všemu za pár minut přidáme i další díl pořadu Bejvávalo s Mírou Markem.

0: Petra Janů v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. O jedné bludičce zpívá Hanka Zagorová a my si právě o bludičkách budeme povídat právě teď s Mírou Markem. Kdo to vlastně jsou ty bludičky?
1: Bejvávalo.
2: O bludičkách. Šlo o nadpřirozené bytosti, na které lidé za starých časů opravdu věřili. Měli se prý ponejvíce objevovat v souvislosti s dnešní svatojánskou nocí. Mluvilo se o nich také jako o bloudivých světýlkách a leckde se mělo za to, že bludičky jsou vlastně duše dítek nekřtěňátek, jež zemřeli před křtem a jsou odsouzeny k bloudění a hledání křtu svatého. Nebo že jsou to duše hříšníků, kteří bloudí a nemohou najít svůj klid. Nejintenzivněji se bludičky svému hledání věnovaly právě o svatojánské noci, kdy prý za dob dávno minulých tancovali na lukách, v lesích, ale také v močálech a bažinách. Ne náhodou lidé věřili, že bludičky mají schopnost člověka hodného, upřímného nasměrovat k pokladu. Tu noc se poklady otevíraly. Ale člověka nedobrého, hříšníka, a kdo jim není, prý světýlka neomylně svedou z cesty a někdy zavedou i do bažin. Nebejvávalo jednoduché se z jejich moci vymanit a dostat se v noci domů. A navíc proti jejich moci údajně nepomáhalo modlení, ale naopak pomoci mohlo jediné – pořádně zaklít. Tak kdyby náhodou, tak na to v noci vzpomeňte, sakra. No a zítra o namlouvání.
1: Bejvávalo.
0: Stane se to každému z nás, protože si prostě občas nedáváme pozor. O čem teď mluvím? Třeba o spáleninách. Co při spálení na slunci nám pomůže asi nejlépe? Tak o tom si budeme povídat s paní doktorkou Irenou Zemanovou v dalším díle pořadu Minuta pro zdraví. Ještě předtím nabízíme Pavla Roda, taky Kylie Minok a nebo skupinu Argema. Tohle je ráj. Tak hezkou středu, pokud možno někde v klimatizované místnosti vám všem.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: pro zdraví.
1: Když už se někdo spálil na sluníčku, co byste mu doporučila?
2: Docela záleží na míře spálení. Někdo jenom cítí horkou kůži a pálení a na to existují různé krémy a mléka, které pomohou tu kůži sklidnit a regenerovat. Když to někdo přežene více, mohou se objevit až puchýře. Může být nevolno, dokonce může mít horečku, zimnici. V případě teploty se doporučuje vzít nějaký lék na teplotu a tyto léky zároveň mírní i bolest. Určitě se držíme na chladnějším místě a nezapomeneme doplňovat tekutiny. Kůži můžeme chladit vlažnou vodou a puchýře ošetřovat, určitě je nestrháváme. A ve vážných případech nezbývá, než navštívit lékaře.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Stavba pelhřimovského obchvatu nabírá zpoždění, zjistil to náš reportér. V těchto dnech už se mělo na nové silnici pracovat. Stavební stroje se ale ještě na místo minimálně pár týdnů nevejdou. Poslechněte si za chvíli reportáž Milana Soldána.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Helena Vondráčková, Růže kvetou dál. V 9 hodin 54 minut jste s Českým rozhlasem Vysočina. Touto dobou už se do země kolem Pelhřimova měly zakusovat první stroje. Začátek výstavby nového silničního obchvatu byl původně plánovaný na červen. Zatím se tam ale nic neděje. Důvody zjišťoval reportér Milan Soldán.
1: Tady na ten humpolec 15 až 20 tisíc za den. Ráno souvislá kolona v obou směrech. Předjedete.
2: Popisuje mi pan Pavel situaci v Pelhřimově. Stojíme spolu na nejrušnější křižovatce ve městě. Vede tudy silnice číslo 34, tedy hlavní tah mezi Jindřichovým Hradcem, dále Humpolcem, Havlíčkovým Brodem. Všechno by tady měl vyřešit obchvat. Jehož stavba měla původně začít v prvním pololetí letošního roku, tedy do konce června.
1: Tady, když jedete na Hradec, tak máte Myslotin, tam je kus nový silnice, tam to začíná, tak tam to někde bude napojovat a má to jít někde kolem Stráže, jak je Rybník a ke starému Pelhřimovu. No ale jako tam já nevidím, že jo, ani ze silnice, to bych tam člověk musel vít nějakou procházkou se podívat.
2: Já už jsem teď v místě, kde by u onoho zmiňovaného Myslotína mělo být v budoucnu napojení na ten obchvat. Žádné stavební stroje ani náznaky toho, že by tady měla začít nějaká stavba, ale nevidím. Tam má totiž, jak mi vysvětlil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl, zhruba 3měsíční zpoždění.
3: K zahájení stavby potřebujeme ještě dotáhnout poslední složitější případy výkupů potřebných pozemků a samozřejmě i přeložky sítí. I tak ale už před podzimem začneme připravovat staveniště pro archeology a zahájíme skrývky ornice.
2: Nový obchvat bude stát zhruba 1,4 miliardy korun. Jeho součástí je mimo jiné 10 mostů, 2 nadjezdy a 1 mimoúrovňová křižovatka. Z Pelhřimova Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Skladý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Fanoušci z Vysočiny vyrazili sledovat poslední český zápas ve skupině fotbalového mistrovství. Pořádek v Brtnici hlídá bezpečnostní agentura. Muž na Slovensku skončil po útoku medvědice v nemocnici. Dnešek přinese slunečné počasí s teplotami až 31 stupňů. Na řadě jsou zprávy, u poslechu vás vítá Karol Pěška. Čeští fotbalisté budou hrát závěrečné utkání ve skupině na mistrovství světa. Reprezentanti nastoupí zítra ve 3 hodiny ráno na soupeřově domácím stadionu v Mexico City. Jihlavská parta kamarádů se rozhodla fandit přímo tam.
4: Kamarádi přišli s tím, že mají ty lístky, tak my jsme samozřejmě nečekali a hnedka jsme po nich skočili.
5: Teď už je Michal s kamarády v Mexico City. Na zápas se těší i Mexičan Christopher Dice, který žije druhým rokem v Česku.
6: Si myslím, že to bude náročná hra, ale pořád si myslím, že Mexiko vyhraje 3-2.
5: Zápas začíná ve 3 hodiny ráno našeho času. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Brtnice si najala bezpečnostní agenturu. Supluje práci strážníků městské policie, kterou Brtnice nemá. Pracovníci agentury kontrolují hlavně riziková místa v centru města, kde se scházejí lidé a pijí alkohol. Radnice s nimi má dlouhodobý problém a zavedla i vyhlášku zakazující pití alkoholu na veřejnosti. Podle bezpartijního starosty Jana Přibyla budou bezpečnostní hlídky zajíždět do Brtnice několik měsíců.
7: Zřizovat městskou policii kvůli tomu nechcem. Jak lidé se to vrátí do normálu, tak prostě si to věc případně ohlídáme sami. Jo, není to věc, kterou bychom měli řešit dlouhodobě.
2: Porucha digitálního komunikačního systému na německých železnicích se dotkla i spojení s Českem. Konkrétně jde o spoje mezi Prahou a Hamburkem, Curychem a Kodaní. Píšou to na svém webu České dráhy. Příčinu výpadku zatím německý dopravce Deutsche Bahn nespecifikoval. Vlaky už jezdí ojediněle, je ale nutné počítat se zpožděním. Medvědice v lese na severu Slovenska napadla 41-letého muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Informovali o tom slovenské úřady s tím, že zásahový tým zvíře zastřelil. Incident se stal včera večer u vesnice Liptovská Porubka nedaleko Liptovského Mikuláše. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Tamní vláda už loni schválila návrh na odstřel 350 kusů.
3: Sport.
2: Jihlavští fotbalisté dnes nastoupí v přípravě na nadcházející druholigovou sezónu proti Slovácku. Zápas začne ve 12 hodin na hřišti v Hluku u Uherského Hradiště. FC Vysočina bude hrát už bez stopera Víta Beneše, který se rozhodl odejít do Olomouce. Tam bude nastupovat za rezervu a pomáhat trenérům s výchovou mladých hráčů. Důležitou výhrou série zakončili baseballisté Třebíče extraligový blok utkání před reprezentační pauzou. Po výhrách 10-5 a 12-0 nad Arrows Ostrava se tým Nuclears drží na průběžné páté příčce nejvyšší soutěže a má naději na postup do play-off. Teď má nejvyšší soutěž reprezentační přestávku. Extraligový baseball se na české stadiony vrátí až v pátek 17. července, kdy třebíčský tým Nuclears přivítá doma na Hvězdě Kotlářku Praha.
3: Počasí.
2: V Přibyslavi je teď 21 stupňů, v Telči nebo Velkém Meziříčí 23. Dnešek bude opět slunečný, čeká nás jasno a teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Žďársku je teď velký problém mezi obcemi Bobrova a Radešínská Svratka. Havarovala tam dvě osobní auta. Je to nehoda se zraněním a zasahují tam záchranáři. Silnice musela být dokonce na nezbytně nutnou dobu zcela uzavřená. A další nehoda také se zraněním je na Jihlavsku. Stala se mezi Telčí a obcí Studnice. Osobní auto tam nabouralo do příkopu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásnou středu, krásnou slunečnou středu jsem zapomněla říct dneska s krásnými teplotami, které jsou velmi lákavé. Za pár minut se vrhneme na další téma a dozvíme se, jak to chodí v tramské osadě složené pouze a jenom z chlapů. Více o tom příběh z Vysočiny, který pro vás natáčela kolegyně Irena Šarounová.
3: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Už přes 60 let existuje v Jamném na Jihlavsku tramská osada, která přijímá jen chlapy. Redaktorka Irena Šarounová sebrala odvahu, vyrazila na jejich výroční potlach a natočila tam pro vás reportáž.
2: U rybníka, kousek od Dudína, táboří osada pivařů z Jamného. Já tady teď sedím se šerifem.
3: Milan Barák.
2: Osada pivařů má opravdu historii.
3: Založena byla 1964. Od té doby vlastně se jezdí každý rok na jiný místo. Máme totem, jsme se nechali udělat.
2: Totem je putovní.
3: Jezdí s náma. Každý tram se složí a zase se postaví.
2: Základnou toho totemu je sud a já se musím zeptat, proč osada pivařů?
3: Když si dáme pivo rádi, no tak jako asi to tak nějak vzniklo.
2: I chodíte na nějaké trampy?
3: To ne. Děláme jenom takovýhle potlach jednou v ročně a pak ještě děláme v kulturáku na podzim s manželkama. To je to jak bez ženských.
2: Máme tady před sebou nějakou kroniku.
3: Stanovy tady byly.
2: Stanovy osady pivařů. Je tady podepsaný šerif Bofors.
3: No, tak to byl zakladající člen.
2: A je tady 5 bodů. Plně natočený pulitr obejde počínaje šerifem kruh po směru hodinových ručiček, přičemž si každý jednou lokne.
3: Krest. Na rok sem jezdí jakoby na zkoušku, když se osvědčí, nedělá borčus, protože příští rok je cnova, to se křtí potom. No.
2: Kolik vás je?
3: 19. Vyvávalo nás i 40 skoro.
2: Je tady s námi i jeden ze zakládajících členů.
4: Je tomu tak. Špejtek, Jarda.
2: Jak to začínalo?
4: Jsme tak asi 3-4 vyrazili s tím Ačkem a byli jsme tam 4 nadpany. A
2: kam jste jezdili?
4: Většinou po Vysočině se tady jezdí.
2: Vy máte i košily s náševkou. No, máte znak?
4: Návrh toho našeho prvního šerifa, toho Boforse.
2: To je ještě původní košile?
4: To je původní. Já to používám, no a každý by to měl použít jenom tady na ten potlach.
2: Vrátíme se šerifem nad kroniku. Tady jsou dokonce i černobílé fotografie. Z jaké to může být doby?
3: Byl datum někde.
2: Je to zápis z prvního potlachu osady pivařů 18. až 19. července 64 u Panáka. Kde to bylo u Panáka?
3: To je u Polní.
2: Nikdy mezi vámi nebyla jediná ženská.
3: Ne, ne.
2: S panem Špejtkem sedíme u totemu. Nahoře je sova, pod tím je znak vaší osady, pak tam vidím srdce s křížem, bíčí hlavu.
4: Sova, to je moudrost. No a ten bík tam, ty rohy, to je síla, že jo?
2: Osady mívají své hymny. Máte,
4: ano,
2: i vy svou?
4: Máme hymnu. Od toho 64. roku snad ji zaspíváme u táboráku.
2: Nejstarší tramp zapálí slavnostní oheň.
5: My jsme parta trampíků.
3: Poděkuju kamarádům, co nám poskytli pivo.
6: Děkujeme.
3: Tím pádem oficiální zahájení skončilo, ale volná zábava. Bude ománek za chvilku, se vaří. A kapela, jestli budou pokračovat, nějaký písničky nám zahrajou.
2: Od Dudína Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Já k tomu ještě doplním, že právě fotografie z potlachu osady pivařů najdete i na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Fotbalový přenos zápasu s Mexikem nechystají ani v takzvaném Mexiku na Žďársku. Kvůli dnešnímu duelu vlivem brzkého začátku otevře pouze pár hospod. My se na to zaměříme už za pár minut s redaktorem Františkem Jirku. Počkejte si na to. Teď si ale pojďme dát Vysočinu od skupiny Rangers. We'll be right back.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Už 100 let se hraje fotbal v Batelově a my budeme u jejich velké oslavy. A nebudeme sami. Fotbal z Bateláky si přijede zahrát stará garda pražských Bohemians i s mistrem Dloubáku Antonínem Panenkou. Žonglování, tanec, pantomima nebo akrobacie na běžícím pásu. To všechno předvádí světoznámý soubor Cirkla Putika. A my vám představíme muže, který ho vede. Je totiž z Vysočiny.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Meky Žbirka v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočená. Zítřejší zápas české fotbalové reprezentace na mistrovství světa si nenechají ujít ani fanoušci na Vysočině. Některé sportovní podniky kvůli mistrovství světa otevřou v brzkých ranních hodinách. Jak velký je utkání s Mexikem zájem a kde ho můžete sledovat společně s dalšími fanoušky? To už ví redaktor František Jirků. Hezké odpoledne, Františku.
1: Dobrý den. I když se bude hrát uprostřed noci, úvodní hvist zazní ve 3 hodiny ráno našeho času, úplně bez společného fandění fanoušci na Vysočině nezůstanou. Obvolali jsme několik sportovních barů a hospod a otevřeno bude například ve sportbaru Pahorek v Pelhřimově. Tam promítali už předchozí zápasy české reprezentace na mistrovství. Podle majitele sice nešlo o nijak velké davy, ale věrní fanoušci si cestu našli. Na poslední utkání Čechů v základní skupině můžou posluchači vyrazit také do restaurace Zimák nebo do hospody Kovárna ve Žďáře nad Sázavou. Je ale nutné si místo do předu rezervovat. O tom, jestli budou mít otevřeno, totiž rozhodne až zájem fanoušků. Jinde na Vysočině jsme už hospodu lákající na fotbalový přenos od 3 ráno nenarazili. Často chybí zájem diváků, ostatně i s ohledem na ten už zmíněný pro Evropany horší čas výkopu.
0: Při předchozích 2 zápasech s Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou byly sportbary taky zavřené.
1: Většina sportovních barů, se kterými jsme mluvili, otevřeno měla. Předchozí zápasy fotbalové reprezentace promítali například ve sportaréně v Třebíči. Dokonce připravili i soutěž, ve které mohli fanoušci za správný typ výsledku vyhrát 20 piv. Tentokrát ale podobnou akci neplánují, podle majitele je zájem menší, protože fanoušci jsou z dosavadních výkonů české reprezentace spíš zklamaní. Společné sledování tentokrát nechystají ani ve sportbaru Mexiko v Řečici na Žďársku. Podnik nese stejný název jako soupeř české reprezentace a hostitel šampionátu. A ostatně i vesnici Řečice se říká právě Mexiko. Ale ani tam majitel kvůli brzkému začátku fanoušky nečeká.
0: My totiž v Mexiku budeme všichni fandit doma. Já z Mexika pocházím, takže jsem ráda, že si Mexiko Františku zmínil. Děkujeme moc, tolik František Jirků o fotbale.
1: Krásný den a naslyšenou.
0: Dobrém dopoledni, pokračujeme dál. Dáme si skupinu Black Milk, Nechci tě trápit. A hned potom vyrazíme k táboráku s Jarkou Vykoupilovou. Ta nám přiblíží, že opékat se totiž nemusí.

0: 10 hodin 28 minut. Ve studiu už je se mnou i Karel Pěška.
1: Zelená vlna Vysočina.
2: Na Žďársku už se podařilo částečně zprůjezdnit silnici mezi Bobrovou a Radešínskou Svratkou. Havarovala tam dvě osobní auta a je to nehoda se zraněním. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Momentálně je neprůjezdný pravý pruh. A na Jihlavsku bouralo jedno osobní auto na výjezdu z Telče na obec Studnice. Vozidlo skončilo v příkopu. Jeden jízdní pruh je uzavřený. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina vás právě teď přesvědčíme o tom, že nad klasickým táborákem nemusíte opékat jen legendární špekáčky. V dalším díle Babských rad se teď naučíme opékat bramboru, rohlík nebo dokonce i marshmallow.
1: Babské rady.
2: Setkání u táboráku patří k letním večerům. Zapomeňte jen na klasické špekáčky. Velmi dobře chutná kukuřice, kterou si potřete směsí grilovacího koření s olejem. Opékat na klacku můžete i brambory zabalené do alobalu, ochucené bylinkovým máslem nebo sýrem. Vděčná je i opékaná verze rohlíku se šunkou a sýrem. Zabalíte ho taktéž do alobalu a nad ohněm dobře prohřejete. Vznikne křupavá dobrota, kterou ocení hlavně malí strávníci. Ti ostatně milují i opečené bonbóny typu marshmallow, na kterých se nad ohněm udělá velmi chutná karamelová vrstvička. Majitelé mlsných jazyčků by mohli vyzkoušet i pečený banán, plněný kousky čokolády, jablko posypané s kořicí nebo ananas nakrájený na silnější plátky, na který se předem nanese medová vrstva. Zajímavou variantou je i tzv. Hadí chléb. Chlebové těsto se v proužcích ovine kolem klacku na opékání a peče do zlatova.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Přesně před 5 lety spustošilo část jižní Moravy ničivé tornádo. 6 lidem vzalo život. Další stovky se zranily a přišly o domovy. Podle meteorologů škody odpovídají síle F4, kdy se rychlost větru pohybuje do 324 km v hodině. Jak o tom tehdy informovali naši reportéři, to vám připomeneme už za pár minut v reportáži.

0: Chápu fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Jana Hofmana, kterému přátelé říkali Jenda. Měl lirickou duši, miloval četbu a dobrodružství. Byl sportovcem a sokolem. Když vypukl zápas o vznik Československa, nabídl vše. Bojoval v zákopech, létal jako válečný pilot, často tváří v tvář smrti. Byl teprve na začátku své cesty.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání se zamyslí nad biblickou legendou o potopě světa. Co když příběh o Noémově arše nebyl pouhou legendou? Co když podobných záplav bylo na Zemi více? Vědci hledají odpovědi na otázky, které lidstvo straší tisíce let. Může se něco tak hrozného přihodit znovu?
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte středeční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. 6 mrtvých, stovky zraněných, škody za miliardy korun a přes 1000 poničených domů. Tak přesně před 5 lety řádilo tornádo na jižní Moravě. Spustošilo hlavně obce na Břeclavsku a Hodonínsku. Odborníci ho zařadili mezi 5 nejničivějších katastrof v novodobé historii České republiky. Nejzásadnější byly Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku. Poslechněte si, jak tehdy událost zaznamenali naše reportéři.
1: Ty štíty a komíny, jak začaly padat, to byly také rány.
2: Nic horšího jsem v životě neviděl. To byla katastrofa úplně. Prostě to zebralo ořech, vzalo nám to střechu a točilo se nám to také na dvoře.
3: Tak popisovali bezprostředně po tornádu lidé ze zasažených Hrušek na Břeclavsku řádění ničivého živlu našim reportérům. Obyvatelé poničených domů odjeli za příbuznými. Živě z místa se hlásila reportérka Alena Hesová.
4: Já musím říct, že mi to pořád ještě bere dech a nejenom v Hruškách. Já už když jsem sem přijížděla, tak jsem tomu v podstatě nemohla uvěřit, protože když jsem dojela na hranici Moravské Nové Vsi, tak to bylo jako kdybych přijela do nějakého úplně jiného světa. Já jsem tu obcí nemohla třeba místy ani vůbec projet těmi ulicemi, byly tam prostě obrácená auta na střechu a proto se strašně těžko hledají slova pro to, jak to tady vypadá.
3: Vítr bral sebou především v oblasti podluží všechno, včetně stromů, střech a zdí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byla stopa po tornádu 26 km dlouhá a 100 až 700 metrů široká. Podle reportérky Aleny Hesové vypadaly obce po východu slunce ještě hůř než v noci.
4: Stojím u budovy základní školy v hlavní ulici. Když už se dívám na tu školu, tak ani ta už teď není úplně kompletní, chybí střecha. Jsou tady rozbitá okna, stromy jsou prakticky holé, polámané. Nemůžu odtrhnout oči od té věžičky kostelíka, u kterého stojím, která od něj odlétla, nevím, 20-30 metrů.
3: S intenzitou v kategorii F4 jde podle zprávy meteorologů o dosud nejsilnější evidované tornádo na českém území. Poničilo 1200 domů. Zhruba šestinu museli obyvatelé a hasiči zbourat. Odklízení následků trvalo týdny. Sledovala ho i reportérka Vlasta Gajdošíková.
5: Živlem poničené obce zmodraly. Převážně modrá je totiž barva plachet, které překrývají vichrem poničené střechy domů anebo jenom holé krovy a někde ani to ne. Taky na okraji těch dalších zasažených obcí vznikla odstavná parkoviště, takže třeba dobrovolníci musí dál pěšky jenom s nářadím v ruce, aby auta nebránila průjezdu bagrů, nakladačům a další těžké technice. Dobrovolníci pracují tak rychle, že technika nestačí tu suť odvážet. V Hruškách tak včera chyběly kontejnery.
3: Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky bylo tornádo pro složky integrovaného záchranného systému velká zkouška, ze které se poučili i do dalších zásahů.
6: Od té doby jsme se posunuli také technicky. Vozový a technický park se rozšířil o speciální kusy techniky, jako jsou třeba terénní čtyřkolky nebo polipové drapáky, které lze využít k odstraňování suti. Dronová služba se rozrostla a stále se modernizuje. No, posun jsme zaznamenali i ve výcviku hasičů v oblasti poskytování první pomoci anebo třeba v systému předávání informací médiím a veřejnosti.
3: Na základě zkušenosti s tornádem vznikl na jižní Moravě takzvaný Dobrotým, tedy organizace, která sdružuje a koordinuje dobrovolníky. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. I dnes vám nabídneme zajímavý rozhovor. Co všechno je nového v zoologické zahradě, jak se daří nejmladším zvířecím obyvatelům a na jaké akce se mohou návštěvníci během léta v zoo Jihlava těšit? To všechno nám už po 11. hodině v dopoledním rozhovoru přiblíží vedoucí oddělení marketingu Simona Kubičková a já teď utíkám do zoologické zahrady, abychom to všechno stihli. Zůstávejte s námi.
7: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policisté v Ostravě zasahují proti ozbrojenému muži. Na obchvatu Pelhřimova se nakonec začne pracovat až na podzim. Prezident Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření. Pomohlo by mu k cestě na summit. Bude slunečno a odpolední teploty můžou překročit tropickou třicítku. Máme pro vás zprávy. Ve studiu je s nimi Karel Pěška. Policisté v Ostravě zasahují proti muži se zbraní. Napsali to na síti X. Zákrok probíhá v Cimlerově ulici ve čtvrti Zábřeh. Obyvatelé by neměli vycházet z domu ani se dívat z oken nebo balkónu. Policisté obvinili z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Kriminalisté ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice, uvedla mluvčí policistů Barbora Šnévajsová. Kriminalisté obviněného umístili do zdravotnického zařízení, hrozí mu až tříleté vězení. Začátek stavby obchvatu Pelhřimova se o několik týdnů opozdí. Ředitelství silnic a dálnic původně mluvilo o zahájení ještě v prvním pololetí letošního roku. Teď ale podle svého vyjádření musí dořešit komplikované výkupy pozemku a přeložky inženýrských sítí. Práce ale začnou ještě letos, ujišťuje za ředitelství Petra Drkulová.
2: Zahájení stavby obchvatu Pelhřimova plánujeme na čtvrtý kvartál letošního roku. Přesný termín v tuto chvíli projednáváme se zhotovitelem. Stavba je v plánu na 2 roky a její součástí bude 10 mostních objektů, 2 nadjezdy a 1 mimoúrovňová křižovatka.
0: Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud účastnil všech aliančních summitů.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Portugalec Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou v historii, který skóroval na 6 mistrovstvích světa. 41-letý útočník přispěl v Houstonu 2 brankami k výhře Portugalců nad Uzbekistánem 5-0. Ve stejné skupině v mexické Guadalajare Kolumbie zvítězila nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Anglie remizovala v Bostonu s Ghanou 0-0 a Chorvatsko zdolalo v Torontu Panamu 1-0. Žďárský odchovanec Martin Nečas vyhrál anketu Zlatá hokejka. Útočník Koloráda ovládl hlasování před vítězem předchozích 3 ročníků Davidem Pastrňákem a 3. Tomášem Hertlem. Martin Nečas dosáhl v sezóně NHL poprvé na 100 kanadských bodů a výhry v anketě si cení.
3: Hrozně moc a samozřejmě tady pro nás v Česku. Každý rok jsem na to koukal, jsem byl malej a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a klobouk dolů před pastou, kolikrát to zase vyhrál. On měl taky skvělou sezonu, samozřejmě moc si to vážím, myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád.
1: Počasí.
0: V Humpolci je právě 23 stupňů, v Jihlavě nebo Moravských Budějovicích 25. Dnešek bude nadále slunečný, čekáme jasno a teploty se ještě zvýší na 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Žďársku se jezdí pouze pravým pruhem mezi Bobrovou a Radešínskou Svratkou. Havarovala tam 2 osobní auta a je to nehoda se zraněním. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Na Jihlavsku bouralo 1 osobní auto na výjezdu z Telče na obec Studnice. Vozidlo skončilo v příkopu, 1 jízdní pruh je uzavřený. V Třebíči bourala 2 auta na Masarykově náměstí, 1 jízdní pruh je tam neprůjezdný. Jezděte opatrně, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné středeční dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Léto je v jihlavské zoologické zahradě ve znamení nových obyvatel i mláďat. Návštěvníci mohou nově obdivovat pár rysů, Jak to je správně, to mi řekne asi Simona Kubičková. Krásné dopoledne, ahoj.
5: Ahoj, krásné dopoledne. Správně je to rys ostrovit a podruh je karpatský, takže rys ostrovit karpatský.
4: Já se vám přiznám, milí posluchači, bála jsem se říct to, abych to nepokazila. Vy jste dobře poznali, z našeho vysílání znáte taky velice dobře. Vedoucí oddělení marketingu Simona Kubičková bude dnes naším hostem u mikrofonu. Tak pojďte s námi do Jihlavské zoologické zahrady, bude to jízda.

0: dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
1: Je to tak, dneska pro vás vysíláme živě z Jihlavské zoologické zahrady, co všechno je v areálu nového, jak se daří nejmladším zvířecím obyvatelům a na jaké akce se mohou návštěvníci během letošního léta těšit. To všechno nám prozradí host u mikrofonu, a to Simona Kubičková, vedoucí oddělení marketingu ZOO Jihlava. Ještě jednou hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
1: Léto bývá pro zoologické zahrady tím nejrušnějším obdobím roku. S jakými novinkami vstupuje ZOO Jihlava do té letošní hlavní sezóny?
2: Já si myslím, že taková největší a nejvíc vidíte momentálně je nová Noémova archa. Ono je to taková jako staronová věc, protože ta archa u toho vstupu byla, ale ta původní již dosloužila, takže jsme teďka postavili novou a jim dá mnohem větší. Já se přiznám, my jsme i s kolegama už prolejzali, takže jako vejde se tam těch dětí dost. Už jsme se tam byli podívat, protože to připravujeme na otevření, které bude teďka v pátek. No a pak bude vlastně i výběh pro kočky pouštní karakaly, teďka probíhá výměna sítí u Irbisu, takže takové ty věci se dějou, některé jsou méně viditelné, třeba ta výměna sítí, jako to lidi asi moc nepoznají, ale to je taky věc, která se bylo i potřeba udělat, protože ta stará síť už taky dosluhovala.
1: V posledních dnech hodně rezonuje návrat rysů do Jihlavské zoologické zahrady. Co všechno předcházelo tomu, než se nový pár mohl nastěhovat do opraveného výběhu?
2: Právě oprava toho výběhu byla důležitá, protože ona po útěku té rysice jsme museli vlastně přistoupit nějakým úpravám, nějaké jako lepší zabezpečení. Ono vlastně i ten starý výběh byl v pořádku, tam akorát v podstatě tenkrát došlo k tomu, že ta rysice, jak se polekala, tak proběhla vlastně elektrickým ohradníkem, který nezastavil, jak vlastně vystoupal ten adrenalin. Takže teďka se tam doplnilo, že ten plot se jako kdyby prohejba zpátky, je tam vlastně takové jako na vršku to nekončí rovně, ale je to ohnutý zpátky do toho výběhu a ten elektrický ohradník je až v těchto těch místech, co znamená, že jednak to zvíře může dolů až ke kraji toho výběhu, že ho neomezujeme tím ohradníkem ty spodní části, no a zároveň ono, když bude líst nahoru, tak ono tou svojí vlastní váhou už se nedostane přes ten převis toho výběhu, takže to je takový jako vylepšení toho výběhu teďka.
1: Pojďme ještě přiblížit, odkud nový rysy pocházejí. Ona je to vlastně tradice, řekla bych, v Jihlavské zoologické zahradě někdy od roku 1985, pokud se nepletu, právě chov rysů.
2: Ano, to přišel vlastně první samec ze zoologické zahrady Dvůr Králové nad Labem. O dva roky později přijala samice ze zoologické zahrady v Bojnicích, takže je to víc jak 40-letý chov. Teďka tam byla ta krátká přestávka, než jsme opravili ten výběh. A nový pár pochází, jeden jedinec přijal z Německa a druhé z Francie.
1: Pan ředitel vaší zoologické zahrady už jako lehce naznačoval v rozhovorech, že je to možná budoucí pár vhodný pro odchov mláďat. Jak se zatím mezi sebou seznamují tahle dvojice?
2: No my právě doufáme, že se dočkáme dalších mláďat, proto jsme ji dovezli. Zatím každý tráví čas v té své části toho výběhu. Ono vlastně je to jedna velká expozice, která je rozdělená, takže můžou to být buď to dva výběhy nebo jeden velký společný. Zatím je předělený na dvě části, aby ta zvířata měla čas se seznámit s prostředím, s chovatelama, pak ze sebou navzájem, takže oni na sebe vidí, mohou k sobě až vlastně k plotu, ale zatím se nedostanou do přímého kontaktu.
1: Kdo sleduje webové stránky nebo taky facebookové stránky ZOO Jihlava, tak určitě zaznamenal, že zoologická zahrada zažívá velký baby boom, tak si o něm budeme povídat. Zůstávejte s námi i nadále.
0: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Vysočina.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes pro vás vysíláme přímo z jihlavské zoologické zahrady, což je ale podle mě v tuhle chvíli naprosto zjevné. Podle těch zvuků, které se ozývají kolem nás, to nejsou školáci. Jsou to zvířata. Já je zatím plůtkem nevidím, ale můj host u mikrofonu, Simona Kubičková, vedoucí oddělení marketingu jihlavské zoo, nám určitě prozradí, kdo nás to tady bude během našeho povídání přerušovat tím křikem.
1: Je to Serima rudozoba, je to takovej pták na vyšších nohách a pokud jste viděli Cestu do pravěku, ten film, tak takový ten veliký pták, ten Forus Rachos, jak tam honí ty kluky v tom filmu, tak to je takový hodně praděda tady toho zvířete, ale když se podíváte na tu Serimu, tak už to tam budete vždycky vidět, že jsou si podobní.
0: A je to ten pták, který sídlil tady naproti ovcí?
1: Jo, on tam pořád je. Takže
0: je tam
1: přesně
0: pořád.
1: On.
0: Takže to je on, tak tam ho najdete, abyste v tom měli jasno i vy. Zoo Jihlava letos ale hlásí řadu mláďat. Jaké přírůstky návštěvníky v těch posledních týdnech asi nejvíc lákají?
1: Já si myslím, že je to skupinka našich nandu pampových, protože jsou to taková roztomilá kuřátka, jak nám pobíhají tady ve výběhu. Oni tam teda mají i takovou roztomilou sousedku, protože je tam mládě alpaky. Je tam taková velice povedná, oni jsou všechny roztomilá ta mláďata, ale ona se mi hrozně líbí, protože ona má černou hlavu a má tam takovou bílou čelenku, takovou jako ze srsti udělanou, takže je fakt jako roztomilá. A pak máme mládě u pekary, což je příbuzný prasátek, máme mládě u kombížní, to je teda na zázemí, ale je taky velice roztomilá. Teďka už je víc vidět lenochoda, což sice není přírůstek jako teďka z těch týdnů, protože to je první mládě letošního roku, takže už vlastně půlroční, ale ono mu to chvíli trvá, než začne víc vykukovat a teďka ho začíná být tak hezky vidět.
0: Když se ještě vrátím k těm mláďatům nandu pampových, tak je pravda, že tam se o ně stará především samec?
1: Mě vždycky baví komentovaný krmení, když o tom mluvím, protože já nejdřív povídám o tom, jak ten samec má ten harem, jak má několik těch samic, tak to ty chlapi se tak vyprsí u toho výběhu a pak zmíním to, že všechny samice nakladou vejce do jednoho hnízda, zasedne samec, samice si jdou po svých a stará se už jenom ten samec, tak to ty chlapi tak jako už se neprsejí u toho výběhu, když to povídám. Ale on vlastně zasedne, vysedí mláďata a pak je vodí, chrání a učí tím dovednostem, co potřebují v životě.
0: Dá se říct, který ten přírůstek letos udělal největší radost chovatelům?
1: No to se říct nedá, protože každému chovateli samozřejmě udělá největší radost přírůstek u toho jeho zvířete, takže jako nejde to takhle zmínit a já si myslím, že každé to zvíře je vlastně jako jedinečné. Jsou vždycky odchovy, které jsou takový jako víc wow. Z těch minulých let můžeme zmínit, to byl třeba ten hrošík nebo mláďata aligátorů, taky mláda samice kočkodana Rolovejovho, ale to bylo tím, že to byly třeba první odchovy anebo to bylo odchovy po mnoha letech, ale to neznamená, že ty zbylé odchovy jsou nějak méně cenné, akorát třeba tyhle ty jsou v tu chvíli takové jako větší wow, ale těšíme se ze všech stejně.
0: No, prázdniny jsou téměř v plném proudu, za pár dnů to všechno odstartuje, počínaje posledním zvoněním ve školách, středních školách a jiných, tak co všechno pro návštěvníky plánujete na letní měsíce? I to vám prozradíme. Zůstávejte i nadále ve společnosti Dobrého dopoledne.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou od pondělí do pátku mezi 9. a 12. hodinou.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Léto v Jihlavské zoologické zahradě, to je téma, které otvíráme v dnešním dopoledním rozhovoru. Mým hostem u mikrofonu je i nadále oddělení vedoucí marketingu Zoo Jihlava Simona Kubičková a my se dostáváme k prázdninám. Co všechno jste pro návštěvníky připravili na letní měsíce?
2: Jedna věc ještě začíná teďka hned před létem, od pátku do neděle tady bude akce za vízo do zoo, takže všichni školáci, co budou mít jedničku, anebo aspoň kladní slovní hodnocení, tak od pátku do neděle mohou využít vlastně vstup za korunu a s tím, že v pátek i otevíráme tu Noémovou archu, tak se můžou rovno přijít vyzkoušet, abychom to neskoušeli jenom my tady. A pak na ty prázdniny odstartujeme tradiční akci Prázdniny začínají zoo, bude to 4. července, kdy tady bude hodně našich i kamarádů, partnerů. Budeme mít tady akci, kdy budeme představovat kočky, jelikož budeme otevírat tu novou expozici pro kočky Poušně a Karakaly. Takže na našem stánku se budeme věnovat kočkám, alebo je tady Muzeum rekordu, Muzeum Vysočiny, Robinson a další vlastně partneři, kteří budou dělat různé aktivity pro děti. A důležité ještě říct, že už od 1. července začínáme vlastně s oblíbenými komentovanými krmeními.
1: Která komentovaná krmení patří dlouhodobě mezi ty nejoblíbenější?
2: Ono to záleží. Já mám pocit, že někdy ty lidi jako přijdou na ta komentovaná krmení tak jako houfně, že se přesouvají od jednoho k druhému, někdy se jako tak různě pozbírají. Také záleží, jak je, když je moc velký vedro, tak se nám schovávají tak po stínech, takže spíš jdou k těm výběhům, kde je větší stín. Oblíbení jsou samozřejmě lemuři, oblíbení jsou hodně surikaty, ty jsou u stupu a jsou to oblíbená zvířata. Loni jsme vlastně nedělali komentované krmení žiráv, protože tam byl ten veliký transport, kdy se měnili žirafáci, takže ty naše klučiči trio bude mít letos takovou premiéru. Tak uvidíme, jak jim to půjde, my už to s nima trénujeme, tak věříme, že to zvládnou. No a tak jako vtipně oblíbený je asi to krmení u těch lemurů, protože tam lidi čekají, jak se tam brodíme přes tu vodu, jestli se dobrodíme tam i zpátky, nebo jestli nahodou se nevykoupeme.
1: Počkej, takže tam je taková lehčí škodolibost?
2: Rozhodně,
1: kdyby to dopadlo?
2: Rozhodně, protože já jsem říkala, to je jediný komentovaný krmení, kde ty lidi čekají do poslední chvíle, než odejdu, protože většinou, když řeknu děkuji, to bylo naše komentované krmení, tak ty lidi se tak jako rozcházejí, někdy zatleskají, když se jim to líbilo, ale u těch lemurů vlastně já poděkuju, zbalím si ten mikrofon a musím vlastně ještě přes tu vodu zpátky a vidím, jak ty lidi vysloveně čekají a koukají, co kdybych náhodou se vykoupala.
1: Když se ještě vrátím k těm žirafám, tak ty si říkala, že to je teď ve fázi, kdy to vlastně zkoušíte, kdy je to učíte. Jak se to vlastně zkouší a učí?
2: Velkou trpělivostí. Oni samozřejmě si museli zvyknout na naše chovatele, protože ty s nima pracují denně a oni je učí to, že když někam přijdou, tak ty žirafáci za to dostanou nějakou odměnu, čili je to taková ta pozitivní motivace a my na tohle to navazujeme. Vlastně začali jsme tam chodit nejdřív jako jenom já a tady kolegové z marketingu, kdy jsme vlastně chodili, nosili jsme ty větvičky, někdy jsme tam seděli klidně půl hodiny, hodiny a jenom jsme čekali, jestli jako přijdou, nepřijdou. Někdy se nám stalo, že nepřišli, že na nás koukali a říkali si, že jako co tam chceme. A když se tohleto naučili, tak jsme tam třeba zkušebně dovedli i cizí lidi, protože máme u nich i ten zážitkový program, takže jsme měli takové testování a postupně vlastně oni přišli na to, že když tam přijdeme, tak vlastně jim z toho něco dobrýho kápne, takže se takhle naučili, ale uvidíme, když to budou mít s publikem, jestli to bude fungovat dál.
1: No je pravda, že pro nás návštěvníky to působí automaticky, že už to ta zvířata musí umět hned, že to je jasné, že když něco ukážeme, že přijdou, ale jak dlouho vůbec trvá tenhle proces, kdy si fakt můžete říct, zkusíme to, teď už je to ono.
2: Ono je to hrozně individuální a záleží i, jaký je to jídlo, protože tím, že vlastně my ty žirafáky nemáme čím moc víc motivovat než tou větvičkou, kterou oni, když si nevemou, tak nejsou hlady. Jako, takhle, abych uvedla na pravou míru, žádné zvíře tady netrpí hlady, pokud nepřijde na komentovaný krmení, tak to není. Ale chtěla jsem tím říct, že pro ně je to prostě třeba jedna nebo dvě větve v tom obrovském objemu toho krmiva, když to třeba u těch lám nebo u těch lemurů, tak je to ovoce, oni to znají, mají to rádi a právě my jim nosíme takové ty jako ňamky, které mají jako nejraději právě, aby měli tu co největší motivaci přijít, takže u těch zvířat je to jednodušší, když to doopravdy u těch žiraf to bylo složité v tom, že oni když na tu větev nepřišli, no tak jako neměli jednu větvičku navíc, oni stejně museli dostat, protože jsou to zvířata, která mají složený žaludek, potřebují přežvíkovat, takže nemůžeme je trápit hlady, aby neměli nějaké jako zdravotní potíže, takže tam to bylo o velmi velké trpělivosti.
1: My si dáme písničku, hned potom se k vám vrátíme a budeme se ptát, jestli Simona Kubičková má nějaký tip na zvíře nebo expozici, kterou návštěvníci často přehlížejí a přitom si zaslouží jejich pozornost. Zůstávejte s námi.

0: Jihlavská zoologická zahrada, to je místo, odkud pro vás dnes vysílám živě. Je tady nádherně. Před malou chvílí tady prošel školní výlet. Rozhodně tady o návštěvníky není nouze, ale my se teď dostáváme k tomu typu, jestli by nám vedoucí oddělení marketingu Simona Kubičková, kterou dnes máme jako hosta u mikrofonu, řekla, jestli je nějaká expozice, kterou návštěvníci třeba často přehlíží a přitom opravdu stojí za pozornost.
1: Ja si myslím, že je dobrý vyraziť na naši lesní stezku. Ona teda ako, když si tam byla ešte voliera, se tam pak časem zrušila a do budoucna uvidíme, co se nám tam povede vybudovať, takže těch zvířat tam není mnoho. Ale najdete nám takový ako trošku klid a hlavne mne jde o tu část, co je nad australskou farmou, protože tam můžete vidět expozici psů pralesních. On je to s nima trošku složitý, protože jsou to placha zvířata, ale když tam budete vlastně čekat a budete mít trpělivost, ale hned naproti ním je výběh kasuá. Což je vlastně obrovský nelétavý pták z Papuji Nové Gvineji a má na hlavě takovou tu velkou příubu, má takový ten barevný lalok pod zobákem a je to jedno z nebo říká se, že je to nejnebezpečnější pták světa a je velice zajímavý a ono, když jdete ze spodu ty australské farmy, tak můžete zahlednout, že se tam něco pohybuje, ale když ho chcete doopravdy vidět, tak musíte vyjít na tu lesní stezku.
0: No, v tom případě zoo není jenom o zvířatech, když teď odbočím, je to taky o vzdělávání. Jaký je letos zájem o příměstské tábory?
1: Jako každý rok velice velký. My jsme teda letos zvolili trošku jiný postup přihlašování, protože když to bylo na čas, tak jsme měli ty tábory za minutu vyprodaný a hodně lidí bylo nešťastné, že se sem nemůžou dostat, že mají buď to pomalejší internet nebo nestíhají tak rychle klikat. Takže letos jsme to udělali trošku jinak, že jsme nechali, teďka už si nejsem jistý, jestli to byl týden nebo 14 dní na přihlašování a pak se vlastně použil generátor náhodných čísel a bylo to fakt jako o štěstí, takže nešlo to přihlásit se za nejrychleji, ale všechny tábory jsou plné, letos budou kolegyně cestovat jako po zemi, budou se věnovat jako země kouli a jako zvířatům takhle obecně, takže ten zájem je fakt jako velký.
0: Co vůbec děti během táboru zažijí, co třeba tady běžný návštěvník zoo nevidí?
1: Ono to záleží od, chtěla jsem říct z velikosti, ale to je od věku těch dětí. Samozřejmě s tím se mění ta velikost, ano. Že jo? Ale od věku těch dětí dostanou se do zázemí, centra pod povrch, kde můžou vidět zvířata, které tam chováme na výukové účely. Když jsou starší, tak jdou třeba pomoc i k nějakým zvířatům, třeba uklidit nějaký výběh nebo něco podobného, záleží to na té skupině. A vlastně vyzkoušej si nějaké věci navíc, potkej chovat mohou si s nimi popovídat, ukážeme jim nějaké zázemí a to, co vlastně běžně návštěvník nevidí.
0: Znamená to tedy, že ten pobyt tady v zoologické zahradě, třeba v rámci toho příměstského tábora, dokáže ty děti následně přivést třeba k budoucímu studiu, dejme tomu biologie nebo práci se zvířaty?
1: Já si myslím, že je to tak půl na půl, že polovina těch dětí sem jde právě proto, že už je tohle to láká a mají zvířata rádi a chtějí tady být. A druhá polovina, ta si to možná jako najde, že je to motivuje, že jim to něco ukáže, protože někdy možná ten tábor vybírají rodiče, že se jim to zdá jako super, že dítě jako v zoologické zahradě. A já si myslím, že to, že vidíte ta zvířata zblízka, něco více o nich dozvíte, nejdete jenom kolem, ale kolegy něco mají na starosti tábory, tak povídají o těch zvířatech. Každý rok je ten tábor nějak zaměřený na nějaké buď to druhy nebo nějaký ten typ jako toho zážitku ohledně těch zvířat. Takže myslím si, že i to, že poznáte ta zvířata jinak, vám může motivovat na to jako víc je chtít poznat anebo s nima pracovat.
0: I letos bude léto v Jihlavské zoologické zahradě rozhodně stát za to. Zůstávejte s námi i nadále.
2: Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

0: kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: My jsme také vyrazili a dojeli jsme do Jihlavské zoologické zahrady. Dnes pro vás vysíláme živě z tohohle nádherného prostoru plného zvířat. Se mnou u mikrofonu na lavice, pěkně pod větvemi stromů, i Simona Kubičková, vedoucí oddělení marketingu. A my teď na chviličku opustíme tu říši zvířat, protože my si budeme povídat o velkém úspěchu zaměstnanců Zoo Jihlava. Je pravda, že jste vyhráli zoo hry?
2: Je to pravda a máme z toho fakt radost.
1: To je krásná věc. Pojďte nám to přiblížit, jak to vůbec funguje v praxi, Simčo, tohle.
2: Zoohry je to vlastně takové setkání různých zoologických zahrad. Každý rok se tam přihlašují vlastně zahrady z České a Slovenské republiky. Letos tam bylo třeba 15 týmů. A funguje to tak, že každá zoo si sestaví svůj tým. Jedna zoo je organizuje. A vymyslí si nějaký téma a jsou tam disciplíny a pak vlastně se soutěží, sbírají se body a hrajeme o krásný putovní pohár. Můžu se pochlubit za Jihlavskou zoo, že je to po osmé, co jsme získali tenhle ten pohár, soutěžíme vlastně takhle od roku 1998 a teďka jsme měli 7 let přestávku. Mm-hmm. Už nám říkali kolegové, jestli to nechceme přenechat někomu jinému to vítězství, ale my jsme říkali, 7 let jste měli možnost. Mm-hmm. Teďka jsme se rozhodli, že to zase utrhneme pro sebe. A je to vlastně velice milé, protože jednak je to jak team building pro ty zaměstnance, protože je to i super potkat se jinde, zasoutěžit si, zažít něco jiného a zároveň potkáváme i kolegy z jiných zoologických zahrad, protože ono to nejsou pro nás konkurence, my spolu spolupracujeme, takže i vlastně takové to neformální setkání, kde se vymění jak zkušenosti, protože i když jako se potkáme, tak samozřejmě zase žvaníme jenom o zvířatech většinou, a taková ta profesionální deformace a o tom, co je novýho, co se chystá. Inspirujeme se, takže za mě to velice příjemná a milá akce.
1: To mě mile překvapilo, protože já jsem měla takový ten pocit, jestli se třeba nemáte tendenci předhánět. My už máme mláďata lachtanů, my už máme mláďata těch. Není to tam?
2: No, já bych neřekla, že tendenci se předhánět. Jako samozřejmě každý má radost, když se mu povede něco jako prvnímu, že má prvý odchov něčeho. Mm-hmm. Máme pak i tu soutěž toho bílého slona, kde vlastně se vyhodnocují nejlepší odchovy roku. Takže tam je první, druhé, třetí místo. To vyhodnocuje zase porota, která to organizuje. A takže jasně, že každý má radost, když je v něčem první, nebo se mu něco povede. Ale na druhou stranu vlastně my přejeme těm jiným zoologickým zahradám, protože když se povede někde něco odchovat, tak třeba to zvíře může pak přijít k nám a vlastně kdybychom neměli jiné zoologické zahrady, tak naše zvířata by neměly kam cestovat. No a navíc vlastně i ty návštěvníci, že jo, ne všechny zvířata najdou u nás, takže se jdou podívat jinde. My jsme jediní, co chováme babirusu, takže kolegové můžou říct, chcete vidět jako unikát, běžte se podívat sem. My zase můžeme říct, že někde jinde je mládě, takže spíš si ty návštěvníky tak jako různě posouváme a snažíme se navzájem si pomáhat. A potkáváme se nejenom takhle neformálně, ale třeba i na odborných komisích, kde vlastně ty jednotliví zaměstnanci z těch úseků si vyměňují ty zkušenosti, pomáhají si a předávají si vlastně informace, aby to všude mohlo fungovat co nejlépe.
1: Když se ještě vrátím k zoohrám, které po 7 letech znovu vyhrála Jihlavská zoologická zahrada, tak mě ještě napadá, u koho skončil ten pohár?
2: Máme ho vystavený na klubovně, abychom se s ním mohli pomazlit, kdykoliv, kdokoliv bude mít tuhletu potřebu.
1: Tak to je krásná informace. A ještě poslední závěrečná. Na co se v další polovině letošního roku asi nejvíc těší Simona Kubičková?
2: To je těžko říct. Já se těším, že bude nějaké překvapení od zvířat, které nedokážu teďka uhodnout, protože to bude překvapení, že ano. Jako třeba byli ty aligátoři a tak. Ale já se těším vlastně zase. My se vždycky těšíme na to období těch prázdnin, kdy přijdou ty návštěvníci, začnou komentovat na krmení, protože ta zoo ožije. Pak máme radost, když si trochu vydechneme, jakože po tom náročním letním období a zase je to takový inspirativní vymýšlet, co pro ty lidi udělat, abychom je sem dostali v zimě, kdy zoo není zavřena, funguje a snažíme se něco vlastně připravit. I letos už na tu zimu, už teďka přemýšlíme nad zimou a máme takový nápad, já velice věřím, že se ho povede zrealizovat, takže když se tady potkáme po prázdninách, tak tak možná už budu vědět víc a doufáme, že to vyjde tak, jak plánujeme.
1: No tak my se na to moc těšíme. Po prázdninách zase tady v Jihlavské zoologické zahradě. Přejeme Jihlavské zoo krásné a úspěšné léto a těšíme se zase brzy na viděnou a naslyšenou. Hostem u mikrofonu byla vedoucí oddělení marketingu zoo Jihlava Simona Kubičková. Díky.
2: Moc děkuji, že jste opět přišli.
1: Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočená loučí Ihla Dvořáková a zítra po 9. hodině v dobrém dopoledni opět naslyšenou.

Knížky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Policie ukončila zásah kvůli střelbě v Ostravě. Pachatel je mrtvý. Noční zápas Česka s Mexikem mohou fanoušci sledovat i v některých sportbarech na Vysočině. Šéf Evropské vysílací unie bude jednat s prezidentem Pavlem o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Dnešní den bude slunečný s tropickými hodnotami až 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Muž, který dopoledne střílel v Ostravě Zábřehu, je mrtvý. Policisté ho našli v bytě, předtím postřelil svou manželku. Její zranění jsou vážná, podle lékařů už ale není v bezprostředním ohrožení života. Oznámil to krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž podle něj měl zbraň nelegálně. Policisté zásah na místě ukončili, okolí je znovu průjezdné. Prezident Petr Pavel dnes bude jednat s představiteli veřejnoprávních médií o jejich budoucnosti. Na Pražský hrad kromě ředitelů obou institucí dorazí i šéf Evropské vysílací unie Noel Karn. Ten už dříve jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Karn upozornil třeba na to, že by šlo o historicky největší propad financování napříč všemi evropskými médii, které organizace sdružuje. Unii vadí podle Karna taky z chybějící záruky nezávislosti.
2: Konkurence, které čelíme, jsou masivní mezinárodní společnosti, které přijdou a zaberou si většinu reklamního trhu. Jsou také v rámci mezinárodního trhu do velké míry neregulované. Všichni čelíme společné hrozbě. O tom všem si budeme s panem prezidentem povídat, stejně jako jsme o tom jednali s premiérem. Budeme mu zdůrazňovat nutnost ochrany veřejnoprávních médií v Česku.
1: A do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. Kvůli suchu varují meteorologové taky na jihu Moravy před vznikem požáru. V neděli se maxima můžou vyšplhat až k tropické 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia. Ten meteorologové naměřili před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: České fotbalisty čeká klíčový zápas na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany se na Azteckém stadionu utkají s domácím Mexikem a postup do play-off jim nejspíše zajistí jen výhra. Stejně jako v jarní baráži o šampionát, tak národnímu týmu půjde o všechno. Mluví o tom kapitán Ladislav Krejčí.
3: Může nám to dát určitou zkušenost a přebrat si ty výkony a tu posloupnost, která následovala v těchto zápasech, a věděli jsme, co je ten cíl, aby jsme postoupili dál. To si uvědomujeme i teď a můžeme to přenést.
1: Duel Mexiko-Česko má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času a budou ho vysílat i některé sportbary na Vysočině, jak dodává redaktorka Magdaléna Machová.
4: Podpořit český tým mohou fanoušci například ve sportbaru Pahorek v Pelhřimově nebo v restauraci Zimák a v hospodě Kovárna ve Žďáře nad Sázavou. Tam je ale nutná rezervace. Otevření podniku bude záviset na počtu fanoušků. Další restaurace, které předchozí zápasy reprezentace promítaly, ale kvůli nízkému zájmu otevřít neplánují. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V Jihlavě je 25 stupňů, v Dukovanech a ve Velkém Meziříčí 26. Dnes bude na nebi jen malá oblačnost, která se k večeru úplně vytratí. Teploměry opět naměří tropické hodnoty 28 až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Třebíči na Masarykově náměstí havarovala dvě auta a na místě jsou záchranáři. Nehoda se stala taky mezi Radešínskou Svratkou a Bobrovou. Místo je tam průjezdné jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, zdraví vás Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu na vaše přání, jak jinak. Zavolejte na číslo 22 155 49 99 a pošlete nějakou písničku s vaší gratulací, anebo pošlete SMSku na jiné číslo 90 011 04. Tady musíte nejdřív napsat slovo píseň, udělat mezeru, potom krátkou zprávu. Jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Pojďte rozdávat radost, pojďte vybírat písničky.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Přesně tak, písničky na vaše přání a v této chvíli na telefonu už čeká Blanka. Blanko, krásný den.
2: Dobrý den, Jarušku, přeji. A dneska nás, jako můj manžel, má i děda a nakonec už je praděda, tak má krásné 89. narozeniny. Tak my budeme všichni popřát. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody. Máme ho všichni moc a moc rádi a taky mu jeho děkujeme za to, co pro nás všechno v jeho letech dělá. Tomu z celého srdíčka a moc pusin posílá naše nejmladší pravnučka, která se včera narodila, Pavlínka, potom vnuci, co Oliver, Robin, Lucka, Tomáš a Lukáš s přítelkyní Kristýnkou, syn Olda s přítelkyní Soňou, dcera Blanka s manželem Sandou, samozřejmě i já, a také Lidka a Jarda z Třeště a všichni ti, co ho znají. A že ho máme moc a moc rádi a že to dneska pořádně všechno zapijeme, aby to bylo všechno každý den zdravý, tak mu chceme nechat zahrát písničku, protože má rád pivečko, Jarošovský pivovar. Já vám moc a moc, Jarošku, děkuju, mějte se moc a moc hezky v tomto teple a hlavně příště nashledanou. A hodně zdravíčka vám všem. Nashledanou.
1: Vám taky krásný den.

0: Jo, to takhle přijde paní na gynekologii, vleze dovnitř, svlékne se, sedne do křesla, hodí nožky pěkně nahoru a od psacího stolu se ozve: Vejš. Paní dá nohy trošku výš a znovu se ozve: Vejš. Paní dá nožky ještě výš a znovu se ozve: Vejš. Když už má nohy skoro u stropu, tak se na ní otočí pán, který sedí za stolem se slovy: Říkám vám po několikátý, gynekologie je vejš, tady je kadeřnictví.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: Ano, přesně tak, a mám tady další přáníčko. Dobrý den, chtěli bychom poprosit o zahrání písničky Inženýrská od skupiny Rangers pro dva čerstvé absolventy Václava Wenzhofera a Martina Antla, kteří úspěšně dokončili svá studia a převzali titul inženýr. Kluci, přejeme vám mnoho úspěchů, štěstí, zdraví, odhodlání, ale i správná rozhodnutí na všech cestách, které vás čekají. Ať se vám daří v profesním životě, ale také ve všem, co máte rádi. Rodiče a sourozenci, děkujeme, já se přidávám taky. Všechno nejlepší.

0: Svěřuje se chlapec své dívce. Od té chvíle, co tě znám, nemohu jíst, pít ani kouřit. Opravdu? A to kvůli tomu, že mě tak miluješ? Ne, ale nezbývají mi na to prachy.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A na telefonu už čeká Laďa z Jimravova. Laďo, máš taky nějaký?
3: Ahoj, Jarušku. Mám, ale řekni ho za mě ty. Já to povídat nemusím. A já to povídat neumím, víš? Ale Jarušku, prosím tě, zahraj dneska mýmu synovi Honzíkovi Prchalovýmu dojet slova. A ten dvou čelovníkům taky do Kozlova to musíme poslat.
2: No, tak jo, no jasně.
3: A na písnice jsme se dohodli, takže to tam můžeš pustit.
2: Jasně.
3: A děkuju ti moc.
2: Aleš Brikta, nechte vlajky vlád. Je to ono, že jo?
3: Ano, ano, to je ono.
2: Tak čau.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zítra brzy ráno zavoláme s Ivanou Wiesnerovou českým fotbalovým fanouškům do Mexika. A také vyrazíme na samozběr borůvek.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Na telefonu už čeká Marie Cejpková z Okřešic. Krásný den.
4: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a dneska bych prosila zahrát pro Jitušku Pospíšilovou z Koněšina má narozeniny. Taky přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku a posílám jí písničku od Káji Babylon. Jaroušku, vám děkuji za zahrání a někdy naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Děkuju.

0: Řekni fór.
1: No hele, tak tohle není vůbec vtip, jo. Teď tady čtu z policejního protokolu, co se tady píše. Házel labutím chleba. Tím narušil představení Labutí jezero.
0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A na telefonu už čeká pan Vítek Střebíče, krásný den.
3: Krásný den, já vás všechny taky zdravím u rádia. Dneska bych chtěl popřát svému synkovi Honzíkovi všechno nejlepší a hodně zdraví. Honzí, nemáme tě rádi a to zdraví budeš potřebovat. Takže se pěkně uč, ať tě může mít rádi a i dál. Buď zdravý a šikovnej.
2: To je krásný.
3: Samozřejmě, ještě písnička je pro manželku a pro maminku moji, no a pro všechny známí, pro Kvajzrovi a i pro vás je to, pane Hypochondr.
2: Děkuju. Jdeme na to.
3: Můžeme to pustit, ať to nezdržuje.
2: Jasně, Cohen. Everybody now.

Marek Macák a Sylvie z Prahy jedno přání a chtěli by zahrát písničku od Helenky Vondráčkové, písničku Vodopád, no a popřát k narozeninám Helence a zároveň všem narozeninovým oslávencům a taky k nám do rádia. Posílám.

0: Od té doby, jo, co umím morzovku, nemůžu slyšet kapky deště, no. Dnes v noci mě třikrát volali na pivo a dokonce i mým jménem.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Ano, na vaše přání mám tady další a to přání má Jarek Střeště a ten začíná vždycky vtípem, takhle manželka říká. Karle, budeš ještě tu polévku? Ne? Tak já tam nakrájím maso a dám to psovi. Dobrý den, že by si v těchto tropických dnech ještě někdo neuvědomil, že je léto. Zahrajte prosím pro všechny posluchače písničku Vždyť je léto, kterou v roce 65 naspíval Milan Chladil. Jarek Střeště, posílám.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Písničky pro Vysočinu.
1: A už tady mám další přání. Jardo, zahraj prosím pro Honzu do Božejova a všem, kdo slaví písničku Buď si jistá od Reflexu. Písnička je i pro vás a moc děkuji. Blanka. Tak moji rádcové hledali. Mám tady od Reflexu jenom Duran Duran. A nebo to může být taky Duran Duran s písničkou Reflex. Já to dám.

0: Manželé sedí u táboráku. Hele, Pepo, vem si bundu.
1: Jo, a je mi zima, anebo už jdeme domů.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
0: A na telefonu Bohušek z Poděšína, nazdár.
3: Nazdár, Jardo, zdravím tě a všechny posluchači. A dneska mají ty Honzici svátek, ne?
0: Ano.
3: Tak bychom jim zahráli spolužákovi Honzovi tady z Poděšína, jeho synovi a všem Honzikům z Poděšína. A v Serákově mám kamarádi, táta se synem jsou Honzi, v Níškově to samý. A ještě na který jsem zapomněl, tak jim pošleme písničku od Urbánkový Nosaznej žbán, ať se do toho nalejou odpoledne pivo. A přeju jim všechno nejlepší a hlavně zdraví, štěstí a spokojenost.
0: Písničku mám nachystanou, co zvařil?
3: Já nevařím.
0: Ty nevaříš, jo?
3: Já odevřu tady, mě dovezl on teda Josef oběd, víš, tak.
0: Aha, no tak dobře, co máš dobrýho?
3: Vepřový řízečky, nějaký cikánský řízečky se to jmenuje.
0: Cikánský řízečky, no panečku.
3: Cikánský ty řízečky a brambory.
0: Ty budou dobrý, no tak jo, mosažnej čbán teďkom, jo, co mu si dáme.
3: Mosažnej čbán, ano.
0: Čau.
3: Díky za zahrání a ahoj.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Přesně takové písničky hraje a mám jich tady opravdu hodně, ještě opravdu hodně přání. Třeba tady jedno rychlé, krátké, prosím o zahrání písničky 7 žlutých kamínků, jen tak děkuji, Milena.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Ano, ještě tady mám tři přání. Prosím, zahrajte mojí Janince písničku Ve dvou se to lépe táhne od Karla Čehrnocha. Pro radost, díky Robert, nebo tady ahoj Jardo, když je to horko jako v pekle, mohl bys tam hodit od kabátu písničku V pekle sudy válej, píše Simona, nebo tady zahrajte mi, prosím, Když se zamiluje kůň, k svátku Honzíkovi, Vališovi ze Zvole nad Pernštejnem, děkujeme Pohankovi a vám báječný den. Mějte se, smějte se, všechno je nachystaný a zase zítra po 12. s vámi Jarda Hypochondr.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Jihlavě funguje nový centrální dopravní terminál. Střelce z Ostravy našla policie mrtvého, těžce zranil manželku. Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, pomohlo by mu k cestě na summit. Dnešní den bude slunečný s tropickými hodnotami až 31 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. V Jihlavě se dnes otevírá nový centrální dopravní terminál. Nahradil staré nádraží Jihlava město. Jeho stavba, včetně demolice původní budovy, trvala necelé 2 roky. Na místě je teď reportér František Jirků.
4: Výpravní hala je zatím pro veřejnost zavřená, protože právě teď tady začíná takový slavnostní ceremoniál k jejímu otevření. Uvnitř ale bude na cestující čekat například dvoupatrová čekárna a v přízemí už jsou postavené také nebo připravené prostory pro obchody, ty se ale zatím v tento moment zabydlují. Minulost místa připomíná také nápis na fasádě, kde je název Jihlava město. Pro cestující je tady připravené taky parkoviště P plus R a nové zastávky MHD. Stavba terminálu vyšla Správu železnic na skoro 1,5 miliardy korun. František Jirků, Český rozhlas.
2: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku do zad. Záchranáři ji převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl násilnou trestní minulost a zbraň nevlastnil legálně.
5: Zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
2: Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Čihalíková-Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. Sport. Fotbalisté Vysočiny hrají svůj druhý zápas letní přípravy, tentokrát proti prvoligovému Slovácku a stav utkání je na začátku druhého poločasu 1-1. A Martin Nečas poprvé ovládl tradiční anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Útočník Colorada má za sebou životní ročník v NHL, poprvé v jeho základní části nazbíral 100 bodů. Druhý byl David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas. Počasí. Dnes bude na nebi jen malá oblačnost, která se k večeru vytratí. Teploměry opět naměří tropické hodnoty 28 až 31 stupňů.
3: Zelená vlna Vysočina.
2: V Jihlavě ve Znojemské ulici na Ypsilonce se stala nehoda autobusu a auta. Probíhá tam teď vyšetřování.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Alex a host.
1: Když se načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se Zlou by se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janků, vítám tě.
2: Děkuji, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měli bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen, má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude
1: jo,
0: dávat
1: tak on je hodnej.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne? Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak, ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný, já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No, já se vrátím, Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tolik o Edovi a za mnou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a Hosta dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už Heidi Band, 7 let a ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem frontman.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal ano, tu kapelu pro
1: ano,
0: tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělal jí manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, co si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, my jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo. No a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho,
1: na 2 roky. Takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band. Ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band, 7 let tedy na scéně. Máte novou píseň, tak ano. Měsíc, 2 měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikala píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam byla fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během půl hodiny napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama, ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI. Aha. Měli inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12. v hitparádě tady Českého rozhlasu a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystám. Já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak
1: ano,
0: vypadáš.
1: Ano, ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi, spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží. Byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se jak pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas tak vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš sedět v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, proč je geny?
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a mýho auto jsem tam polonála, takže. No a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover. Už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká.
0: Takže a bude podobný tomu, co
1: No tak byl? Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidím. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: herectví, no já jsem taková herečka z leknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle, v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila na všechno, jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala Šamambango Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
1: A stále v ní hraje.
0: A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a panice Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle u Hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
1: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
0: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo tak to já hraju spíš pocitově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
1: Říkal Ringo? Ne, tak to. Co ti na to řekl František Ringo Čech?
0: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
1: Paní Ctirad, řekl.
0: Paní Ctirad.
1: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků. To vlastně vyšlo na singlu Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly a Bčko byl Dívčí internát. Já se ani jako nic moc nepojí. Ivoš to napsal, to vlastně napsal. Dívčí internát je převzatá věc. Byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text. A tenkrát mi to schvalovací komise neschválila ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81 a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň, no, Sena Čančám.
1: Ne. To
0: bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. ano, když Sena Čančám má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se na Čančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval a my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. A najednou říkal, no tak nevím, ale Ivo říkal, ne, to natočíš, to uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se na Čančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načančal. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá. Ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra. Ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měl
1: mě to
0: jsi
1: stačí.
0: Někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd. Já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě nevěděl.
1: Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny a já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tedy na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert.
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni, samozřejmě do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Je to paní Věra Špinarová, je to také ale i Vašo Patejdl. A ty jsi mi prozradila, že, nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty jsi naspívala v ostravském studiu.
1: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuju.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Ozbrojený muž z Čelákovic si opatřil zbraně v Novém Bydžově v Královéhradeckém kraji, potvrdila policie. Největší města Vysočiny letos zaplatí za nepedagogické pracovníky přes 420 milionů korun. Premiéři Česka a Maďarska se dohodli na společném zasedání vlád. Zítřejší nebe bude jasné s tropickými teplotami nad 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Pětapadesátiletý učitel z učiliště v Čelákovicích si opatřil zbraně v Novém Bydžově v Královéhradeckém kraji. Ve městě žije část jeho rodiny. Muže, který se včera údajně vydal zbraní v Čelákovickém učilišti, policisté zatkli v pražských Strašnicích, popsala jejich mluvčí Barbora Šnévajzová.
4: Policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se konkrétně o dvě dlouhé zbraně, plynovou brokovnici a vzduchovku a tři nože.
3: 55-letému učiteli hrozí až 3leté vězení. V současnosti je ve zdravotnickém zařízení. Školy v okresních městech na Vysočině letos dají na platy nepedagogických pracovníků přes 420 milionů korun. Od letošního ledna se změnil systém jejich financování. Kuchařky, školníky nebo uklizečky už neplatí přímo stát, ale jejich platy zajišťují zřizovatelé škol. Nejčastěji je to kraj, města a obce.
5: Nejvíce peněz vynaloží Jihlava, která na celý rok 2026 počítá s částkou přes 160 milionů korun. Naopak Pelhřimov na ně vydá 40 milionů korun. Celkové nové náklady na provoz škol ale podle měst zatím nepřekročily prostředky, které jim dal stát navíc zvýšením rozpočtového určení daní. Magdalena Machová, Český rozhlas.
3: Žďárští policisté hledají svědky nehody kola a koloběžky z počátku června. Na cyklostezce podél řeky Sázavy se poblíž fotbalového stadionu 2. června dopoledne bočně srazil muž na koloběžce s cyklistkou na elektrokole. Ta poté upadla. Policisté žádají svědky nehody, aby se hlásili na lince 158. Současně hledají i muže na koloběžce. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a jeho maďarský protějšek Péter Maďar se dohodli na prvním společném zasedání kabinetů. Informoval o tom úřad vlády, termín ale neoznámil. Předsedové české a maďarské vlády chtějí posílit spolupráci ve zdravotnictví, kultuře nebo dopravě. Včera spolu jednali před schůzí premiérů zemí Vyšegrádské čtyřky v Gédele. Ukrajinci nepilotovanými letouny zaútočili na dvě krymská vojenská letiště. Drony vyslali také do ruského Orenburgu, kde zasáhli tamní podnik na zpracování plynu.
6: Zvláštní jednotka Alfa ukrajinské tajné služby SBU informovala o zásahu 4 hangárů s leteckou technikou na krymském letišti Saky a infrastruktury na letišti Hvardijské. Právě odtud často startují ruské bojové drony typu Shahed na Ukrajinu. SBU také oznámila, že se podařilo zasáhnout systémy protivzdušné obrany u Kerče. Šlo o systémy S-400 a pancíř, které chrání kerčský most vedoucí z anektovaného Krymu do Ruska. Moskva útoky nekomentovala, ale záběry a fotografie ze sociálních sítí potvrzují exploze v uvedených místech. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu. Proti domácí reprezentaci potřebují vyhrát, aby postoupili do vyřazovací části turné. České výkony zatím nebyly ideální v mezihře a útoku, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
8: Nemusíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se ani neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
3: Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. A druhé letní přípravné utkání před zhruba čtvrt hodinou dohráli fotbalisté Vysočiny. S prvoligovým Slováckem si venku poradili 1-2. Za Jihlavu se prosadili Miroslav Křehlík a Tyrese Omotoye.
7: Počasí.
3: Ve Žďáře nad Sázavou je 26 stupňů, v Černovicích a Telči 27. Noc bude jasná a teploty neklesnou pod 12 stupňů. Zítra se jen minimálně vytvoří krupovitá oblačnost a čekají nás opět tropické teploty, 30 až 33 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v regionu. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, středeční dobré odpoledne a my už se za chvíli pohlédneme za akcemi, které nás o následujícím víkendu čekají. Do historie hospod a pohostinství v Třebíči nahlédneme také už tento víkend a po písničce se dozvíte víc.
7: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: s vámi je Český rozhlas Vysočená, rádio vašeho kraje, a máme také 14 hodin 9 minut. K tomu o víkendu se na Vysočině bude hrát na tolika akcích a buťových zábavách, že ani nemůžeme vyjmenovat. Za zmínku všem stojí velké oslavy 800 let Dolního města, které loni získalo cenu Obec kraje Vysočina, a jejich program potrvá od pátku do soboty. A to jak v obecním domě u Muchů, odkud jsme vysílali, tak i ve sportovním areálu v kostele nebo v letním kině. Dáša Kubíková také vybrala pár akcí, které budou stát za návštěvu. Už jí mám na telefonu, jak jste ji mohli před malou chvíli také slyšet. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ještě než začne víkend a s ním vlastně i letní prázdniny pro naše děti a vnoučata, tak bych všechny pozvala všichni, kdo jsou příznivci krásného tance, pohybu, ale především legrace, na takovou předzvěst festivalu Korespondanc ve Žďáře nad Sázavou. Samotný festival se koná v polovině července, ale už několik let se předtím program rozpíná do Jihlavy, do Nového Města a také do centra Žďáru. Tentokrát se potkáme u Domu kultury, to bude tedy zítra od 15:30, kdy uvidíme tanec na kolečkových bruslích, tanec s berlemi, potom přesun 5000 černých koulí, tedy balónku, které se povalí městem, představení nazvané Voda a paměť a nakonec ve 8:45 ještě koncert. Tak myslím, že těch důvodů, proč přijít, je hodně. Další tip je do Náměště nad Oslavou, kde zítra začne, v pátek pokračuje a v sobotu večer skončí. Přehlídka nazvaná Kino jede. Promítá se pod čírým nebem, ale pozor, historickou technikou. Takovou tou promítačkou, co si pamatujeme, že vrčela, tak jak jsme to znávali v dětství. Filmy si můžete prohlédnout na louce za špitálkem, a to každý večer. Od 7:00 se promítá pro děti a od 9:30 potom pro dospělé. Na programu budou večerníčky, ale třeba i filmy Obecná škola nebo Ať žijí duchové. Především ale na této akci vždycky vládne pohodová atmosféra, hraje tam hudba, bude se kreslit křídou, ochutnávat speciality na grilu, bude to taková letní pohoda.
0: Těch akcí je zase nepřeberné množství. Člověk, když to poslouchá, tak ani neví, co by si vybral. Šel by nejradši na všechno. Co ty, Dášo?
1: To je pravda, já už mám naplánováno, a kam pojedu, to se možná dozví posluchači už za chviličku.
0: Tak se necháme překvapit. Tolik tedy Dáša Kubíková a já ještě...
1: No počkat, já jsem to neřekla ještě, máme horký víkend před námi. Dobře. A já mám další dvě pozvánky, takže já jsem chtěla ještě nabídnout, kde se schladíme. Máme tady pozvánku pro dospělé, protože jen ti se mohou vydat na jedno, tady samozřejmě myslím pivo. Ke Šmeralům na Šmeralově statku v Třebíči. Tam uvidíte oživenou hospůdku jako za starých časů. Bude to tento pátek od 16:30 odpoledne. Co vás čeká, kromě orosených půl litrů, tak to bude veselice s kapelou Madlenka, ale taky pohled do historie. A to díky přednášce Zdeňka Prucknera. Historie pohostinství v Třebíči a neb, jak se v Třebíči pilo. No a teď, když se ptala, kam půjdu, tak to musím zmínit. Překrásný hrad v Lipnici nad Sázavou. Ten bude o víkendu žít řemeslem a uměním. Dostala jsem pozvánku od Akademie ve světle na 5. ročník kovářského a kamenickou a kamenosochařského setkání. Ono bude zároveň oslavou 75. výročí kamenosochařského učiliště v Lipnici. V sobotu a v neděli se na hradě utkají kováři v soutěži. Přímo před zráky návštěvníků budou vznikat umělecká díla, součástí budou taky ukázky tradičních řemesel, podkování koní, výstava a program pro děti, které si samozřejmě, jak už to u kovářů bývá, mohou vykovat hřebík.
0: No a to si myslím, že už je tedy opravdu všechno. Ty jsi předtím také stihla, že jsem si myslela, že to máme za sebou. Ty jsi ještě přidala další. Takže já už v tom mám teďka takový zmatek, že budu dlouho sáhle přemýšlet, kam já se o tom víkendu vydám, ale možná, že naši posluchači už v tuto chvíli mají jasno. Já ti děkuji ještě jednou, Dášo.
1: Děkuji taky a ještě dodám, že všechny další tipy najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz a na našem Facebooku, a budou tam pěkně přehledně sepsané už od zítřka.
0: Tak se určitě podívejte. Naslyšenou. A já ještě také připomenu, že v Jihlavě ode dneška mohou cestující využívat nový dopravní terminál, a my se tam za chvíli vydáme a řekneme vám, jak to tam vypadá.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Když okna první elektriky, poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Kas dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Zítra brzy ráno zavoláme s Ivanou Wiesnerovou českým fotbalovým fanouškům do Mexika. A také vyrazíme na samozběr borůvek.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina.

0: 14 hodin 25 minut vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Konec čekání na vlak v provizorních prostorech. V Jihlavě se dnes otevírá nový centrální dopravní terminál. Nahradil některé někdejší nádraží Jihlava město, jehož stará budova z 19. století šla k zemi. Stavbu od začátku sledoval náš reportér František Jirku, který je na místě i dnes, a já přeji dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A ptám se, už jsi s novou budovu prošel a co cestujícím nabízí?
1: Prošel, já jsem si ji skutečně prošel, ale běžný cestující zatím tu příležitost nedostal, protože sloužila a ještě vlastně i v tento moment slouží jako zázemí pro slavnostní otevření, které bylo dneska. Každopádně, až se to všechno odklidí, tak cestující tady budou mít k dispozici dvoupatrovou budovu. V jejím přízemí je hlavní čekárna a v současné chvíli je tam i funkční zákaznické centrum Českých drah. Další prostory jsou pro prodejnu, podle polepu jde poznat, že to bude trafika, ale zatím ten prostor je prázdný. V patře jsou pak další komerční prostory a kanceláře. Místa, kam jsem dnes nahlédnul, jsou také zatím ještě prázdná. Všechna nástupiště jsou tady nově bezbariérová a propojuje je tunel pod kolejemi. No a na ty staré časy tady upomíná název stanice, který je stále Jihlava město. No a ten nápis je i na fasádě té nové budovy.
0: A je terminál počínaje dneškem plně funkční?
1: Dneškem se primárně mění komfort cestujících, kteří jedou vlakem. Otevírá se jim právě ta nová odbavovací hala. Doteď museli lidé čekat v provizorních buňkách, které tady jsou od té doby, co zmizela ta stará budova. Ale celý ten prostor by tady měl v budoucnu plnit víc funkcí než jenom vlastně nádraží. Před halou jsou například zastávky pro městskou hromadnou dopravu. Na ty budou trolejbusy jezdit až od začátku příštího týdne. Do budoucna by tady mělo fungovat ještě autobusové nádraží, na které budou zajíždět i krajské autobusové spoje. No a tím vlastně celá ta stavba dostojí tomu svému označení terminál.
0: A kdy se bude v dalších úpravách ještě pokračovat?
1: Primátor Petr Ryška z ODS řekl, že všechno by mělo být hotové do roku 2030. Kromě už zmíněného autobusového nádraží, to znamená taky prodloužení nové evropské ulice, která sem nově vede. Město ji chce protáhnout dál až na Jiráskovu a druhou větví také do Hamerníkovy ulice. Tato nová spojka by měla odvést část dopravy z centra Jihlavy. Podle dopravních modelů se počítá s tím, že po ní denně projede 16 000 aut.
0: Tolik tedy redaktor František Jirku, já děkuji za informace. A za chvíli zjistíme také, jak to chodí v trampské osadě složené jen z chlapů v příběhu z Vysočiny.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Já teď nemám.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Už přes 60 let existuje v Jamném na Jihlavsku trampská osada, která přijímá jen chlapy. Redaktorka Irena Šarounová sebrala odvahu, vyrazila na jejich výroční poplach a natočila tam pro vás reportáž.
2: U rybníka, kousek od Dudína, táboří osada pivařů z Jamného. Já tady teď sedím se šerifem.
3: Milan Barák.
2: Osada pivařů má opravdu historii.
3: Založena byla 1964. Od té doby vlastně se jezdí každý rok na jiný místo. Máme totem, jsme se nechali udělat.
2: Totem je putovní.
3: Jezdí s náma. Každý tramp se složí a zase se postaví.
2: Základnou toho totemu je sud a já se musím zeptat, proč osada pivařů?
3: Si dáme pivo rádi, no tak jako asi to tak nějak vzniklo.
2: I chodíte na nějaké trampy?
3: To ne. Děláme jenom takovýhle potlach jednou v ročně a pak ještě děláme v kulturáku na podzim s manželkama. To je to jak bez ženských.
2: Máme tady před sebou nějakou kroniku.
3: Stanovy tady byly.
2: Stanovy osady pivařů. Je tady podepsaný šerif Bofors.
3: No, tak to byl zakladající člen.
2: A je tady 5 bodů. Plně natočený půl litr obejde, počínaje šerifem kruh po směru hodinových ručiček, přičemž si každý jednou lokne.
3: Krest. Na rok sem jezdí jakoby na zkoušku, když se osvědčí, nedělá borčus, protože příští rok je cnová, to se křtí potom. No.
2: Kolik vás je?
3: 19. Vyvávalo nás i 40 skoro.
2: Je tady s námi i jeden ze zakládajících členů.
4: Je tomu tak. Špejtek, Jarda.
2: Jak to začínalo?
4: Jsme tak asi 3-4 vyrazili s tím Ačkem a byli jsme tam 4 nadpany. A
2: kam jste jezdili?
4: Většinou po Vysočině se tady jezdí.
2: Vy máte i košily s náševkou, no, máte znak?
4: Původní návrh toho našeho prvního šerifa, toho Boforse.
2: To je ještě původní košile?
4: To je původní, já to používám, no a každý by to měl použít jenom tady na ten potlach.
2: Vrátíme se se šerifem nad kroniku, tady jsou dokonce i černobílé fotografie. Z jaké to může být doby?
3: Byl datum někde.
2: Je to zápis z prvního potlachu osady pivařů 18. až 19. července 64 u Panáka. Kde to bylo u Panáka?
3: To je u Polní.
2: Nikdy mezi vámi nebyla jediná ženská.
3: Ne, ne.
2: S panem Špejtkem sedíme u totemu. Nahoře je sova, pod tím je znak vaší osady, pak tam vidím srdce s křížem, bíčí hlavu.
4: Sova, to je moudrost. No a ten bík tam, ty rohy, to je síla, že jo?
2: Osady mívají své hymny. Máte ano, i vy
4: máme,
2: svou.
4: Máme hymnu od toho 64. roku. Snad ji zaspíváme u táboráku.
2: Nejstarší tramp zapálí slavnostní oheň.
5: My jsme parta trampíků.
3: Poděkuju kamarádům, co nám poskytli pivo.
6: Děkujeme.
3: Tím pádem oficiální zahájení skončilo, ale volná zábava. Bude ománek za chvilku, se vaří a kapela, jestli budou pokračovat, nějaký písničky nám zahrajou.
2: Od Dudína Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A já ještě dodám, že fotografie z potlachu osady pivařů najdete na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Typy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Jana Hofmana, kterému přátelé říkali Jenda. Měl lirickou duši, miloval četbu a dobrodružství. Byl sportovcem a sokolem. Když vypukl zápas o vznik Československa, nabídl vše. Bojoval v zákopech, létal jako válečný pilot, často tváří v tvář smrti. Byl teprve na začátku své cesty.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání se zamyslí nad biblickou legendou o potopě světa. Co když příběh o Noémově arše nebyl pouhou legendou? Co když podobných záplav bylo na Zemi více? Vědci hledají odpovědi na otázky, které lidstvo straší tisíce let. Může se něco tak hrozného přihodit znovu?
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dobré středeční odpoledne vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina rádia vašeho kraje. 14 hodin 46 minut. Dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, budou už za chvíli blesky. Víc nám o nich poví Martin Písařík. A jestli nějaké dnes nebo v příštích dnech hrozí na Vysočině, to si povíme.
1: Počasí.
0: Podrobnosti teď přináší meteoroložka Jitka Kučerová. Přeji vám dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to vypadá aktuálně na Vysočině s teplotami a počasím?
2: Teploty jsou vysoké, většinou mezi 27 až tropickými 30 stupni Celsia. Ty nejvyšší hodnoty v rámci tady tohoto intervalu na jihovýchodě Vysočiny, na Třebíčsku, vyšší polohy mají tak kolem 24, 25, respektive ty nejvyšší. Na obloze v podstatě žádná významná oblačnost, jenom vysoká průsvitná oblačnost, a pokud jde o vítr, tak ten fouká se severních směrů, většinou slabý, ale sem tam někde může pofukovat až mírný.
0: Jak to bude vypadat postupně dál večer a v noci? Něco se změní?
2: Snad jenom teploty, jinak na obloze víceméně nic. Ta vysoká oblačnost se bude částečně vytrácet, takže v noci očekáváme buď jasnou oblohu, nebo jen malou průsvitnou oblačnost, tedy tu vysokou. Teploty, ty by měly klesat ještě docela nízko, ale jenom v uvozovkách, protože ty další rána, respektive noci, už budou výrazně teplejší, tak zítra ráno 17 až 14 stupňů, v údolích to může být ještě lokálně jenom kolem 12, vítr v noci slabý ze severních směrů, anebo bez větří.
0: Ano, další vlna veder nás čeká. Jak to tedy bude vypadat v dalších dnech a co třeba bouřka?
2: Žádné srážky nečekáme, možná nějaký náznak až v neděli, respektive v noci na pondělí. Do té doby počasí bez srážek, takový hodně podobný průběh, pokud je oblačnost, které moc nebude, buď to jasná obloha, anebo v průběhu dne se může tvořit přechodně taková nějaká drobnější oblačnost kupovitá. Zítřejší maximální teploty zase o něco výš než dnes, 30 až 33 stupňů, pátek by měl mít do 34 stupňů, nejvyšší hodnoty zřejmě v neděli, tam to vypadá na 33 až 37 stupňů.
0: Říká Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte se pěkně, hezký den.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 14:51, hladíte Český rozhlas Vysočina, který teď otevírá rubriku Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a dnešní téma jsou blesky.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s Milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Jihlavská polytechnika upraví obory kvůli dostavbě dukovanské elektrárny. Policisté ukončili zásah kvůli střelbě v Ostravě Zábřehu. Pachatel je mrtvý. Fotbalisté Vysočiny v přípravě porazili prvoligové Slovácko 1-2. Zítřejší nebe bude jasné s tropickými teplotami nad 30 stupňů. Aktuální zprávy s Tomášem Kolátorem. Dobré odpoledne. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě chystá úpravu některých svých oborů. Chce tak zlepšit možnost uplatnění absolventů při dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Nový obor ale kvůli tomu akreditovat nebude.
6: Úpravy se podle vedení vysoké školy zaměří specificky na oblast energetiky, elektrotechniky a řízení. Konkrétní změny plánuje společně s krajem Vysočina a společností EDU 2, která má dostavbu elektrárny na starosti. Škola se bude snažit zajistit dostatečné množství kvalifikovaných pracovníků pro výstavbu i následný chod elektrárny a také pro podpůrné profese. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Cyklisté na Schatzbergu u Jihlavy budou moci jezdit po nových terénních trasách, takzvaných single trailech. Magistrát je plánuje vybudovat na stejné straně svahu, jako je sjezdovka. Traily mají doplnit území, kde je plánovaná rozhledna nebo hornický skanzen. Město má na vedení terénních cyklistických tras zatím zpracovanou studii, uvedl lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček.
7: A na základě této studie bychom chtěli teďka postoupit projektovou dokumentaci, která by mohla vlastně odhalit přesné náklady a zároveň připravit to území na to, aby ty single traily tam mohly být.
4: Muž, který dopoledne střílel v Ostravě Zábřehu, je mrtvý. Policisté ho našli v bytě, předtím postřelil svou manželku. Její zranění jsou vážná, podle lékařů už ale není v bezprostředním ohrožení života. Oznámil to krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž podle něj měl zbraně nelegálně. Policisté zásah na místě ukončili, okolí je znovu průjezdné. Rada Prahy 3 vypověděla smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tinde Bártě kvůli porušení podmínek nájmu. Bárta musí byt opustit do 3 měsíců. Podle zjištění deníku N ho pronajímala za zvýhodněné nájemné, ale sama v něm nebydlí. Pokračuje místostarosta Prahy 3 Ondřej Rud ze strany Zelených.
8: Tady ten případ je v jistém smyslu bezprecedentní v tom, že sám začal tím, že vlastně mediálním článkem, ve kterém nájemkyně vlastně veřejně deklarovala, že v tom bytě nebydlí, což je právě ten zásadní výpovědní důvod.
4: Reakci Tinde Bárty zjišťujeme.
5: Sport.
4: Fotbalisté Vysočiny vyhráli 2. letní utkání přípravy. Po Viktorii Žižkov si vyšlápli i na Slovácko 2-1. Otočku v utkání zajistili jihlavští Miroslav Křehlík a Tajiris Omotoje. V sobotu Vysočina v dalším přátelském utkání doma přivítá Příbram. A další 2 zlaté medaile přidali 2. soutěžní den olympiády dětí a mládeže sportovci z Vysočiny. Získali je dráhový cyklista Samuel Zítka, který vyhrál závod ve skreči, a plavec Vigo Talpa na 200 metrů volným způsobem. Ten bral i bronz na stejné distanci motýlkem. Družstvo stolních tenistů do 15 let pak skončilo stříbrné. Za 2 soutěžní dny získala výprava z Vysočiny celkem 8 medailí.
5: Počasí.
4: V Havlíčkově Brodě mají 28 stupňů, v Počátkách 27. Noc bude jasná a teploty neklesnou pod 12 stupňů. Zítra se jen minimálně vytvoří krupovitá oblačnost a čekají nás opět tropické teploty 30 až 33 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na hlavním tahu mezi Pacovem a Hořebníkem u Roučkovic stojí porouchaný nákladní vůz. Jeďte úsekem opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Vystoupali do více než 2000 metrů nad mořem, chtějí zdolat pomyslný vrchol hory a doufají, že jim nedojde dech. Před českými fotbalisty je na závěr skupiny mistrovství světa klíčový souboj v Mexico City a proti domácí reprezentaci potřebují nejlépe vyhrát, aby podpořili svůj sen o postupu. Další informace přidáme v našem vysílání v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Vysočina za 20 minut.
5: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: pro zdraví.
1: Když už se někdo spálil na sluníčku, co byste mu doporučila?
2: Docela záleží na míře spálení. Někdo jenom cítí horkou kůži a pálení a na to existují různé krémy a mléka, které pomohou tu kůži sklidnit a regenerovat. Když to někdo přežene více, mohou se objevit až puchýře. Může být nevolno, dokonce může mít horečku, zimnici. V případě teploty se doporučuje vzít nějaký lék na teplotu a tyto léky zároveň mírní i bolest. Určitě se držíme na chladnějším místě a nezapomeneme doplňovat tekutiny. Kůži můžeme chladit vlažnou vodou a puchýře ošetřovat, určitě je nestrháváme. A ve vážných případech nezbývá, než navštívit lékaře.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: také vyrazíme na samozběr do Růvek.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. V českém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvod se zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Těžkou úlohu před sebou mají na mistrovství světa čeští fotbalisté. Zatím uhráli pouze bod a jestli chtějí myslet na postup, potřebují k tomu uspět na závěr skupiny v Mexiku proti domácí reprezentaci. Příprava mohla být náročná v mnoha směrech.
2: Myslím si, že se to neslo v klidu, v koncentraci, samozřejmě s nějakými motivačními informacemi pro hráče a tak dále.
3: Trenér Miroslav Koubek a hráči měli necelý týden na přípravu na zápas, ve kterém musí kvůli naději na postup bodovat, nejlépe vyhrát a taky dokázat, že umí předvést mnohem lepší výkony.
2: Ale určitě nejsme ve stádiu, kdybychom nějakým způsobem byli, kdyby to vyjádřil psychicky dole nebo v takovém nějakém stavu, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
3: Český tým chtěl na šampionátu sázet na silnou osu s osvědčenými hráči, jenže už po nepřesvědčivém úvodním utkání s Jižní Koreou nastaly pro souboj s Jihoafrickou republikou změny.
2: Tak já jsem netoužil udělat tolik změn, potom jsem netoužil, ale prostě určitý věci se tady vyjevily, že nefungují. Ta sestava vysněná je takový trošku nanesený slovo, ale která byla v představách, tak prostě se to jako nechytlo zpočátku, no, s kterou jsme počítali po baráži, že je prakticky vytvořena.
3: A Miroslav Koubek musí s realizačním týmem tenhle rébus vyřešit pro klíčové utkání s Mexikem. Čeští fotbalisté působili v zápasech někdy hodně pasivně, jako by na ně doléhal tlak velkolepého mistrovství světa, na kterém nikdo z nich nehrál.
4: Když si vezmeme nějaké, jako jestli to je tlak, nebo jsou to nějaký strachy, nebo to jsou nějaké jiné věci, co na každého působí, nemůžu odpovídat za všechny.
3: Snažil se vysvětlit i psychickou stránku kapitán Ladislav Krejčí, který vidí současné poznatky jako důležité.
4: Kterýma si musíte procházet a nabrat ty zkušenosti pro to, abyste to dokázali využít do těch dalších zápasů a už s tou zkušeností vám ty výkony automaticky jdou výš a výš, přidává se i ta radost, přidává se větší uvolnění.
3: Říkal stoper české reprezentace, který také dodal, že i když výkony nebyly ideální, fotbalisté mají přirozeně obrovskou motivaci od začátku turnaje, ale potřebují prodat i na hřišti.
2: My musíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se na ně neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje. Nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako, jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
3: Pokud by tým Miroslava Koubka v Mexiku vyhrál, měl by velkou šanci na postup a při souhře okolností i z druhého místa. Při remíze by ale musel čekat na další výsledky.
2: No tak to je. Tak to prostě je. Bude muset čekat a věřte mi, že kdyby to nastalo, tak si velmi rádi počkáme.
3: Teď ale čeká fotbalovou reprezentaci vedenou Miroslavem Koubkem klíčový zápas v Mexiku. Začne ve 3 hodiny v noci českého času a přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Z Mexika Mirko Vasič, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Eros Ramazzotti. Máme tu středeční odpoledne a přejeme vám hlavně pohodu a klid. 15 hodin 31 minut právě teď a pokud už vyhlížíte tak trošku víkend a přemýšlíte, kam vyrazit, tak užít si můžete třeba od pátku do neděle úsobské koncertní léto. Na místním zámku vás čeká výstava dětských kočárků, saní, tříkolek, nebudou chybět ani historická vozidla. V sobotu od 9 dopoledne se pak uskuteční také závody do vrchu a to hlavní, nebude chybět muzika. K tanci a poslechu vám v sobotu zahraje cymbalová muzika Josefa Marečka, vystoupí i zpěvačka Daša a Pajky Pike, Petra Janů s kapelou, v neděli také Kamil Střihavka a The Leaders, Petra Černochová a Jiří Pracný a spousta dalších. Program se uskuteční na městečku, náměstí v Úsobí a vstupné je dobrovolné. Takže pozvánka pro vás. A teď už je tu také Miroslav Marek, který pohovoří o bludičkách.
1: Bejvávalo.
2: O bludičkách. Šlo o nadpřirozené bytosti, na které lidé za starých časů opravdu věřili. Měli se prý ponejvíce objevovat v souvislosti s dnešní svatojánskou nocí. Mluvilo se o nich také jako o bloudivých světýlkách a leckde se mělo za to, že bludičky jsou vlastně duše dítek nekřtěňátek, jež zemřeli před křtem a jsou odsouzeny k bloudění a hledání křtu svatého. Nebo že jsou to duše hříšníků, kteří bloudí a nemohou najít svůj klid. Nejintenzivněji se bludičky svému hledání věnovaly právě o svatojánské noci, kdy prý za dob dávno minulých tancovali na lukách, v lesích, ale také v močálech a bažinách. Ne náhodou lidé věřili, že bludičky mají schopnost člověka hodného, upřímného nasměrovat k pokladu. Tu noc se poklady otevíraly. Ale člověka nedobrého, hříšníka, a kdo jim není, prý světýlka neomylně svedou z cesty a někdy zavedou i do bažin. Nebejvávalo jednoduché se z jejich moci vymanit a dostat se v noci domů. A navíc proti jejich moci údajně nepomáhalo modlení, ale naopak pomoci mohlo jediné – pořádně zaklít. Tak kdyby náhodou, tak na to v noci vzpomeňte, sakra. No a zítra o namlouvání.
1: Bejvávalo.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Už 100 let se hraje fotbal v Batelově a my budeme u jejich velké oslavy. A nebudeme sami. Fotbal z Bateláky si přijede zahrát stará garda pražských Bohemians i s mistrem Dloubáku Antonínem Panenkou. Žonglování, tanec, pantomima nebo akrobacie na běžícím pásu. To všechno předvádí světoznámý soubor Cirkla Putika. A my vám představíme muže, který ho vede. Je totiž z Vysočiny.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Fajdo, řekni fór.
1: To takhle potká koktavý koktavého a už z dálky na něj volá nazdar, dlouho jsme se dlouho tě neviděl. Kde jsi byl? No, ahoj, já jsem byl v kurzu plynulé řeči, tak mi o mě něco řekni. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech? Ty brňo, to je super. No to je, ale málo kdy se to hodí.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Co jíst v tak teplých dnech, jaké právě prožíváme? Nejlépe lehké věci osvěžující, které nás ochladí. Recepty existují i na studené polévky, jako je španělské gazpáčo, polévka z okurek. Právě tato zelenina bude základem i dnešního salátu. Doplníme ji čekankou, koprem a smetanou.
2: Když je horko, stačí si dát jen salát. Pokud máte pocit, že by vás málo zasytil, nebo že by mu chyběly bílkoviny či jiné živiny, ten dnešní bude splňovat snad všechny požadavky. Je v něm smetana, letní vonavé bylinky, okurka, výrazná zálivka a jako základ je čekanka. Čekankový puk vypadá trochu jako srdíčko římského salátu. Také ho v obchodě pořídíme právě mezi saláty, kde si můžeme vybrat mezi červenou barvou a klasicky salátově zelenou. Čekankové puky potřebují uschovat ve tmě a v chladu, ale pokud je spotřebujete hned, není potřeba si s tím dělat starosti. Salát z čekanky je mírně nahořklý a právě proto se kombinuje tak, aby chutě byly jemnější. Kdo se na něj necítí, může si do tohoto receptu dát i zmíněný římský salát. Přípravu začneme tím, že oloupeme a nahrubo nastrouháme okurku do větší mísy. Čekanku nakrájíme napříč na tenké proužky a promícháme. Kyselou chuť salátu dodá buď trocha překrájeného kvašeného zelí, což jak víme je pro nás velmi prospěšné, ale také budeme přidávat trochu octa, proto to zelí můžeme také vynechat. Ocet může být jablečný nebo ume ocet ze zdravé výživy. V Řecku vědí, jak dobře chutná okurka s koprem a proto si nasekáme snítku čerstvě vyrostlého kopru a salát nakonec zalijeme smetanou. Podle chuti pak můžeme přidat špetku soli a cukru, ale salát je výtečný i tak. Zkuste ho a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Zažijete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Jihlavě začal fungovat nový centrální dopravní terminál. Muž ukradl z peleřimovské firmy za 11 let přes 200 tun nerezu, obvinili ho ze zpronevěry. Francie má prvního nakaženého ebolou, pacient je v izolaci. Zítřejší nebe bude jasné s tropickými teplotami nad 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Lidé v Jihlavě mohou ode dneška využívat nový dopravní terminál. Nahradil staré nádraží Jihlava město. Pro cestující je v přízemí čekárna se zázemím. V patře pak mají prostory dopravci. Nástupiště jsou bezbariérová a spojuje je podchod s výtahy. K výpravní hale bude také nově zajíždět městská hromadná doprava, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
2: Propojujeme železničně nebo jednotlivé módy dopravy. Tu železniční samozřejmě to je v našem pojetí to nejdůležitější, ale samozřejmě propojujeme i s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou autobusovou, což znamená jako jednodušší přestupování cestujících, více přiblížení se k železnici pro denní použití.
1: Správa železnic společně s městem zaplatili za úpravy dohromady skoro 1,8 miliardy korun. Zaměstnanec peleřimovské firmy z pracoviště 11 let kradl nerezové plechy, tyče a další materiál. Celkem postupně odvezl více než 212 tun. Vedoucí střediska zase za zhruba 1,5 milionový úplatek krádeže toleroval a neoznámil. Dohromady způsobili zaměstnavateli škodu za 6 milionů korun. Peleřimovští kriminalisté oba obvinili ze zpronevěry a hrozí jim až 8leté vězení. Francie hlásí první případ člověka nakaženého ebolou. Testy virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Demokratické republice Kongo. Informuje o tom francouzské ministerstvo zdravotnictví. Pacient je v izolaci a úřady trasují kontakty. Riziko rozšíření nákazy je ale podle rezortu nízké. Kongo se v současné době potýká s epidemií vzácného kmene této krvácivé horečky. Africká země eviduje víc než 1000 nakažených a přes 260 mrtvých. Jedinělé případy zaznamenala taky sousední Uganda. Sport. Jihlavští fotbalisté pokračují v úspěšné letní přípravě. Po Viktorii Žižkov ve venkovním utkání porazili i Slovácko 2-1. Za Vysočinu se prosadil Křehlík a Omotoje. A čeští hokejbalisté si mohou zajistit postup do play-off z prvního místa skupiny na domácím mistrovství světa. V Ostravě nastoupí za hodinu a půl proti Spojeným státům. Ženská reprezentace porazila Američanky 2-1 po samostatných nájezdech a také bude hrát o jistotu prvního místa po základní části. Zítra nastoupí proti Velké Británii. Počasí. V Peleřimově je teď 28 stupňů, v Dukovanech 30. Noc bude jasná a teploty neklesnou pod 12 stupňů. Zítra se jen minimálně vytvoří krupovitá oblačnost a čekají nás opět tropické teploty. 30 až 33 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na silnicích Vysočiny, dálnice D1 je také plynulá. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepu, já tě zdravím, ahoj.
3: Zdravím všechny posluchače.
2: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
3: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo? Jaké jméno?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady morduju s večeří od 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujede-li nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol?
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se druhá doba a nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: No co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všelicos napadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět.
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no. To se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde, do jakých obrátek vlídnosti leze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého i my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne a žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Miroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárna Uršuly, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on pá, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde měl bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: V Semaforu, jině.
0: Tam.
1: Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořadech, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat
1: a nebyl, věci. A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: Říká Pepa Fousek, vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojce Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia. Máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem
5: Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu z hosty, kteří mají na co vzpomínat dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
3: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko a zdravím Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
4: Jo.
2: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak děkujeme. I my vás zdravíme, ať se daří. Děkujeme. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, nezapomeňte si stěšit rádio, ať si dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
5: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám. Děkuju. A srdečně zdravím pana Fouska.
4: Děkuju.
5: Kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
4: Já?
5: A vybírám...
4: Moc děkuju.
5: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
2: Dobře.
5: Mějte se hezky.
2: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
6: No, prosím, to je Luboš pod Orlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
2: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s dvěma třetinami hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
7: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
8: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který mu, když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
7: Co soudíte o nápojích lásky?
8: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly, a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Zlíčana. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
7: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
8: No tak celé týmy psychologů na tomhletom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že že ženy lžou i celým týmům psychologů.
7: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
8: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
7: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
8: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
7: Čtyřikrát?
8: Čtyřikrát, ano.
7: A jsou šťastní?
8: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
7: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
8: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek, z toho hlediska erotického, milostně erotického, ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
7: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
8: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat taky k tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, to je 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u toprejce uvolní všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale chodí, denně cvičím, a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem do řeky v domě, jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem si na sebe ušel bič.
0: Všichni to vědí. No. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, máme vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
4: Co to?
3: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
4: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
3: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
5: Další.
4: Co říkáte?
3: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
4: A co chtěl?
3: Já nevím, křičel další.
4: To on asi něco chtěl.
3: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
4: Co?
3: Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale. Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít.
4: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
3: Peníze? To by takhle řval?
4: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije, víte?
3: No jo, to je pravda. Dneska jo, dneska i zabije.
5: Tak další!
4: Co jste říkal?
3: Já nic, to bylo zase i z ordinace.

0: s čím tam jdete?
1: Já?
0: No vy? S flaškou. Pěknou máte, ale pěknou.
1: To je v hýsky. Hmm.
0: Já vidím v hýsky.
1: To je v hýsky.
0: No vidím v hýsky.
1: Ale domácí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho najeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
4: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně. Protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, že jsem přestal kouřit.
3: Na jeho žádost?
4: Na jeho žádost. Taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a když vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Šimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat poctivě pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslí, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenské halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pusinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, pánu Slávku, musím tě ti přiznat, nechci ti lhát, byly 3 láhve, já pám, ne, jenom paňáčky. A fakt to, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
3: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, to může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková. Znám.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, tím dopomáhá vybírat i Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, pánové. Hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to. Mějte se moc pěkně. Kdo další vybírá?
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci, tady Magdalena Hradec Králové, hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeju mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
7: Vy nám svátek Lochnesko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Čověče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád.
7: Proč?
6: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadě?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: Já jsem tady byl první. No. Já jsem sem přišel, už jsem tady byl, no. A tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo, to jo, já jsem tady...
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Je mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
6: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
7: No víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se sebedou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
6: já
7: sám
6: jsem
7: sebe
6: tady
7: předběh.
6: První.
7: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
6: Tak já tam půjdu rovnou.
7: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
6: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
7: Tak tam snad jděte, no.
6: No tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
7: No prosím, pěkně.
6: Ale nepijte to.
7: Proč?
6: Já mám taky něco s ledvinama.
7: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
6: Co?
7: Co vy máte s ledvinama?
6: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
2: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
2: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několikrát koncert dvouhodinový, kde tam dělal dříve Mr. Hus, který před odjezdem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
2: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že to je moje droga.
2: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dobíjí, mám z toho radost.
2: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor, mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, já bych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď.
4: Čemu on takhle ustál?
3: Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to.
4: Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
3: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
4: No víte, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, tohle, ale takhle.
3: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti... Co je? Dětské jsem říkal, ne dědské.
4: No. Taky nemluvíme o tobě, ne?
3: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
4: No, romantici, já nejsem romantik, já vkáňu instalatéra. Asi nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
3: Jakože černáš, jo?
4: Ne. Proč bych černal? Jo, brambor je černý, no. Ne. Máš mě odevšet vykopou. Aha. Zkus to někam přijít se žádostí a bíně. No,
3: já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybyste zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta. Ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost, to možná bude.
4: Jsme chtěli hrát něco jiného, ne?
3: No to je jedno, ale romanticky to zkusme.
4: Aha.
3: Pojď, no já jsem to.
4: Počkej.
3: Tak. Ty budeš ven, jako ne, jenom jako.
4: Jako
3: a ťuk, ťuk, no.
4: Jakási síla zlovolná si ucpala můj odpad. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou.
3: Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
1: Na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem moc děkujeme za vaši pozornost a Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
5: Slunce je lék, ne však vždycky, spálí každou růži, dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
5: Děkuji, naschledanou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Přední bankéři, ekonomové a energetici varují premiéra Babiše před zestátněním ČEZu. Jihlavská polytechnika upraví obory kvůli dostavbě dukovanské elektrárny. Útočník Koloráda Martin Nečas vyhrál anketu Zlatá hokejka. Zítřejší nebe bude jasné s tropickými teplotami nad 30 stupňů. Začínají zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Desítka ekonomů a energetiků v dopise premiérovi Andreji Babišovi z ANO varuje před zestátněním ČEZu. Píše o tom server iRozhlas. Dosavadní kontrola státu nad ČEZem je podle signatářů dopisu dostatečná a zvyšování podílu státu nebude mít žádný vliv na cenu elektřiny ani na energetickou bezpečnost. Vadí jim taky prodej minority až 49% v nové dceřiné společnosti ČEZ Energy. Když už se mají akcie prodávat, bylo by to transparentnější přes burzu, říká jedna ze signatářek ekonomka Jana Matesová.
2: Ten 49% podíl dejte na burzu, aby je mohli nakupovat s přednostním právem české penzijní fondy, čili by to tak prospělo všem lidem, protože všichni nějakou formou si spoří na důchody.
1: Mezi signatáři jsou i dva bývalí guvernéři České národní banky, Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok, současný předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl nebo ex-šéf ČEZu Jaroslav Míla. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě chystá úpravu některých svých oborů. Chce tak zlepšit možnost uplatnění absolventů při dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Nový obor ale kvůli tomu akreditovat nebude.
3: Úpravy se podle vedení vysoké školy zaměří specificky na oblast energetiky, elektrotechniky a řízení. Konkrétní změny plánuje společně s krajem Vysočina a společností EDU 2, která má dostavbu elektrárny na starosti. Škola se bude snažit zajistit dostatečné množství kvalifikovaných pracovníků pro výstavbu i následný chod elektrárny a také pro podpůrné profese. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Cyklisté na Šacberku u Jihlavy budou moci jezdit po nových terénních trasách, takzvaných single trailech. Magistrát je plánuje vybudovat na stejné straně svahu, jako je sjezdovka. Traily mají doplnit území, kde je plánovaná rozhledna nebo hornický skanzen. Město má na vedení terénních cyklistických tras zatím zpracovanou studii, uvedl lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček.
4: A na základě této studie bychom chtěli teďka postoupit projektovou dokumentaci, která by mohla vlastně odhalit přesné náklady a zároveň připravit to území na to, aby ty single traily tam mohly být.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: České fotbalisty čeká klíčový zápas na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany se na Azteckém stadionu utkají s domácím Mexikem a postup do play-off jim nejspíš zajistí jen výhra. Stejně jako v jarní baráži o šampionát, tak národnímu týmu půjde o všechno. Mluví o tom kapitán Ladislav Krejčí.
5: Může nám to dát určitou zkušenost a přebrat si ty výkony a tu posloupnost, která následovala v těchto zápasech a věděli jsme, co je ten cíl, aby jsme postoupili dál. To si uvědomujeme i teď a můžeme to přenést.
1: Duel Mexiko-Česko má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. A Martin Nečas poprvé ovládl tradiční anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Rodák z Nového Města na Moravě a útočník Koloréda má za sebou životní ročník v NHL. Poprvé v jeho základní části nazbíral 100 bodů. Na předávání hokejové ceny se vrátíme v reportáži o 17:30.
0: Počasí.
1: Třebíči mají 31 stupňů, ve Vatíně nebo Košeticích 27. Noc bude jasná a teploty neklesnou pod 12 stupňů. Zítra se jen minimálně vytvoří krupovitá oblačnost a čekají nás opět tropické teploty 30 až 33 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opatrně jeďte po dálnici D1 ve směru na Brno. Na 112. kilometru u sjezdu na Jihlavu tam pobíhá srnka. V opačném směru tedy na Prahu na 150. kilometru pak v jízdním pruhu leží kus plechu a prudce se vybočuje.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Školy mají za sebou první pololetí s novým způsobem financování školníků, uklízeček, kuchařek a dalších nepedagogických pracovníků. Místo státu jejich platy nově zajišťují kraje, města a obce. Jak se s novou povinností vypořádají na Vysočině a mají na to dost peněz? Více řekneme za 15 minut ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Jihlavě začal fungovat nový centrální dopravní terminál za 1,8 miliardy korun. Nahradil staré nádraží Jihlava město. Pro cestující je v přízemí čekárna se zázemím. V patře pak mají prostory dopravci. Nástupiště jsou bezbariérová a spojuje je podchod s výtahy. K výpravní hale bude také nově zajíždět městská hromadná doprava. Největší města Vysočiny letos zaplatí za nepedagogické pracovníky přes 420 milionů korun. Od letošního ledna se změnil systém jejich financování. Kuchařky, školníky nebo uklízečky už neplatí přímo stát, ale jejich platy zajišťuje zřizovatelé škol. Více informací k tématu po přehledu přidá náš redaktor. Na obchvatu Pelhřimova se nakonec začne pracovat až na podzim. Ředitelství silnic a dálnic původně mluvilo o zahájení ještě v prvním pololetí letošního roku. Stavbu ale komplikují výkupy pozemků a přeložky inženýrských sítí. Práce začnou ještě letos, ujišťuje za ředitelství Petra Drkulová.
2: Přesný termín v tuto chvíli projednáváme se zhotovitelem. Stavba je v plánu na 2 roky a její součástí bude 10 mostních objektů, 2 nadjezdy a 1 mimoúrovňová křižovatka.
1: Reportáž k tématu nabídneme před 17:30. Pořádek v Brtnici hlídá bezpečnostní agentura. Supluje práci strážníků městské policie, kterou Brtnice nemá. Pracovníci agentury kontrolují hlavně riziková místa v centru, kde se scházejí lidé a pijí alkohol. Radnice zavedla i vyhlášku zakazující pití alkohol na veřejnosti. Pokračuje bezpartijní starosta Jan Přibyl.
3: Zřizovat městskou policii kvůli tomu nechcem. Těch lidí se to vrátí do normálu, tak prostě si ty věci případně ohlídáme sami. Jo, není to věc, kterou bychom měli řešit dlouhodobě.
1: Další 2 zlaté medaile přidali 2. soutěžní den olympiády dětí a mládeže sportovci z Vysočiny. Získali je dráhový cyklista Samuel Zítka, který vyhrál závod ve skreči, a plavec Vigo Talpa na 200 metrů volným způsobem. Ten bral i bronz na stejné distanci motýlkem. Družstvo stolních tenistů do 15 let pak skončilo stříbrné. Za 2. soutěžní dny získala výprava z Vysočiny celkem 8 medailí. A souhrnně zakončíme letní přípravou fotbalistů Vysočiny. Ti si ve 2. přátelském utkání léta poradili venku se Slováckem 1-2. Vysočině výhru vystřelili Miroslav Křehlík a Tajris Omotoje. Takový byl dnešní den v regionu. Události pro vás sleduje tým reportérů a Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 17:15, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Kuchařky, školníci, uklízečky nebo administrativní pracovníci. Školy mají za sebou první pololetí fungování v novém systému, kdy platy nepedagogických zaměstnanců nejdou přímo ze státního rozpočtu. O jejich financování se nově starají zřizovatelé, což jsou nejčastěji kraje, města nebo obce. Jak se změna osvědčila v praxi a stačí samosprávám nové příjmy na pokrytí nákladů nebo musí hledat úspory? O tom si budu teď povídat s redaktorem Danem Zachem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak se s touto změnou vypořádávají města na Vysočině?
1: My jsme oslovili předešlou všechna okresní města Vysočiny a všechna z nich se v jednom shodují. Ta změna pro ně není nějak zásadní. S největší částkou na nepedagogické pracovníky letos počítá Jihlava, je to přes 161 milionů korun, provozuje totiž 11 základních a 2 mateřské školy. Vedení města uvádí, že zvýšené náklady zatím plně pokrývá navýšení příjmů z RUD, tedy takzvaného rozpočtového určení daní. Já připomenu, stát ho současně s tou změnou vyplácení nepedagogů také navyšoval. Podobně je na tom Havlíčkův Brod, který na kuchařky, školníky a uklízečky letos vyplatí přes 75 milionů korun. Ani tam podle radnice náklady nepřevyšují tu částku, kterou město získalo navíc z rozpočtového určení. Stejnou zkušenost mají také Žďár nad Sázavou, Třebíč i Pelhřimov. Třebíč letos zajistila financování 191 nepedagogického pracovníka v 21 školách za víc než 90 milionů korun. Žďár nad Sázavou navýšil příspěvky školám zhruba o 55 milionů, Pelhřimov asi o 40 milionů korun. Ani tady zatím města žádné problémy nehlásí.
0: A střední školy zřizuje nejčastěji kraj. Ten nehlásí nějaké ztráty?
1: No a je to obecně největší zřizovatel škol právě tady na Vysočině. Ale podobně jako největší města situaci obdobně hodnotí i kraj Vysočina. Ten na platy svých zhruba 800 nepedagogů v 55 krajských školách vyčlenil skoro 500 milionů korun. Vedení ale upozorňuje, že si financování těch nepedagogů ještě nehodnotil kraj, takže nemá ta čísla definitivní.
0: Ještě se zeptám, musela některá města kvůli změně omezovat provoz škol nebo propouštět zaměstnance?
1: Tady, jak jsem už zmínil, několik čísel, tady podle oslovených měst to číslo v součtu by bylo za ně nula. Jihlava například uvedla, že neplánuje propouštět nepedagogy ani změny žádné v organizaci provozu škol, nezmění se ani výše plateb za mateřské školy nebo za školní družiny. Havlíčkův Brod připomíná, že řadu úspor zavedl už v minulých letech, slučoval tehdy mateřské školy nebo třeba sdílí od té doby některé provozní pracovníky mezi více zařízeními. Podobnou cestou se vydali i v Pelhřimově. Jeden školník tam zajišťuje provoz více školních budov. Zatím tedy, když sečteme, potrhneme, nic nenasvědčuje tomu, že by to nové financování vedlo k omezení chodu škol. Zase opakuji, na tom našem vzorku největších měst Vysočiny. Samosprávy ale budou dopady dál pečlivě sledovat.
0: Tolik tedy redaktor Daniel Zach k platům nepedagogických pracovníků. No a za chvíli bude řeč o Pelhřimovském obchvatu. Stavba nabírá zpoždění. V těchto dnech se už mělo na nové silnici pracovat stavební stroje, ale ještě na místo minimálně pár týdnů nevyjedou. Proč podrobnosti přineseme s Milanem Soldánem? Zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Jana Kiršner a Petr Habka dospívali na Českém rozhlasu Vysočina, posloucháte Den v kraji. Touto dobou už se do země kolem Pelhřimova měly zakusovat první stroje. Začátek výstavby nového silničního obchvatu byl původně plánovaný na červen. Zatím se tam ale nic neděje. Důvody zjišťoval reportér Milan Soldán.
1: Tady na ten Humpolec 15 až 20 tisíc za den. Ráno souvislá kolona v obou směrech. Teď jedete.
2: Popisuje mi pan Pavel situaci v Pelhřimově. Stojíme spolu na nejrušnější křižovatce ve městě. Vede tudy silnice číslo 34, tedy hlavní tah mezi Jindřichovým Hradcem, dále Humpolcem, Havlíčkovým Brodem. Všechno by tady měl vyřešit obchvat. Jehož stavba měla původně začít v prvním pololetí letošního roku, tedy do konce června.
1: Tady, když jedete na Hradec, tak máte Myslotin, tam je kus nový silnice, tam to začíná, tak tam to někde bude napojovat a má to jít někde kolem Stráže, jak je Rybník a ke starému Pelhřimovu. No ale jako tam já nevidím, že jo, ani ze silnice, to bych tam člověk musel vít nějakou procházkou se podívat.
2: Už jsem teď v místě, kde by u onoho zmiňovaného Myslotína mělo být v budoucnu napojení na ten obchvat. Žádné stavební stroje ani náznaky toho, že by tady měla začít nějaká stavba, ale nevidím. Tam má totiž, jak mi vysvětlil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl, zhruba 3měsíční zpoždění.
3: K zahájení stavby potřebujeme ještě dotáhnout poslední složitější případy výkupů potřebných pozemků a samozřejmě i přeložky sítí. I tak ale už před podzimem začneme připravovat staveniště pro archeology a zahájíme skrývky ornice.
2: Nový obchvat bude stát zhruba 1,25 miliardy korun. Jeho součástí je mimo jiné 10 mostů, 2 nadjezdy a 1 mimoúrovňová křižovatka. Z Pelhřimova Milan Soldán, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. Martin Nečas, rodák z Nového Města na Moravě, se stal poprvé v kariéře vítězem ankety Zlatá hokejka. Po sezóně, ve které dokázal poprvé v kariéře dosáhnout 100-bodové hranice v základní části NHL. Více uslyšíte už za chvíli.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: 17 hodin, 31 minut. Přejeme vám dobrý poslech Českého rozhlasu Vysočina. Rodák z Nového Města na Moravě, Martin Nečas, vyhrál 58. ročník ankety Zlatá hokejka. Útočník Colorada byl na stupních vítězů už v předchozích třech ročnících. Poprvé si ale došel pro bronzovou sochu pro vítěze.
1: Vítězem ankety Zlatá hokejka 2026 se stává Martin Nečas.
2: Je to tady zcela nové jméno a po zásluze cenu od Roberta Plagy převezme Martin Nečas.
3: Takže rok jsem na to koukal, jsem malý a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a samozřejmě moc si to vážím. Myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád.
4: Martin Nečas byl nejproduktivnějším českým hráčem na olympijských hrách. Navíc poprvé v kariéře zaznamenal v základní části NHL 100 bodů. Stejně jako druhý v pořadí a osminásobný vítěz ankety David Pastrňák.
3: Jo, tak Pasta je skvělý, jsme dobří kamarádi a on tady za chvilku přiletí, tak půjdeme na golfík a trošku pokecáme, takže určitě jsme se bavili i v průběhu sezóny a samozřejmě před tou olympiádou, pak po sezóně trošku, takže neskutečně hokejista klobouk dolů, jak dokázal 100 bodů v takovém týmu, který skoro neudělal ani playoff, takže klobouk dolů před ním a je vidět, že není jenom střelec, ale skvělý nahrávač a tvořil to tam vlastně, táhnul ten celý tým a on na zádech.
4: Ocenil Martin Nečas Davida Pastrňáka a pak taky to, jak těžká je trofej pro vítěze tradiční ankety.
3: Jo, takhle jsem čekal, že bude těžký ten Stanley Cup, no a ta trofej je těžká a teď chápu, proč nám to nedávají domů.
4: Smál se Martin Nečas, když držel bronzovou sochu slavícího hokejisty o hmotnosti 25 kg. Největší radost ale měl, že právě tuhle trofej mohl zvednout v sále před svým tatínkem.
3: Teďka vlastně po olympiádě jsme se dozvěděli, že prochází vážnou nemocí a každý zápas jsem hrál pro něj a doufal jsem, že vlastně nemohl jsem ho vidět a že říkám, je taky trošku emocionální pro mě o tom mluvit, ale jsem hrozně rád, že tady teďka je, že se cítí líp, že mu je dobře a díky doktorům.
4: Poděkoval po svém prvním vítězství v anketě Zlatá hokejka Martin Nečas. Z Prahy Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
0: Parta kamarádů z Jihlavy se rozhodla, že nebude poslední zápas skupiny na mistrovství světa ve fotbale sledovat v televizi. Tito fanoušci odletěli české hráče podpořit osobně na aztécký stadion v Mexiku. Jejich příběh uslyšíte hned po písničce v reportáži.
5: Den v kraji.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina. Posloucháte Den v kraji. Čechy čeká rozhodující zápas o postup do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. Proti domácímu Mexiku potřebuje národní tým vyhrát. Zápas začíná ve 3 hodiny ráno našeho času. Někteří fanoušci ale nemusí řešit, jestli si dobrovolně přivstanou. Třeba parta kluků z Jihlavy vyjela fandit přímo na aztécký stadion v Mexiku.
1: Metej, pojď.
2: A dej mu to, už mu to dej.
3: Ježiši, no to je.
2: Ne, nemohli jsme takhle hrát prostě celou dobu. Ne, prostě nemohli. Jako.
4: Kamarádi Adam a Michal sledují ještě v Jihlavě český zápas proti Jihoafrické republice. Závěrečné utkání skupiny už si užijí přímo v tribunách stadionu Mexico City.
5: Kamarádi přišli s tím, že mají ty lístky, tak my jsme samozřejmě nečekali a hnedka jsme po nich skočili, takže...
6: Bylo to spontánní, protože jsme byli na té baráži, kdy vlastně jsme hráli s tím Dánskem a tam jsme byli právě s tím kamarádem. A jakmile jsme hnedka postoupili, tak on říká, hele, já prostě ty lístky seženu a poletíme do Mexika. A tehdy mi to přišlo jako jenom jako, že si tak jako... v opilecký náladě děláme jako srandu, ale nakonec to jako skutečně vyšlo a to jako, to koukám.
5: 35 tisíc, to může na těch 14 dní vyjít.
6: To dáš jenom za letenku a za ubytko.
5: No vlastně, jak já budu dát jenom takos.
4: A jste jenom skalní fanoušci, nebo sami hrajete?
5: Tak hraju tady za Rantířov u Jihlavy. Teďka jsme postoupili do první A třídy, takže to je taky velký úspěch a jeden podpořit ty kluky, co to hrajou trochu vejš, no.
4: A jak tatínek reagoval, když se dozvěděl, že syn odlítá do Mexika na zápas?
3: Tatínek to neví.
6: Ale ví.
3: Jsi nápověda. Já si myslím, že to je v pořádku, ať mladí cestují.
4: Zápas nebudou prožívat jen Češi v Mexiku, ale i Mexičané v Česku. Christopher Dietze vyrůstal přímo v Mexico City. Teď žije druhým rokem na Moravě s jihlavskou přítelkyní. Takže zápas pro něj má zajímavou příchuť.
7: I'm still fan of Mexico team.
8: Samozřejmě fandím mexickému týmu, ale budu přát i Čechům. I když jejich výsledky nejsou nejlepší, nicméně Česko má místo v mém srdci, budu jim taky fandit. Mexiko už určitě postoupí, takže nepotřebuje tlačit na výhru. Na druhou stranu hrají doma, musí se předvést, vyhrát. Česko ale to vítězství potřebuje, takže si myslím, že to bude náročná hra, ale pořád si myslím, že Mexiko vyhraje 3-2.
4: Podle Christophera umí Češi fandit stejně hlasitě a urputně jako Mexičané. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Se skupinou fanoušků, o kterých jste slyšeli v reportáži, se pokusíme spojit také zítra ráno po 5. hodině. A pokud se nám spojení do Mexika podaří, užijeme si s nimi euforii z výhry nebo smutek z vyřazení.
9: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 17 hodin 47 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím na další dny.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přidává meteoroložka Jitka Kučerová, kterou vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se podívat tedy, jak to bude vypadat s počasím postupně dál v tomto týdnu, ale ještě zmiňme také aktuální stav.
2: Teplotám se zatím moc dolů na Vysočině nechce, udržují se většinou mezi 27 až 30 stupni Celsia, vyšší polohy nebo nejvyšší kolem 25, oblačnost téměř žádná nad Vysočinou není, pokud ano, tak nějaká jenom hodně zanedbatelná, vysoká, a vítr fouká slabý severních směrů.
0: Co přinese večer a noc?
2: Noc by měla nabídnout skoro jasnou oblohu, čili jenom nějakou malou oblačnost, většinou průsvitnou, anebo může být i jasno. Teploty ty by postupně měly klesat do svých nejnižších hodnot mezi 17 až 14 stupňů, v údolích to může být lokálně o něco méně, kolem 12, vítr slabý severních směrů nebo bezvětří.
0: A jak bude vypadat ten čtvrteční den na Vysočině?
2: Zítřek, pokud je oblačnost, asi podobně jako dnes, převažující jasno, může se v průběhu dne přechodně tvořit, na rozdíl od té dnešní vysoké oblačnosti, tak zítra spíš taková drobná malá oblačnost kupovitá, teploty odpoledne zase o něco vyšší než dnes, 30 až 33 stupňů, a vítr slabý severních směrů.
0: Takže velké horko, tento týden vypadá, že nezaprší, nebo je tam někde nějaká možnost srážek?
2: Až možná ke konci týdne, čili v neděli večer, v noci na pondělí, tam potom nějaká šance, že se začnou přibližovat první srážky spolu s nějakými zvlněnými frontami je, ale do té doby v podstatě jenom teploty dál porostou a budou tedy v hodnotách tropických nebo hodně vysokých tropických.
0: To znamená, že je dobré se na to připravit, a samozřejmě je to samozřejmě opakování, ale dodržujte prosím pitný režim. A já děkuji za informace, tolik Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Den v kraji v tuto chvíli končí a po 18. hodině se můžete také těšit na dechovky pro Vysočinu, a už teď můžete poslat své přání přes web vysočina.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Máme 18 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Prezident Pavel bude moct jet na summit NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Největší města Vysočiny letos zaplatí za nepedagogické pracovníky přes 420 milionů korun. Muž ukradl z peleřimovské firmy za 11 let přes 200 tun nerezu. Obvinili ho ze zpronevěry. Zítřejší nebe bude jasné s tropickými teplotami nad 30 stupňů. Zprávy vám od mikrofonu přináší Tomáš Kolátor. Vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
1: Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Školy v okresních městech na Vysočině letos dají na platy nepedagogických pracovníků přes 420 milionů korun. Od letošního ledna se změnil systém jejich financování. Kuchařky, školníky nebo uklizečky už neplatí přímo stát, ale jejich platy zajišťují zřizovatelé škol. Nejčastěji je to kraj, města a obce.
4: Nejvíce peněz vynaloží Jihlava, která na celý rok 2026 počítá s částkou přes 160 milionů korun. Naopak Pelhřimov na ně vydá 40 milionů korun. Celkové nové náklady na provoz škol ale podle měst zatím nepřekročily prostředky, které jim dal stát navíc zvýšením rozpočtového určení daní. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: Zaměstnanec peleřimovské firmy z pracoviště 11 let kradl nerezové plechy, tyče a další materiál. Celkem postupně odvezl více než 212 tun. Vedoucí střediska zase za zhruba 1,5 milionový úplatek krádeže toleroval a neoznámil. Dohromady způsobili zaměstnavateli škodu za 6 milionů korun. Peleřimovští kriminalisté oba obvinili ze zpronevěry a hrozí jim až 8leté vězení. Ministři obrany Česka a Polska jednali ve Varšavě o společných stanoviscích před zítřejším jednáním šéfů rezortů obrany Vyšegrádské čtyřky. Koordinovali také spolupráci před blížícím se vrcholným summitem NATO v turecké Ankaře. Tam chtějí zastávat stejný přístup v otázkách výstavby a ochrany potrubní infrastruktury.
5: Ministři obrany Česka a Polska Jaromír Zuna a Vladislav Košiňák-Kamiš se na setkání shodli, že vztahy s Ukrajinou musí být obousměrné a založené na solidaritě. Ukrajina by se svými spojenci měla výměnou za vojenskou pomoc sdílet své know-how. Tématem jednání byla i vojenská spolupráce v misích zaměřených na střežení vzdušného prostoru.
6: Chtěl bych srdečně poděkovat České republice, České armádě za vyslání bojových vrtulníků a stovky vojáků na obranu polské hranice.
5: Vzkázal po jednání šéf polského rezortu obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Od června se na sledování a obraně polského vzdušného prostoru v pohraničí podílejí české vrtulníky Venom. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
1: Do hokejové Dukly Jihlava přichází lotyšský obránce Ralfs Bergmanis. 24letý zadák naposledy hrál za Minnesota State University v zámořské univerzitní soutěži. Do povědomí české veřejnosti se Bergmanis zapsal na juniorské mistrovství světa před 4 lety, kdy nastřílel hat-trick v zápase s Českem. V Jihlavě se potká se svými krajany Edgarsem Kuldou a Patriksem Ozolsem.
2: Počasí.
1: V Jihlavě je aktuálně 29 stupňů, ve Vatíně nebo při Břeclavi 27. Noc bude jasná a teploty neklesnou pod 12 stupňů. Zítra se jen minimálně vytvoří krupovitá oblačnost a čekají nás opět tropické teploty 30 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zubří se stala nehoda cyklisty a auta, na místě jsou záchranáři. Opatrně pak i na dálnici D1 na 138. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam porouchaný motocykl v odstavném pruhu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je 5 minut po 18. hodině a na Českém rozhlasu Vysočina začínají dechovky na vaše přání. Číslo do studia stále stejné 22 155 49 99, na které můžete volat. Já zmíním tedy, že máme středu, svátek má Jan a také Jonatan, tak přejeme jen to nejlepší. Já už to nebudu zdržovat, protože bude určitě účast veliká. A na úvod je tu pro vás Vejvodova kapela a Růžové naděje.
2: Dechovky pro Vysočinu.

0: Výborová kapela Růžové naděje a Dechovky pro Vysočinu jsou tady, pojďme hrát dle vás. Můžete své přání poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo poslat SMSku ve tvaru píseň Mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A nebo samozřejmě můžete vytočit číslo sem k nám do studia 22 155 49 99. A já už teď zdravím na telefonu Martina Spelřimova, který se dovolal. Martine, vítejte v našem pořadu.
1: Dobrý podvečer, já vás také zdravím a všechny posluchače a chtěl bych nechat zahrát k 65 letům společného života mým rodičům Marii a Václavovi do Pelřimova, do Válkovy ulice, protože tam žijí a chtěl bych mým rodičům popřát hlavně hodně zdravíčka a pohodičky a ještě mnoho a mnoho společných let. A vůbec, ať se mají dobře a ať je nikdo nezlobí a netrápí, protože jsou to nejvíc nejlepší rodiče na světě.
0: A to je ale tedy krásné přání a my také z Českého rozhlasu Vysočina přejeme hodně zdraví, hodně pohody, radosti, spokojenosti a ať si užijí tedy písničku, kterou jste pro ně vybral.
1: Díky, mějte se krásně a hezký den.
0: Vy taky, naschledanou, naslyšenou. A teď už je tu pro vás Krajanka.

0: Pojďme na další písničku v našem pořadu, kterou vybrala také Verča Spelhřimová. Já vás zdravím, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Lidunko, moc vám děkuju, že jste mě vzala do vysílání. Zdravím vás a posluchače Českého rozhlasu Vysočina. A dnes prosíme zahrát dnešnímu svátku panu Honzovi z Brna. Je to skvělý přítel a kamarád. Milý Honzíku, všechno nejlepší, hodně pevné zdraví, štěstí a lásky. Máme tě rádi a těšíme se na zítřejší setkání na Jihlavském náměstí při Dechovce. A to přeje Verča a Marie Spelhřimová a bude to jeho oblíbená písnička, na které jsme se domluvili. Mockrát vám děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou. Děkujem.
0: Naslyšenou, mějte se pěkně. Pojďme na to, tady je Doubravanka, když jsem na stráži vartu stál.

0: Českém rozhlasu Vysočina je tu hodinka vašich přání, dechovky a další písničku už máme vybranou z Hasiči Skališť. I vám dobrý středeční podvečer přeji.
1: Dobrý podvečer. Zítra oslaví své krásné narozeniny členka našeho sboru paní Marie Horálková Skališť pod Javořicí. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonala, jí chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme Golčovanku a její nadčasové tango Zastavte čas s hostujícím Josefem Sochorem. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: Není vůbec zač, radost se stalo, mějte se krásně a samozřejmě také přejeme jen to nejlepší a pojďme hrát.

0: klasika. A také vyrazíme na samozběr do Rúvek.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: A zavolala si také paní Míla z Petrovic, kterou vítám. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer. Já bych prosila zahrát k narozeninám sestře Aně Dolejší z Dolního Města. Hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. To jí přeje sestra Petrovic, sestra Jiříková, Karel Boček a Bazačovi a Vrzak a Radilovi. A ještě včera jsem se nedovolila, měla Zdena Jiříkova svátek, tak si přejeme taky hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. To jí přeje sestra Míla Dolejší Bočkovi, Radilovi a Vazačovi. A ještě měla její vnučka Daňková Zdena a její dcera Zdena Daňková do nebíčka.
3: Dobře.
4: Děkuju vám za zahrání a písnička je i pro vás.
3: Já vám moc krát děkuji, paní Mílo, i vy si písničku užijete. Dokonce z vaší rodiny přišla také e-mailová forma pro Aničku Dolejší, takže přejeme hlavně hodně zdraví, ať se daří a teď už tedy je na řadě hudební dar. Mějte se krásně.
4: Děkuju vám moc.
3: Naslyšenou. Tady už je Vysočinka.

0: Je 18 hodin, 31 minut k tomu a na Českém rozhlasu Vysočina. Teď plním přání také Jardovi z Vyskytne u Pelhřimova i vám hezkou středu přeji, Jardo.
1: Já vás zdravím, Liduško, zdravím všechny posluchače. A dnes mají svátek ty Janové Honzíci, tak bychom chtěli popřát Jendovi Praženovi, spolužákovi, dopacovat k jeho svátku, Jendovi Smejkalovi do luk, Jendovi do své pravic a všem Honzíkům a jiníkům z Vyskytné, Nového Rychnova a Nové Cerekve. Přejeme s Janou hlavně všechno dobrý. Zdraví, zdraví, zdraví, štěstí, lásku, lidinou pohodu. Písnička bude, Liduško, i pro vás. A písničku pošlu manželům Leciaksovi, Majce a Standovi, Janě a Květovi Pavlíčkovi do Květčína, Kájovi a Janě do Puklic a Mirkovi a Ivance do Puklic. A písničku pošlu i Hance Novákové do Jihlavy. A všem posluchačům přejeme s Janou hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a rodinné pohody. A pušte to tam, vybral jsem dneska písničku takovou dost archivní, kterou jsem dlouho neslyšel, v jednom krásném rozmaru od Babouku. Děkuji vám moc a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Mějte se krásně, krásně dojďte domů a naslyšenou.
0: Já vám moc krát děkuji, Jardo. Vy taky mějte se moc hezky, ať se daří a hezký poslech samozřejmě. I pro vás budu se těšit příště. A pojďme na to.

pojďme na další písničku, také z vašich písemností tady a vzkazů přes náš web. Prosím, zahrajte k dnešním 89. narozeninám tátův valčík od telčské dechovky. Pro Františka Zažímala z Urbanova. Přejeme mu zdraví, štěstí a boží požehnání. S telčskou dechovkou hrával jako trumpetista, tak si ji rád poslechne. Děkujeme Ježkovi a Zažímalovi. Tak tedy všechno nejlepší, pane Františku, a písničku si užijte.

A pojďme na další přání. Prosím o zahrání písničky Moje jižní Čechy pro pana Novotného z Vršovic k dnešnímu svátku. A tady je přání. Honzo, přeji ti splnění všech přání, pevné zdraví a hezkou oslavu, ať se ti daří, máma. Taky my se přidáváme k této gratulaci, pěkně si to užívejte dneska a tady vám hraje k tomu Lučanka.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: Ano, a já přidávám také další vaši písemnost. Zkusme zahrát našemu dědovi legionáři panu Janu Pleskačovi zpočátek u Chotěboře, rozeného v roce 1890. Byl to skvělý člověk, stejně jako náš táta. A písničku tam na obláček prosíme napijavě. Děkuji vnuci Jan a Václav. Tak samozřejmě i vám tu radost udělám a zahraju písničku a pro vzpomínku.

Tak a pojďme tedy plnit další hudební přání na zavolání. Pane Adolfe Spacová, vy jste mi úplně utekl, takže já vlastně v tuto chvíli nevím, komu budeme hrát písničku. Pokud, no prostě zkrátka už to asi teda nezvládneme. Takže pokud se pan Adolf nedovolá, tak máme smůlu. Ale moc krát vám děkuji, že jste zavolal. Já jsem vám říkala, prostě vydržte to, vydržte. Tak pojďme hrát tedy ještě toto přání, které tu samozřejmě mám. Prosím, zahrajte k svátku Jendovi Pražanovi do Pacova, tam nad mořem. Děkuji vám, Jarka. Písnička je v tuto chvíli připravená v našem vysílání, takže určitě hrajeme a ještě je tam šance, že teda by se mohl pan Adolf dovolat a říct si tedy přání do vysílání.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina se nám čas krátí, ale my ještě vyplníme jedno přání, možná dvě. Já teď zdravím Honzu z Brna. Honzo, vítej a všechno nejlepší k svátku ti přeji.
1: Ahoj Liduško, děkuji za gratulaci, děkuji za gratulaci i Verši a Marii do Pelhřimova, těším se na zítřejší setkání a vybrali jsme tam mysliveckou svíčkovou s kapelou, s mysliveckou kapelou Atlas a písničku pošlu pro tebe a pro ty moje všechny kamarády, tu celou velkou partu od Batelova až po Lunch Hot, pošlem to Kubovi do hlavy do taxíku, všem, co jsou na noční v práci a co mají rádi tyhle ty dechovky. Je to skvělý, mě se to moc líbí. Tak jdem na to, ať to nezdružujem. Díky, Liduško, naslyšenou, naviděnou, ahoj.
0: Výborně, já taky děkuju moc, naslyšenou, naviděnou a pojďme na to. Já tu mám ještě ale také vzkaz právě pro tebe, Honzo. Prosím zahrát Honzovi z Brna všechno nejlepší k svátku přeje Pepa z Chřenovic, takže tedy i tu písničku si můžeš pěkně vychutnat a posíláme ji všem dobrým lidem, nemocným a těm, kterým nikdo nedá zahrát, tak jak to používáte někdy i vy sami, milí posluchači. Jsem ráda za dnešní hodinku, zítra to bude další, tak já věřím, že zase vybereme pěkné písničky, které si společně zaspíváme. Tak naslyšenou příště.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Premiér Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Pavla na summitu NATO. V Jihlavě začal fungovat nový centrální dopravní terminál. Fotbalisté Vysočiny porazili v přípravě Slovácko. Zítřejší nebe bude jasné s tropickými teplotami nad 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO. Je ale podle něj nezvykle rychlé. Babiš to napsal na síti X. Ústavní soud v předběžném opatření vládě nařídil, aby umožnila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Kabinet ANO, SPD a motoristů s prezidentovou účastí nepočítal. Prezident kvůli tomu podal kompetenční žalobu. Lidé v Jihlavě můžou ode dneška využívat nový dopravní terminál. Nahradil staré nádraží Jihlava město. Pro cestující je v přízemí čekárna se zázemím. V patře pak mají prostory dopravci. Nástupiště jsou bezbariérová a spojuje je podchod s výtahy. K výpravní hale bude také nově zajíždět městská hromadná doprava. Uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
5: Propojujeme železniční nebo jednotlivé módy dopravy. Tu železniční samozřejmě to je v našem pojetí to nejdůležitější, ale samozřejmě propojujeme ji s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou autobusovou, což znamená jako jednodušší přestupování cestujících, více přiblížení se k železnici pro denní použití.
4: Správa železnic společně s městem zaplatili za úpravy dohromady skoro 1,8 miliardy korun. Žďárští policisté hledají svědky nehody kola a koloběžky z počátku června. Na cyklostezce podél řeky Sázavy se poblíž fotbalového stadionu 2. června dopoledne bočně srazil muž na koloběžce s cyklistkou na elektrokole. Ta poté upadla. Policisté žádají svědky nehody, aby se hlásili na lince 158. Současně hledají i muže na koloběžce.
3: Sport.
4: Jihlavští fotbalisté si připsali druhou výhru v přípravě před nadcházející druholigovou sezónou. V Luku u Uherského Hradiště porazili první FC Slovácko 1-2. Za Vysočinu nejdříve ve 39. minutě vyrovnal Miroslav Křehlík a vítězný gól o 11 minut později vstřelil Tyrese Omotoye. Další přípravný duel se hraje Jihlava v pátek, kdy se ve Velkém Meziříčí utká s Příbramí. A v noci na zítřek čeká české fotbalisty poslední utkání ve skupině mistrovství světa. Pokud chtějí postoupit do vyřazovací fáze, musí na Aztéckém stadionu porazit domácí Mexičany. Utkání začíná ve 3 hodiny našeho času.
3: Počasí.
4: V Humpolci a Vatíně je 27 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem nebo Havlíčkově Brodě 28. Noc bude jasná a teploty neklesnou pod 12 stupňů. Zítra se jen minimálně vytvoří krupovitá oblačnost a čekají nás opět tropické teploty. 30 až 33 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dálnice D1 je na 124. kilometru ve směru na Brno uzavřená. Provoz tam blokuje hořící auto a neprojedete tam. Tak tam dávejte pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Otázky, odpovědi. V tomto duchu se nesou poslední vydání naší jazykové rubriky Hezky česky, protože nám prostě píšete. Paní magistro, jste připravena na další otázku, kterou neznáte dopředu?
2: Samozřejmě.
1: Já jsem se na to trošičku připravoval, vy nemusíte, protože vy jste schopna odpovědět, jak se říká, z jedné vody na čisto, bez přípravy. Tak poslouchejte, napsala nám rodina Rambouskova. Kolektivní dílo to bylo. Dobrý den, posloucháme vaši rubriku Hezky česky a rádi bychom využili příležitosti zeptat se na věc, na kterou jsme narazili. Hrajeme v rodině Scrabble. No, to je bohulibé, že nekouká každý na televizi, ale že prostě se v rodině hrají hry.
2: Hurá.
1: No. Při té příležitosti jeden z hráčů užil slovo žebř. Na dotaz, co to je, odpověděl, že to není žebřík, ale spojnice mezi dvěma kůly, ze kterých se žebřík skládá. Načež začalo pozdvižení, protože každý té spojnici říká různě. Tuž prušle, stupačka, příčník či ten žebř. Prosíme vás o rozuzlení, ať máme jasno. Mimochodem slovo rozuzlení se mi taky moc líbí, to jsem taky dlouho neslyšel. Jinak krásný pořad píše rodina Rambouskova a děkuje za něj. No jsme tu od toho a Český rozhlas to by bylo, aby nevysílal hezky česky. Tak paní magistro, já si to slovo musím najít, protože ho slyším poprvé ještě jednou v tom dopisu žepř. Mně se líbí víc šprušle, já používám šprušle.
2: Já bych ještě chtěla poděkovat za dotaz. Taky za sebe.
1: Pobavil vás, potěšil.
2: Je moc milý. A já to trošku vrátím zpátky. On ten žebř je knižní, anebo řekněme nářeční lidový výraz pro žebřík. Skutečně pro žebřík. Existují spousty dokladů, zejména ve takzvané novočeské literatuře, to znamená u autorů od poloviny 19. století ten výraz se užíval jako knižní, ale i v promluvách v beletrii právě proto, že byl ještě odrazem nářečí neboli běžné mluvy. Žebř je zkrátka žebřík.
1: A je to tedy v dnešním významu ta šprušle, nebo ne?
2: Ne, pořád je to žebřík. Mm-hmm. Pořád žebřík, ale když tedy budeme mluvit o té šprušli, nebo se taky říká šprysel, šprusel.
1: Šprusle.
2: Šprusle, šprycl, nebo šprycle, tak tyhle ty všechny výrazy, včetně spisovného příčník, lze použít právě pro ty spojnice, pro to, na co se šlape, na co se stoupá na tom žebříku. A zase jsou to výrazy, řekněme, ve slovníku charakterizované jako lidové. Ale jak je vidět, ta němčina vedla k tomu, že se to pokaždé trošičku zkomolilo a používalo. Dneska nevím, jak moc se žebříky používají, ale šprucle, špricl, to se používá pořád.
1: No ale kdybych chtěl být jako spisovný a jít za truhlářem, protože se mi zlomila ta část a chtěl bych si ji jako regulérně hezky česky objednat, no tak za ním přijdu a řeknu, dobrý den, prosil bych jeden příčník.
2: No a kdyby vám náhodou nerozuměl, protože mluví jako člověk, tak byste řekl, že šprucli.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Piesňou pre nesmelých skupiny Tým sa dnešné stretnutie končí. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky Petr Pavel bude součástí české delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. V Jihlavě začíná fungovat nový centrální dopravní terminál a počasí zítra slunečno, maxima až 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Česká vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v turecké Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil. Upřesní soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
2: Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu NATO nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. V Jihlavě mohou ode dneška lidé využívat nový dopravní terminál. Nahradil staré nádraží Jihlava město. Pro cestující je v přízemí čekárna se zázemím, v patře pak mají prostory dopravci. Nástupiště jsou bezbariérová a spojuje je podchod z výtahy. K výpravní hale bude také nově zajíždět MHD, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
4: Propojujeme železniční nebo jednotlivé módy dopravy. Tu železniční samozřejmě to je v našem pojetí to nejdůležitější, ale samozřejmě propojujeme i s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou autobusovou, což znamená jako jednodušší přestupování cestujících, více přiblížení se k železnici pro denní použití.
2: 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se zúčastnily pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si ji nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, říká mluvčí soudu Stanislav Cik.
5: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová deklasovala na turnaje v německém Bad Homburgu Irinu Kamelii-Begovou z Rumunska 2x6-1. V boji o semifinále se Muchová střetne s Klarou Tausonovou z Dánska. Počasí. V noci na čtvrtek čekáme v České republice jasno. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11. A zítra opět převážně jasno, během dne přechodně i polojasno. Zcela bez deště, maxima vysoká 29 až 34 stupňů a vítr slabý proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme do metropole. Pozor na jižní spojce, směr Černý most od připojení ze Spořilovské se sune kolona do 10 minut před sjezdem na Zahradní město. V pravém pruhu došetřují nehodu kamionu a osobního vozidla. Zdržíte se tam, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Když se načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se Zlouby se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janku, vítám tě.
7: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má. On má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měli bychom to trošku vysvětlit. Přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen, má vlastní koupelnu.
1: Tak to je. Já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat.
1: Tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne? Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce, takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný. Já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No,
0: kulatý.
1: Já se vrátím, Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tolik o Edovi a za malou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

své kůži. Řekl bych, snad tu schází, a snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji,

0: Do Alex a Hosta dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už Heidi Band, 7 let. A ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem frontman.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal ano, tu kapelu pro
1: ano,
0: tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělali manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dost dlouho, na 2 roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band, 7 let tedy na scéně, máte novou píseň, tak ano. Měsíc, 2 měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikla píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist těch zásadních hitů, aby tam byla Fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během 30 minut napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně. Jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama. Ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal. Jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív. Ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat. Tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI. Měli inteligenci. Ta něco vyplivla. Jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12, v hitparádě tady Českého rozhlasu a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak vypadáš.
1: Ano, ano, je to vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi, spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží. Byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se jako pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas tak vylezu. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, protože geny?
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a mýho auto jsem tam polonáhla, takže no a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká. Takže
0: a bude podobný tomu, co byl?
1: No tak určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidíme. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé
1: ano.
0: překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle, v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila na všechno, jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala, že mám Bango Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje.
1: A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a panice Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle u Hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo tak to já hraju spíš pocitově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, co ti na to řekl František Ringo Čech?
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měla angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad, řekl.
1: Paní Ctirad.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků, to vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly a Bčko byl Dívčí internát. No, Já jsem já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc, byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81 a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jakože jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za

0: mnou, že to zkusíme, měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, udělá, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
1: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka a ze které zešla ta úžasná píseň, když no, se načančám.
0: Ne. To
1: bylo 86. nějak.
0: No, to je 86. To ano, když se načančám, má letos výročí 40.
1: Ano, 86, ano.
0: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, kuře na grilu, ruce za hlavou, jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se načančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval čan, čan, čan. A my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. Mm-hmm. A najednou čan, čan, jsem říkal, no tak nevím. Ale Ivo říkal, ne, to natočíš to, uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se značančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou, když se načančal. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
1: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, takhle svatba princi.
0: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá, ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra, ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
1: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měl
1: mě to
0: jsi
1: stačí.
0: Někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd. Já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě nevěděl.
1: Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny. A já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tedy na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert.
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni, samozřejmě do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Mm-hmm. Je to paní Věra Špinarová, mm-hmm. je to také ale i Vašo Patejdl. Mm-hmm. A ty jsi mi prozradila, že, nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty jsi naspívala v ostravském studiu.
1: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuju.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Lidé v celé České republice zažijí o víkendu extrémní vedra. Nejteplejší zřejmě bude neděle. České fotbalisty čeká brzy ráno poslední duel v základní skupině na mistrovství světa. Nastoupí proti Mexičanům. A počasí zítra bude jasno až polojasno, maxima vysoká až kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Českou republiku čeká zřejmě rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou maximální teploty pohybovat většinou mezi 31 a 36 stupni. Poté vlna veder ještě mírně zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
2: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
0: A lidé by v horkých dnech měli hlavně dodržovat pitný režim a také výrazně omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání navíc platí výstraha před vysokým rizikem vzniku požárů, teď hlavně na Jižní Moravě. Pacienti v celé České republice by měli od letošního září vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít také zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní lépe organizovat zdravotní péči.
3: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin. Mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
0: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to Českému rozhlasu moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku dozad. Záchranáři ji poté převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl muž násilnou trestní minulost a zbraň vlastnil nelegálně.
4: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
1: Sport.
0: České fotbalisty už za několik málo hodin čeká poslední zápas v základní skupině mistrovství světa. Zítra brzy ráno od 3 hodiny nastoupí na Aztéckém stadionu v Mexico City proti domácímu týmu a postup do play-off zajistí českému výběru zřejmě jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí očekává výjimečný duel.
5: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým tunelu jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty ještě nás docela osvěží mezi 18 a 14 stupni v údolích kolem 11 a zítra přes den převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno, maxima většinou mezi 29 a 34 stupni a vítr slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Velké problémy jsou na dálnici D1 za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 je dálnice do Brna stále uzavřená po vážné nehodě. Na místě se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. Kvůli koloně je ale lepší sjet už na kilometru 119 na Velký Beranov. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dveře jsou stále do kořán. The door is always open. První jednička vokálního tria Dave and Sugar z roku 1976. O 5 let později ji dokonale zvládli KTO se solovým Valdemarem Matuškou, Olinou Blechovou a textem neomylného Ivo Fischera Kvete mák a slunce pálí.

Se vzpomínkovou nám bylo tenkrát míně nastoupili do dnešního country dostavníku pardubičtí ženáči. Country folková vokální skupina, kterou v roce 77 založil Gregor Vavřina a společně s ní projížděl celé čtvrtstoletí naši scénu. K jejich nejúspěšnějším písním patřila otázka Jardy Moravce, kdo bude dál mé písně hrát.

0: hvězda, sláva.
1: To jsem já, ten kovboj, další skvělá adaptace zámořského originálu, opět s textem Ivo Fischera, která vznikla v roce 76 ve spolupráci s Točerem a dirigentem Josefem Vobrubou. O pouhý rok mladší než zlatý single a dvojnásobná jednička Glena Kempla, Rainstone Cowboy.

Gregor Vavřina, Anna Vavřinová, Jaroslav Moravec, Josef Bobeš Skala, Jaromír Buxa a Ladislav Vlček. V roce 1997 dokonale zakódovaná sestava pardubických ženáčů a Gregorova jako horký dech. Ženáči patřili dlouhá léta k pravidelným účastníkům finále Porty, ale teprve v roce 82 získali jedinou, a to zelenou Portu. Tady jsou Zlíným blues Gregora Vavřiny.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Nesporně nejslavnější dámský tandem celé historie country. Naomi Juddová se svou dcerou Waynonou, slavné jako The Judds, a jedna z jejich 14 jedniček I Know Where I'm Going z roku 87. O 29 let později ji na kolekci ohlédnutí zařadil Budějický víkend se solovou Romanou Miňkovou.

českých klobouků Red Hats se solovou Olgou Gazjurovou z roku 1994 jako Nepořádné boty. Hlavní solistkou téhle party byla rodačka z Vyškova Denisa Marková, která si vybrala písničku Dolly Partonové Runaway Feeling a vložila ji do titulu alba Na útěku.

Singlová jednička v autorském podání Toma T. Halla First Horses. Jako rychlejší koně ji nabídly Hradecká dělová koule, Vaby Daněk i skupina Malina Brothers. Ale Honza vyčítal, ji v roce 2000 prodával jako mladší holky lepší džípy.

nepotkáš. A z očí filozofa si na první pohled čet, že dobře ví, o čem je tenhle svět. Mohl bys s ním jak bičem práskat, takže žádnej div, aby z něj džín

hochów maci holky, lepší džíby z Plzně pípy, jsou to praví. Usmál se, když jsme spolu chvíli v tandemu, řekl modlení za déšť a mír, to je fakt k ničemu.

říká, neprojel jsem svět. Já kašu na ženský, plzeňský a rychlostí pět. Má duše hoří plamenem a hledám pravdy zář. On zabodl mě zrach a řekl, si lhář. Hochu mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to pravý. Najednou jsem nemohl slyšet smích, kterým se smál. A cítil jsem, jak zavyklal se ten můj ideál. Skočím po něm, přeci jen jsem mnohem mladší byl. V tom ta věcička zastudí bytýl. To byl argument, který se dost těžko odmítá. Najednou však, co on věděl, věděl jsem i já. A kdyby se syn zeptal, co mě život naučil, tak o čem je svět, by i on pochopil. Synu mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to pravý.

Ještě jednou se přihlásila Denisa Marková, tentokrát s písničkou Při hvězdách ze svého druhého alba, které vyšlo v roce 1996, jmenovalo se Fanny a vzniklo v úzké spolupráci s Alanem Mikušekem.

Karel Serbu s teplickou ztracenou karavanou a karavana z jejich utajeného CDčka Jak čas běží z roku 2000 na závěr dnešního setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a tramské písně. Doufám, že vás to příjemně naladilo, děkuji za vaši společnost a přeji hezký zbytek večera, v němž vás ještě čeká Dívka ve srubu Mirka Serbuse. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident republiky Petr Pavel podporuje debatu o změnách ve financování Českého rozhlasu a České televize. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží o desítky milionů korun a počasí zítra slunečno a teplo, maxima až kolem 33 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci Českého rozhlasu i České televize dnes jednali v Praze na Hradě. Prezidenta Petra Pavla informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, a také o možných alternativách financování.
2: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby, a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování. A ne vlastně začínat takto od konce.
3: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Silla Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Zimní stadion v Uherském Hradišti bude dražší o 40 milionů korun. Navýšení ceny téměř na 450 milionů schválili zastupitelé. Hlavním důvodem je podle starosty Stanislava Blahy z ODS změna systému chlazení ledové plochy, dále také instalace bezpečnějších pružných mantinelů a větší LCD obrazovky. Zvýšení nákladů ale vadí opozici, upřesní Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
4: Rozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno ochlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, kdy se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
1: V Teplicích začínají opravy Trnovanské ulice na sídlišti Šanov 2. Práce jsou rozdělené do 3 etap, potrvají do konce října. Město to oznámilo na svém webu. Oboustranná objížďka vede okolními silnicemi Antonína Sochora a Fráni Šrámka.
5: Stavební úpravy za 30 milionů korun mají zlepšit dopravní situaci v Trnovanské ulici, zkultivovat veřejný prostor a zdvojnásobit počet parkovacích míst. Kvůli bezpečnosti tam budou vyvýšené přechody a křižovatky. Stavba je rozdělena do 3 na sebe navazujících etap, aby byla co nejvíc zachovaná průjezdnost. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Brněnský státní zástupce obžaloval celkem 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom dnes mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Osmi obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let. Ve vazbě jsou 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin i další drogy.
0: Sport.
1: Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal smlouvu na dlouhou dobu. Slončík už v Hradci Králové byl dvakrát, vždy po půl roce. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera.
0: Počasí.
1: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11, a zítra opět převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno bez deště, maxima mezi 29 a 34 stupni. K tomu slabý proměnlivý vítr nebo od severovýchodu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále blokují následky vážné nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 narazilo osobní vozidlo do stojícího kamionu. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 119 a je zhruba na 30 minut. Sjíždějte na Velký Beranov, objedete to po silnici 602 až k nájezdu u Měřína. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral. No, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsythe.
2: Stáří? 45 let. Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
2: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsythe platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
4: Jmenuji se Sidney Huddleston.
2: Stáří?
4: 47 let.
2: Odkud?
4: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
2: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám, vám odaný Dean Forsythe.
2: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
4: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
2: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil?
2: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsythe, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
5: Podvodníku!
6: Ignorante!
5: Šarlatáne!
6: Zloději meteorů!
5: Lupiči astronomických objevů!
6: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
5: Hanbo veškerého hvězdářství!
6: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
5: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl!
2: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsythe a Sidney Huddleston, jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čar dala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteorů, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
7: Zephyrin Xirdal.
2: Stáří?
7: Je mi 31 rok.
2: Bytem kde?
7: V Paříži.
2: Kdeže?
7: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
8: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
2: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Je jím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
7: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku. Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejž agenti špionáže učinili.
9: Vyzařování?
7: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
9: dynamosférou.
7: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lecœur, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
9: Ale strýčku
8: jsem řekl, nedostaneš ani zlámaný groš.
7: Nechci zlámaný groš, strýčku, potřebuji 3000 franků pro tvoji banku, je to pakatel, máš přece miliony.
8: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santimy, ani franky, natož pak 1000 franků.
7: 3000, 3, stričku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
8: Dobrá investice?
7: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
8: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
7: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
8: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
7: Ale to já vím odjakživa, tedy přesněji řečeno, vím to už 3 dny.
8: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
7: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
8: Já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
7: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů,
9: nýbrž pouhý.
7: Škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech tří dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Philease Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
10: Svět je tak velký.
11: Býval velký, milý Sullivane.
10: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
11: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
10: No a to znamená?
11: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
10: Ne.
11: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
12: 7?
11: Odtud lodi do Bombeje je 13 dní.
12: 20?
11: Za 3 dní jste vlakem v Kalkatě.
12: 23?
11: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
12: 36?
11: 6 dní to trvá do Yokohamy.
12: 42?
11: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
12: 64?
11: Vlakem do New Yorku 7 dní.
12: 71?
11: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem.
12: 80
11: dní, ano, pánové.
8: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
11: Nepředvídaného? Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
8: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se vskutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
10: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
8: Přesně tak, oh. Tam se může stát cokoliv.
10: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
11: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
13: Ale pánové, ale pánové...
10: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
11: Dobrá, vykonám ji.
10: Kdy?
11: Ihned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
10: Ujednáno.
13: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
11: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
13: Ano. Ano.
11: Vjedu v 8 hodin 45 minut douverským vlakem, ano?
13: Ano. Ano.
11: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
13: Ano. Ano.
11: A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
13: Co?
10: Co?
11: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco paspartůte?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivane?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralphe.
2: Je to bláznivý podnik. Jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Phileas Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, to je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix. James Fix. Vy jste pan Passepartout, sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se? Ne.
4: Sluha ve výpovědi, když dovolíte.
3: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
4: Jaké pak?
3: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
4: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
3: Právě.
4: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
3: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
4: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
3: Což pak pán nikdy neopouští loď?
4: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dosavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
3: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40letý?
4: Ano.
3: Urostlé postavy?
4: Ano.
3: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
4: Ano.
3: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
4: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
3: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Aha, za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard. Londýn, stop. Vaše podezření potvrzeno, stop. Zloděje Fogga stopují, stop. Zatykač pošlete do Bombaje, stop. Podepsán Fix, detektiv, stop.
4: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
3: zemřel Rádža Bundelkunsky.
4: A ta žena zahalená do závoje?
3: To je bez pochyby vdova.
4: Vdova po bohatém Rádžovi.
3: Co je?
4: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
3: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
4: Ale jaký?
3: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi. Podívejte, kněží snímají závoj.
4: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
5: Na slovíčko, příteli.
4: Ano.
5: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
4: No a co? Jsem ve výpovědi.
5: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
4: To snad ne.
5: A záleží jenom na vás.
4: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
5: A teď to nejde.
4: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
5: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
4: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
5: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
3: Paspartoute.
4: Prosím, pane.
3: Koliká ta fanfára to byla?
4: Třetí, pane.
3: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
4: Vždyť smeškáme vlak.
3: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
4: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
3: Chtěl jste snad říct, nebudeme.
4: A
3: přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane.
1: Pane?
5: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
3: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Paspartu.
5: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
3: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všeho.
5: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
3: Dobrá. Sedmá. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
5: Nerozumím vám.
3: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
5: Jak to myslíte?
3: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
5: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
3: Tak tedy, kupředu.
5: Zadržte! Ne, nedělejte to.
3: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
5: Ne, stát!
3: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
6: Na kolena! Padněte na kolena!
3: To je přece Paspartu!
6: Udeřte čelem o zem!
5: Dav ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
3: Rychle pomozme mu, Paspartu, tady jsme!
4: Pomozte mi, omdlela, ale teď rychle!

0: seriálovka Carův kurýr neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
1: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
2: My to chápeme, poručíku Strogové.
3: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou?
1: Dopředu nemohu nic slíbit.
3: Napsal bych pár řádek do Paříže.
1: Po službě mile rád, pane Jolivete.
2: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
1: Lituji, ale to nemohu.
2: Jakým právem?
1: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
4: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
3: Oho, v neděli o 12 000 vyšším, zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
5: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
2: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
3: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
4: Ale fuj, jak můžete takto uvažovat?
3: Tak dobře.
4: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
3: Dejte to sem. Ale akce připravená, okamžitě přijeďte do Irkutsku.
4: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete, shromážděno 200 mužů.
6: Velkokníže nic netuší. Sangara.
1: Co se tu stalo?
2: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
3: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
1: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
3: Zpráva tedy byla určena jemu.
2: Ticho, buďte hlubče.
3: Já hlubec? Copak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
1: O jaké informaci mluvíte?
3: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
1: Sangara.
2: Vy znáte to jméno?
1: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
2: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
1: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
5: Vždyť irkutský velkokníže
6: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně. Jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra.
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku.
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova.
1: Kdyby veličenstvo dovolilo.
0: Máte námitky?

0: vždycky poručí Kustrogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: No, jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíhání.
0: No, originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka, no ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám, vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nože?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně!
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebíte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají vysokoprevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanovi. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.
4: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
5: A proč si to myslíte, Blaunte?
4: Rád vysvětlím, Jolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
5: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
4: Až jsme se dostali do jakési díry.
5: Kolivan se to tu jmenuje.
4: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
5: S redakcí Deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost... Ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
4: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
6: Pánové jsou cizinci?
4: Proč tě to tolik zajímá?
1: Mluvte s ním zdvořileji.
4: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
1: Jděte. Ano, my jsme cizinci.
6: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
5: A proč to?
6: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
7: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
5: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
6: Právě tak dlouho, jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
4: Kolik telegramů si, teda, jste odtud vyslal?
6: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
4: Těší mě Blount. Stop.
5: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
6: Budu šťasten, pane.
8: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
5: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
6: Ano, pane.
5: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy, Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
6: Zauralí.
5: Upadl nedaleko městečka Kolivanů do rukou tlupě lupičů.
8: Jak to víte u čerta?
5: Díval jsem se z okna, příteli.
1: Oh, na mou věru. Blíží se sem skupina jezdců. Vypadají velmi, velmi nevlídně. A v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
5: Slyšel jste pana Blaunta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
6: Jak si přijete, prosím? Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
8: Proč to?
6: Protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle! No tak, pane!
9: Zmiz, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
4: Pane poručíku!
9: Jsem kapitánem.
4: Ne.
0: Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova. Za žádnou cenu mě nesmíte prozradit, nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
4: A když vás prozradíme?
0: Ogarev mě nechá popravit.
4: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
5: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení, než obyčejná poprava.
0: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
8: Co pak by s námi mohl udělat? A proč?
0: No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
4: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
8: Ano.
4: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe. Ano. Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žoli...
5: Za svou redakci deník Le Matin Paříž. To jistě každý pochopí.
10: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout. A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noční povídání bude patřit vzpomínkám na letní tábory. Místa plná dobrodružství, přátelství, smíchu i nezapomenutelných zážitků. Možná jste na tábory jezdili jako děti, možná jste jezdili později jako vedoucí nebo instruktoři. A možná právě tam vznikla přátelství, která trvají dodnes, a nebo lásky. Jaké jsou vaše nejkrásnější táborové vzpomínky? Vzpomínáte na táboráky pod hvězdami, noční bojovky, hry v lese, koupání v rybníce nebo první lásky? Co vás tábory naučily a co vám z nich zůstalo v srdci dodnes? O své příběhy se s námi můžete podělit až do 1 hodiny. Těším se na vaše telefonáty na 731 800 900, vzpomínky i zprávy na linka@rozhlas.cz a nebo na webu noční linka@cz. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková, pojďme si tady zahrát Karla Zicha, bude zpívat také Věra Špinarová a nebo Michal Tučný.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se společně vrátíme do času, kdy léto vonělo létem, táborákem a dobrodružstvím. Tak kam nás zavede pan Onen z Kopřivnice? To se dozvíme právě teď, protože nám otevírá dnešní noční linku. Moc vás zdravím.
1: Zdravím taky. Z Kopřivnice máme tady, podívám se, jakou máme teplotu, 21 stupňů. Zatím.
0: To je příjemné, i když na tak pozdní večer je to vyšší, ano. Tak budeme tady vzpomínat na jaké období? Na to, kdy jste jezdil na tábory vy? Nebo
1: na všechno.
0: Kdy jezdili vaše děti?
1: Do furt. Jako dítko jsem jezdíval na tábory, tatínek byl havíř, dělal na šachtě a tím měli takové ty tábory pro děcka. Jezdili jsme do Jedovnice, to si pamatuju. Sama si pamatuju zážitek, kdy jsme byli na pramičce, měli jsme na sobě nafoukovací vesty na pramičce, byli jsme asi 15 metrů od břehu a najednou začalo do pramičky té voda a my jsme začali plavat. Zůstali jsme v těch vestách, někteří ne, protože ji neměli svázanou, tak vyklouzli z toho ven. To bylo jedno. Potom v jednom táboře to bylo takové potoka. V noci pršelo, zbudili nás a my jsme, co se děje, tak kufry nám plavaly, tenkrát jsme měli takové stany, takový s tou podsadou, postel, tak nás vyhnali, museli jsme jít do jediné zděné budovy, která tam byla, to byla taková vyvýšená kuchyně a jídelna. Potom vím, že pro nás přijeli hasiči s těma svýma autama přes hlubokou vodu, přes potok a všechno nás odvážili pryč z toho. Kde to bylo přesně, nevím. Potom jsem měl vedoucím, nebo respektive v Nové Myčině jsem měl fotokroužek, tam jsem měl pár dětí, tak jsme jezdívali u Nové Myčiny, je Hurka, tak tam jsem dělal vedoucí od těch oddílů, nebo jak se to říkalo. Pak jsem postoupil dokonce, až jsem dělal v tom Nové Myčině hlavního vedoucího, to byl cyklotábor, kdy přijeli děcka s kolama z Ostravy, Frýdku, Misku, Nové Myčiny, Kopřivnice. A pamatuju si, že tam jsme měli problém s jedním kochem, který byl vegetarián. A my jsme prostě vždycky museli dělat nějakou speciální snídaní pro něho. Nechtěl prostě nic, opravdu nic jiného jíst, jenom tady takové ty bez masa jídla. Na těch kolech jsme vyráželi do vzdálenějších míst, třeba na Kletnou. Tam byla základna domů dětí z Kopřivnice. Tenkrát jsme to s paní ředitelkou domluvili, měli jsme tam připravený oběd. Takže jsme jeli nějakých odhadem 15-20 km, tam 20 zpátky. Bylo to pěkné, příjemné. Takže jak říkám, vším, čím jsem byl jsem rád, to jsem rád od toho malého děcka, až pro toho vedoucího jsem prodělal všechny takové ty. Byl jsem na všech stranách tady, tak bych to mohl říct. To by bylo asi všechno. Nebudu prodlužovat, nebo se chcete zeptat něco, můžete.
0: Oline, zní to dobře, řekněte mi, do jaké doby jste jezdil na ty tábory? Jezdil jste tedy potom i jako třeba v dospělosti, jako vedoucí?
1: Ano, já jsem měl potom, jak jsem říkal, do mě dětí v Nové Myčině fotokroužek.
0: Já jsem myslela, že to byl jenom jako instruktor a potom teda i jako vedoucí.
1: Tam jsem jezdil jako vedoucí na tu Hurku. To už jsem měl ty svoje děcka z toho fotokroužku, plus teda další. Jo, to si ještě vzpomínám, tenkrát byl velikánský výskyt klišťáků, takže každý den byl vyhlášen největší klišťák. Jeden kluk měl dokonce 11 zakouslých těch klišťáků do sebe, takže ten tenkrát zvítězí v tom dnu. Mm-hmm. Ale každý, spousta, my jsme museli prohlížet ty děcka od hlavy až po paty, protože těch klišťáků je strašně moc.
0: Vracel jste se potom na ta místa svého dětského tábora?
1: Ano. V těch Jedovnicích, kde jsem se skoro topil, teda to, protože já jsem neuměl moc plavat,
0: no.
1: Tak vím, že v těch Jedovnicích jsem byl jako rodič se svými dětmi v autokempu, nedaleko od toho místa, kde jsem se tenkrát topil. To jsem tam jako takovou historku svým dětem sdělil. No ale můžu říct, že to je to vůbec nezajímalo, takže to byla spíš vzpomínka pro mě, že jsem tam prostě se vrátil po několika letech. Takže tak.
0: Děkujeme, že jste s námi tak hezky otevřel dnešní noční povídání, vysílání noční linky, stalo to za to. Mějte se dobře, pouštím vám Hanu Zagorovou.
1: Děkuji, a se vám daří. Dobrou noc.
0: Dnes mluvíme o místech, odkud jsme si často přivezli víc než jenom zbalený kufr. Spoustu nádherných vzpomínek, nová přátelství, možná nějaké telefonní čísla nebo adresy nějakých nových kamarádů nebo prvních lásek. Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Zajímá mě, jaké vzpomínky se vám vybaví, když se řekne letní tábor. Vítejte, paní Vlastinko, zdravíme ze Zlína do Krnova.
1: Děkuji, paní Jadunko.
0: A Vlasti, jak jsem prosila vypnout to rádio, tak jestli by to bylo možné, prosím, vypněte ho.
1: Posluchače a Roberta z Olomouce a mám příběh.
0: Vlastinko, můžu vás o něco poprosit? Stlumíte rádio nebo ho vypnete?
1: To jsem to stlumila.
0: Dobře, pořád se tam slyším, možná zkuste ještě víc a můžete povídat.
1: Mně to nejde víc.
0: Tak zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde.
1: Dobře, Runko. A narodil se mě chlapec. Děti, tři sourozenci, starší mu natrhali kytičku, to není možné.
0: No, Vlastníko, ruší nás to, že? Bylo by škoda, kdybychom ten příběh neslyšeli dobře, takže vás poprosím, kdybyste to úplně vypla.
1: No, budu mluvit. A natrhali mu kytičku polních kvíteček. A babičkou...
0: Vlasti, já vás přeruším. To spojení opravdu není dobré. Můžete to rádio vypnout?
1: Úplně?
0: Ano.
1: Úplně?
0: A teď už pojďme zpátky ke kytičce.
1: Nejde to, Jeruško.
2: Nejde to.
0: Tak zkusme mluvit. Vlastníko, zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde slyšet. Dobře? Pokračujte.
1: Ano. No. A tak jako vyrostl a šel na tábor do Velké Karlovic. A já sám odsud pocházím. Jo, a normálně v kuchyni paní kuchařky, on byl hodně na jídlo a paní kuchařky, aby mu dávali, tak trhal kytičky kolem té chaty, jo, no a dával jich těm kuchařkám. No a já jsem pak pro něho jela, a sestřenka měla tu chatu. A ona mě říká, ty, já tady mám kluka, já nevím, jak se jmenuje, počkej, já se podívám. A teď mě říká, a já říkám, no však to je můj syn. No ten Dareba, já říkám, jaký Dareba? No, trhá tady všechny kytinky, mě tady otrhal a nosil kuchařkám, aby mu přidávali. Takový olumpíka jsem měla. Dneska je to strašně hodnej kluk. Nejhodnější.
0: Dobře. Vlasti, kdybychom měli zavzpomínat na tábory, nevím, jestli si pamatujete, když jste jezdila vy, jestli jste někam jezdila, nebo jak jste posílala děti?
1: Já jsem nejezdila, jo, protože jsme měli zemědělství, musela jsem doma dělat v prázdninách, žádné loudání, a když jsem se dostala na Valachy, jako žákyně, cetičce, tak jsem byla ráda aspoň na týden na půť a pak jsem tam zůstala na týden. A to jsem měla všechno. Jinak na to jsem se vůbec nedostala, protože naši na to neměli peníze. Kupovali stroje a takové a kravičky a koně, tak na to nebylo, že? No. A tak jsem to aspoň tomu klukovi. Ty tři starší, ty neměli zájem. Jo, i vůbec. Ale tenhle ten byl tak nadšený a celý 8 let, co chodil, 9 let, co chodil do školy, tak jezdil jako po těch toto. A on chtěl být hrozně, když by byl vedoucí. No a potom manželka se s ní vyučila jako železnička, jako byli průvodčí oba dva. No a tak nakonec se vzali oba dva spolu, no a žijou šťastně. Mají jednu holku, ta má už nedala pravnoučka.
0: Vlasti, ten zvuk bohužel není ideální, takže se nebudu doptávat a rozloučíme se a do příště to zkusíme vyřešit, že byste vždycky třeba přešla do jiné místnosti, aby ten zvuk byl kvalitní. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem a pojďte se společně s námi poslechnout Michala Tučného.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dobrý večer v noční lince. Některá přátelství začala u táborového ohně a vydržela celý život. A možná vám o nich zpíval Michal Tučný, abych tu žil.

0: Dobrý večer přeji. Některé zážitky nevyblednou ani po desítkách let. A ty táborové mezi ně často patří. Co říkáte, Michale? Zdravím vás do Ostravy v noční linci Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak co máte k tématu?
1: No, já jsem měl takový srandovní příběh, nebo spíš vzpomínku, protože když jsem jezdil na tábor, nebo byl jsem na táboře párkrát, tak moji rodiče jako nebyli moc majetní, neměli jsme peníze a tak jsem si vzpomněl, já s dětí, co takhle jsme šli někam na výlet, prostě v obchodě si koupili třeba lízátko nebo něco, si mohli koupit, co chtěli, já jsem samozřejmě neměl. No a tak mi kamarád nejlepší mi dal nakonec olízat ten sáček z toho lízátka, tak jsem byl rád jako z toho. Mm-hmm. Je to taková povínka. Potom se mi ještě stalo takový příběh, taková toho, že jsem ve dvou dnech kamarádce rozbil dvakrát hlavu. Ale tak to bylo neštěstí, to byla nešťastná náhoda, to nebylo jako nic, že by to bylo něco úmyslného, no, ale stalo se to.
0: Uh-huh, nějaká nehoda, dobře. Trošku se bojím té další příhody. Lízátko se ještě dalo, to druhé, to už bylo horší. Máte ještě něco, nebo se mám ptát já?
1: No, klidně se ptejte, jo.
0: Jezdil jste teda na tábory každý rok a znal jste ty ostatní děti, se kterými jste jezdil, nebo jste byl vždycky hozený do vody a jel jste na novo?
1: Ne, vždycky jsem byl hozený do vody, protože to byly tenkrát ještě takový tábory.
0: A to bylo na 14 dní, anebo na 3 týdny?
1: Ne, na 14 dní, myslím. To 3 týdny bych asi nedal. To asi ne. Mm-hmm. Ale 14 dní, myslím, a to bylo takové to komunistické ROH, takové, takže tam vždycky jezdili ty asi vyvolené děti třeba z těch rodin, nebo já nevím, tak já jsem se vždycky dostal mezi děti, které jsem neznal.
0: A chodili jste na noční bojovky, jak jste to zvládal?
1: Chodili jsme
0: po
1: na noční bojovky.
0: Všech dětí, stezky, odvahy noční a podobně.
1: No, tak jako jsem to musel dát, že když to museli zvládnout holky, tak jsem se taky držel nějaký holky, abych se nebál, no ale jako jo.
0: A byl jste vzorný táborník nebo takový malý rošťák, když teda opomenu to, že jste omylem, tam, jak jste říkal, rozbil hlavu.
1: Ne, to není jako že špatný, jako že něco to, ale já jsem houpal holku na houpačce, tam byla taková houpačka a já jsem ji tak rozhoupal, že ona se přetočila a spadla na zem, no.
0: Takže byl jste často na, jak se to vlastně jmenovalo, když někdo zlobil? Jsem chtěla říct na samotku, ale to ne. Co vlastně se dělo s těma rošťákama, roubířema na táboře? Na těch našich museli třeba chodit pro vodu a museli jít dělat třeba na celý den do kuchyně. Jak to bylo u vás?
1: Ono to právě bylo tady formou tady tohle nějakého trestu, nebo jakože prací, nebo něčeho hlídání, nebo nějaká hlídka taková, jakože co nikdo nechtěl, nebo no, že bych uklízal zrovna záchody, co se stalo na vojně, ale takhle toto, no.
0: Dobře, a byly to, předpokládám, klasické chatky, žádné puťáky, nebo stanové
1: tábory? Takový ty dřevěný s tou plachtou na vrchu vždycky, no. Vždycky jsme vylízali zadem, že jo, a běhali jsme po lese a potom se vrátili po večerce, ale bylo to dobrý, no.
0: Bezva, takže začalo to teda lízátkem a skončili jsme u toho, že to bylo fajn, že na to teď s odstupem času člověk vzpomíná rád a právě
1: jasný,
0: o tom si dnes
1: jasný
0: povídáme. Děkujeme za návštěvu.
1: Jako poslouchám příběhy jako dalších lidí a je to opravdu krásný, jako na co lidi vzpomínají. Ještě ta paní přede mnou vlastně, tak jak byla slyšet dvakrát, tak to bylo taky perfektní, to bylo, že jsem to slyšel dvakrát. No.
0: Já jsem část neslyšela skoro vůbec potom dvakrát, tak nevadí, dořešíme to s paní vlastinkou a všechno určitě bude v pořádku. S vámi teda bylo spojení perfektní, tak se budeme těšit, že si to někdy příště zopakujeme. Naslyšenou, Michale.
1: Určitě. Je to krásně a pozdravu všichni posluchače a dobrou noc.
0: Dobrý večer. Možná právě teď objevíme spolu s vámi další krásné příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka nese název Místo nezapomenutelných zážitků. Dětské tábory.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se vydáváme po stopách vzpomínek, které voní prázdninami. Dětské tábory a nezapomenutelné zážitky. Téma i pro pana Vladimíra Střeboně. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer. Já osobně jsem teda jako dítě na tábory, dětské pionýrské tábory nejezdil, ale později jsem jezdil jako kuchař, učený jsem, jezdil jsem vařit na pionýrské tábory. Mm-hmm. Tak bych chtěl jednu takovou zkušenost. Já jsem pracoval tady v Třeboni u podniku státní statky Třeboň a měli jsme takovou družbu s jedním podnikem, tehdy v NDR, Padlaustatu, na takovou výměnou rekreaci dospělých a dětí. A vždycky za to léto se uskutečnily dva turnusy 14-denní dospělými a dva turnusy s dětmi. A já vždycky jezdíval na ty dětské turnusy jako kuchař, protože oni, když jezdili k nám, ty sonder sem do Chlumu třeba, kde jsme měli rekreační zařízení na rybníku Heitmann, tak jim česká strava chutnala, ale našim rekreantům německá strava nechutnala. Proto se rozhodlo, že se tam bude posílat kuchař, který bude vařit českou stravu. Jezdili jsme na takový poloostrov, jmenuje se to Usedon, je to blízko polských hranic, tam na Baltském moři, a do městečka nebo takový osady Kosarov. A já jsem tam jako kuchař vždycky musel jít s předstihem, abych už tam jako připravil první jídlo pro ty děcka, co tam přijedou, ty tam vozil autobus. A tak jsem cestoval tady přes Třeboň, jezdila tehda mezinárodní rychlý Vindabona z Vídně do Berlína, tak jsem jel do Berlína Vindabonou, tam jsem přešel na letiště Schönefeld a ve Schönefeld jsem letěl do města Volga, kde už na mě čekala taková družbu, jsme tam měli takový hostitelé, manželé to byli, Němci, kteří mě odvezli do toho tábora. Dali mi vždycky nějaký peníze, který jsem měl na ten počet těch dětí a těch dospělých, a já musel prostě vařit snídaně, obědy, večeře po 14 dní a musel jsem s těma penězma tak nějak jako vyjít, a s těma dětma jsem se vždycky zkamarádil. Oni tam jezdili děti z Třeboně, který jsem třeba i znal, no tak, a našich zaměstnanců, a bylo to takový pěkný, akorát co se mi tam nelíbilo, byla ta studená voda, to moře tam bylo studený, to jsem se tam vždycky tak jednou došel vykoupat. A domů potom po těch 14 dnech jsem se vracel tím autobusem domů a poznal jsem teda ty, v tom Německu to bylo takový trošku jinačí, byly tam i třeba už soukromí podniky, jsem tam třeba i chodil nakupovat k pekaři, který byl soukromý, chodil jsem tam nakupovat k řezníkovi, který měl taky jako soukromý řeznictví. No a tak musel jsem se taky trošku vzdělat v němčině, tam si vždycky chodil nějaký kurzy, no a bylo to dobře placený a jezdil jsem tam vlastně 15 sezón, jsem tam absolvoval, až do toho, až do té stavní revoluce, kdy ten náš podnik prostě přestal existovat a i ta družba přestala fungovat. Ale mně se to prostě líbilo s těma dětmi. Nikdy jsem nejel s dospělejma, já jsem vždycky radši si vybíral ty dětský turnusy a bylo to takový pěkný. Takže no, to je moje zkušenost.
0: Je to pěkné, ale asi to byla velká dřina. Jestli jste tam
1: byla
0: celé to stravování na starosti.
1: Pomáhali,
0: takže
1: oni mi je dávali vždycky dvě děcka se šli do kuchyně jako takovou službu. Oškrabali mi brambory, očistili zeleninu, co bylo třeba. Oni nám tam postavili i takovou jakoby kuchyně, nám tam ty Němci vybudovali v takových nafukovacích halách. V jedné byla kuchyně, v jedné byla jídelna. Když bylo třeba nepříznivý počasí, tak ty děti jedly v té nafukovací hale, jinak jedly venku, nebo si tam i hráli, když nebylo počasí pěkný. A
0: Vladimíre, a jak moc si myslíte, že se to lišilo od táborů tady u nás?
1: Ano, nebyly to takový vyloženě pionýrský tábory, nikdy jsme tam nevstyčovali

0: zájezdy pro ty děcka, hlavně když nebylo třeba počasí. A nebyl to vyloženě pěnský tábor, bylo to, jezdili tam čeští vychovatelé, jezdil tam český vedoucí, překladatelka, lékař, s dětma musel jezdit doktor, nikdy se tam nakonec nikdy nic nestalo, nějaký odřeniny. Já měli časy s těma dětma chodit hrát, já jsem se tam prostě zkamarádil a jsem se tam prostě tam při té práci. Musel jsem samozřejmě brzo vstát, musel jsem jim připravit snídani, když oni ještě spali, tak jsem jim musel to, když se někam jelo, tak jsem jim musel připravit nějaký cestovní balíčky na cestu. A no ale mě ta kuchařina vždycky bavila, a takže pro mě to nebylo nikdy náročný.
1: Vladimíre, děkujeme za vaše vzpomínky. Kuchaři bývají na táboře často hrdiny v pozadí, ale děti si dobře pamatují, kde jim chutnalo. Tak přeju krásný večer a děkujeme, že jste byl součástí dnešní.
0: Českou kuchyni, kterou měli rádi, já jsem viděl, co děti mají rádi, tak jsme to prostě ten jídelníček, to jsme se vždycky domluvili s tím vedoucím tábora, co jim budu vařit, a prostě museli se najíst a těch peněz na to bylo dost. Ale tak
1: to je fajn.
0: Myslím si, že si mě ty děti možná ještě pamatujou, že dneska už jsou samozřejmě dospělí všichni, ale prostě
1: rozumím.
0: Tak to bylo a paradox bylo to, že my jsme jim tam museli naši vařit, ale němečtí turisté a němečtí děti na našem táboře chlumou třeba mě českou kuchyni baštit mohli, jo, ale naši rekreanti tu německou už asi první dva roky odmítali a pak to dopadlo tak, že se tam posílal kuchař. Takže jsme se tam vystřídali ty čtyři kuchaři nebo kuchařky, který tam na turnu sama každý léto jeli. Jo. Jeden rok se mi povedlo, že jsem tam jel dokonce dvakrát, že jsem jel na první turnus a na třetí turnus, že jsem tam absolvoval dva turnusy, ale to se mi povedlo jenom jeden rok.
1: Vladimíre, děkujeme za milé zavolání a povídání.
0: Takže se mějte a dobrou noc.
1: Vy tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Letní tábory byly pro mnohé z nás malým světem plným dobrodružství a svobody. Právě o dětských táborech si dnes povídáme v Noční lince. Tak volejte z Zlínské studio, čeká na vás Jarka.

0: Marek Ztracený zpíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 14 minut bude půlnoc, s námi je další návštěva. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Prosím.
0: Ano.
1: To jsem já?
0: Ano, jste ve vysílání, vítejte.
1: Tak, dobrý večer. Tak můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, já připomenu zatím téma místa, kde vznikla velká přátelství i spousta krásných zážitků dětské
1: tábory. A vypnu rádio.
0: Budeme rádi.
1: Bude.
0: Těšíme se na vaše vyprávění, tak uvidíme, kde začneme.
1: Tak, už jsem vypnula rádio. Můžu mluvit?
0: Ano.
1: Tak já bych chtěla říct něco ještě za hodně daleký vzpomínky.
0: Paní Marie volá, ano, z Vysočiny.
1: Moje rodiště, kde teďka je přehrada Želivka, ano? Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Tak já, no, tam jezdili vždycky z Prahy skauti a naším jako půjčovali louku na tábor. Ale to nic tak nebylo, bylo to my jako děti ze vsi, jsme to strašně rádi viděli a pamatuju se, že když ty děti, kluci stavěli stany, oni dělali ty pocely, takže naše kluci zase z vesnice jim to pomáhali a říkali, že oni jsou strašně nešikovní, ale to je jako je běžný. A rádi jsme se dávali, vzvali nás, když měli táboráky a tak jsme u toho se dávali. A to už je hodně dávno. No a potom přišla jiná doba, čas utíká, a už chci říct, když jsme měli my děti, tak náš syn jel na první tábor a bylo to na Šumavě ke Kaplici a my jsme tehdy měli za úkol taky, aby jsme jim napsali obálky s adresama dětem, aby nám pak oni mohli napsat domů, jak se mají a podobně, ano. A ano. Tak jsme to tak udělali. A dostali jsme první dopis od našeho syna. Jenom, ahoj. Nelíbí se mi tady, přijeďte pro mě. Dobrý. Nejeli jsme samozřejmě pro něj. A pak druhý dopis byl. Vůbec se mi tady nelíbí. Těším se, že pro mě přijedete. Přijeďte pro mě. Další třetí dopis byl. Pro Boha vás prosím, přijďte pro mě. A to už se říkali, to je hrozný náš ateista.
0: To
1: už je, ano. Pána Boha, ale jako nechali jsme tam kluka, nejeli jsme pro něj vůbec, to jako ne. No a nebyl spokojený. A na těch fotografiích, co tam má, on vždycky říkal, že chodili v takovém houfu a že si s nima moc prostě asi záleží na tom, na těch vedoucích a podobně, že?
0: Aha, takže to nebylo to tak, že by se potom zajel, že by se zvykl, on opravdu nebyl spokojený.
1: Ještě jsem si vzpomněla, jak byli u nás pionýrský tábor taky, to už jsem byla taky vdaná a děti chodili a chtěli vědět nějakou zvláštnost. Jo? Měli třeba přišli tři děti a takhle se ptali ve vsi, co tam je zvláštního. A můj tatínek říkal, jestli chcete, já vám tady ukážu kostel z brambor. No, tomu oni nevěřili vůbec, tady kostel z brambor, jak je to možné. Chcete opravdu, uvidíte kostel z brambor. Tak s ním šli a my jsme měli za naší stodolou takový pole, kde byly brambory. A bylo to na kopečku a náš kostel, teda z druhý, kam jsme vypatřili, v druhé vesnici, bylo tam tak krásně vidět. Tak tatínek říkal, tak se podívejte, pojďte sem na pole, tady jste v bramborách a odtaď uvidíte kostel z brambor.
0: To je hezké, teda. Paní Marie,
1: no, tak
0: to
1: prostě
0: se mi líbí.
1: Legraci, jo. On byl humorný, ale tak oni se tomu pak smáli samozřejmě. No a druhý syn potom, ten mladší, ten byl na táboře taky, kde jako měli družbu s vojákama a tomu vám se to tam tak zalíbilo a zvlášť se mu zalíbili ty prostě vojenský tu všade je oddělili různě, že ukazovali všelijaký věci. No, že nakonec z toho bylo to, že šel na vojenskou školu, na vysokou školu a je voják z povolání. A to zavinil taky ten tábor.
0: Nádhera.
1: No, tak to je tak asi všechno.
0: To se mi líbí. A proč teda vy jste nejezdila? Vy jste říkala, že vy jste se chodili jenom
1: ne,
0: teda
1: ne, já ne. To vůbec ale nešlo. To za mě ještě, jak říkám, to jsme chodili spíš pomáhat těm skautům, který jezdili k nám na tábory. A to už je teď dávno naše louka, která hostila tábory, tak to je zatopená pod řekou Želivkou, pod přehradou, která napájí Prahu.
0: Dobře. Tak paní Marie, děkujeme. Bylo hezké vás tu mít. Hezky se to poslouchalo. Mějte se co nejlíp a zahraju vám Jiřího Korna.
1: A jo, až ty dopisy taťka schoval od syna a občas se na to podívá a říkám, vidíš, takový, ty jsi byl táborník.
0: To je aspoň pro Boha poklad. Vás, to je paráda, to je památka. Naslyšenou, nashledanou, paní Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Těším se na další příběhy o táborech, které vám zůstaly v srdci dodnes.

0: paní Eliška Zvyšková je s námi v roční lince Českého rozhlasu. Vítejte. Eliško, já vás slyším velmi dobře.
1: A už jsou ve vysílání?
0: Ano, právě teď jsme se přepojili. Těšíme se, že s vámi objevíme nejkrásnější příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku. Vezměte nás na vaše tábory.
1: Tak, já si vzpomínám, že jsem byla, já jako děcko jsem byla teda jenom dvakrát v táboře. To si pamatuju, že jsem poprvé byla v Jamulicích a pak jsem byla ve Splitu v tehdejší Jugoslávii. A mám dvě dcery a ty začaly jezdit teď od první třídy. Ta starší, že věčně byla v nemocnici a v ozdravovně, tak mě to nepřišlo, ne, že by mě po ní nebylo smutno, ale nepřišlo mě to takový divný. Ta mladší, co po 4 letech, když nastoupila poprvní do tábora, tak byly tenkrát náštěvy povolený, tak jsme za něj jeli. A já, maminka, brečela, ať jede Petruška dom, že je mě po ní smutno a nechtěla.
0: Ano.
1: Takže tak. Takže dítěti nebylo smutno, ale mamince. Ale
0: od té možnosti,
1: od první třídy obě dvě jezdili až do 9. a pak vlastně tam byli a je jako vedoucí. Prostě pořád na jedno samé místo, to se mi tam líbilo.
0: To je hezké. Já vám, Eliško, můžu vzpomenout, co se nám stalo jednou, když jsem já byla jako vedoucí na táboře, jestli dovolíte. Jednou tam přijeli rodiče úplně těžko najít to slovo, jak byli vystresovaní. Přijeli a my jsme vůbec nevěděli, proč nikdo je nečekal. Oni nám řekli, že se teda jdou podívat, jestli tady je jejich syn nebo ne. Protože jim domů přišel dopis. Pohled, bych byla přesná. Na tom pohledu stálo, a pozor, psali ho ty děti, které byly na tom táboře, a psal to s nimi i ten jejich syn. A oni napsali domů. Ahoj, Petře, je nám moc líto, že jsi s náma nemohl jít na tábor, měj se hezky, ahoj. Oni to poslali a ti rodiče si to přečetli a oni si říkali, jejda, když on má být na tom táboře a on na tom táboře není. Dělali zkrátka to takové krásné legrace, ale to je, jakoby zní to velmi vtipně, ale ne, ti rodiče nebyli pobavení, když teda no to pak to zjistili, že to byl takový žert nepříjemný.
1: A já si vzpomínám ještě, jedno jsme za nima jeli v noci, byli tam obě dvě, byli ve Vřesovicích a tam je to v takové prohlobenině, v dolině a byli po vodě, strašně pršelo a odčady bože, že jsou záplavy a to, tak my v noci jeli se podívat do tábora, jestli tam nejsou vyplavení, gumáky v ruce, další oblečení a oni tam byli absolutně v pohodě.
0: Měli to jako dobrodružství. No.
1: No, takže jsme se v klidě vrátili v noci na zpátek a bylo to.
0: No a jak to mají teď? Nevím, jestli se můžu zeptat, jestli mají děti a posílají je také na tábory. Tam jste říkala, že jezdili od první do 9, pak ještě vedli, tak předali to i dál a posílali svoje ratolesti?
1: Teď tam jezdí už ta nejstarší vnučka, ta bude mít leto 17, ta 12, 13 a ty jezdí taky od první třídy na tábory. A taky tam, kde vlastně byly dcery. No a teď ta nejmladší má 7 let a Josefinka a ta už jde do tábora po třetí.
0: Tak to je hezké. A to jsou na 14 dní tábory nebo na jak dlouho?
1: No 14 dní. Jedni jsou na 8 a jedni na 14 dní. Takže ju cvičí maminka tak, jak pěvala ona v táboře, takže říkám, hned ve 4 tam jela, ale měla tam doprovod tatínka, byl bokem, kdyby náhodou. Ale strašně se těší zase na tábor.
0: Od 4 jste říkala?
1: Teda.
0: Tak, to jsou odvážní rodiče. Ale pokud mají důvěru ve vedoucí a taťka je kousek, tak proč ne?
1: Tatínek tam taky dělával vedoucí. To. takže tam byl taky, ale neměl ji pod sebou, byl úplně bokem, že kdyby se náhodou něco stalo, protože pak byla malá, no.
0: Dobře. Eliško, děkujeme moc za vaši návštěvu. Jsme rádi, že nás posloucháte, že nám zachováváte přízeň.
1: Ano, naslyšenou. A mám vždycky štěstí, že když tu volá, takže se dovolám.
0: To jsme rádi, to rádi. Slyšíme, doufám, že vy ráda uslyšíte kapelu Queen. Ať se vám daří. Ano. Krásnou noc.
1: Děkuji, mějte se krásně. Naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Děkujeme za všechny vaše krásné vzpomínky na letní tábory, které už jste nám poslali nebo zavolali. Jsme rádi, že se k nám stále přidáváte a těšíme se na další vaše příběhy a další vyprávění. Volejte z Línské studio 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se na vás a krásnou noc přeje Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a teď také paní Janu, která volá z Prahy. Srdečně vás zdravíme.
1: Děkuji.
0: A připomenu téma. Místo nezapomenutelných zážitků, dětské tábory. Povídejte.
1: Dobrý večer. Mám dvě děti, chlapce a holčičku. Jsou od sebe tak 3 roky. Nejdřív jezdil syn od první třídy a pak jsem k němu přidala dceru. Jezdili na jeden tábor. Tenkrát to nebylo drahý, mohli jsme si to s manželem dovolit. Jezdili na 3 neděle. A je různě po jižních Čechách jezdili. Já už si to nepamatuju všude, kde byli. Většinou to byly jižní Čechy, moc se jim to líbilo. A protože dcerka byla malá, tak jsem jí musela napsat korespondenční lístky s adresou. A ona vždycky tam něco doplnila. Ale ona hrozně ráda kreslila, tak mi to všecko vždycky namalovala. A kluk spal ve stanu, holka spala v bungalově. A tak jsme tam jednou s tátou vyjeli se podívat, jak se tam má. A tak jeli jsme na motorce. No, tak jsme se jeli podívat. A oni zrovna byli na nějakém výletě. Ale tak nám ukázali, kde syn bydlí ve stanu. Tak jsme tam šli, on měl hezky uklizený ten stan. A pak jsme se šli podívat k děvčeti do toho, do pokoje. Tam měl to taky pěkný. Tak jsem to pochválila. Pak jsme odjeli, jsme pořízenou domů, že jsme ho neviděli. Ale nechali jsme jim tam dárečky. Holka vždycky psala, mami, pošli balík. Tak jsme přivezli sladkosti a takový. No. A moc se jim to líbilo. Jezdili každý rok, protože co s ním? V práci vás nemůžete tak dlouho na chybě. Takže oni jeli vždycky na 3 neděle se jezdilo. No. A já jsem tenkrát jsem dcerku pochválila i syna, že má hezky uklizený stán. A tak a Dana dcerka se mi nedala, říkala, mami, ale co on měl uklizené, ale kdyby si se podívala za ty postele, to by zkoukala, kej tam měl binec.
0: Jeni, ranní rozvička, stezka odvahy nebo služba v kuchyni, co si myslíte, že měli děti nejméně rádi, co bylo nejméně oblíbené? Rozcvička, stezka odvahy, služba v kuchyni. Teď jsem viděla nedávno jeden dotazníček, který mě potom inspiroval právě k tomuto tématu noční.
1: Neměli rádi službu v kuchyni, to jako nesnášeli. No potom chodili brigádu, jako vybírali smetí po táboře. No aha. A nejradši měli bojové hry. Mm-hmm. Oni to vždycky dělali s nima za tmy.
0: Byli hraví. Uh-huh.
1: Jo, tak se jim to moc líbilo. No.
0: A to si představte, že právě podle toho dotazníku, který byl zveřejněný na internetu, byla nejméně populární právě ranní rozcvička. Raději služba v kuchyni, než ráno brzo vstávat. Na
1: no,
0: to všichni neradě vzpomínají. No. Tak jde o to, jak
1: pravda.
0: Člověk ponocuje. Dobře, no, Janí, ještě něco dodáme?
1: Vždycky se jim to líbilo, vraceli se velice spokojeni.
0: No. Odjížděli s pláčem vždycky a vraceli se s úsměvem?
1: Ne, oni nikdy brečeli, já jsem brečela. Když jsem je vyprovázela takovou autobusu, jsem brečela. A ona, mami, proč brečíš? Vždycky.
0: To je milé.
1: Mně se po nich stejskalo ty 3 neděle, no.
0: Rozumím, Janí, tak děkujeme, že jste teď...
1: Já vám taky děkuji, že jste mě vzali.
0: Vysílala noční linku spolu s námi, mějte se co nejlépe. Dáme si kapelu Elán a než zaspívá Petr Bende, tak doufám, že nás někdo další z vás vezme na jeho oblíbený letní tábor. Byli jste vzorní táborníci nebo malí rošťáci? Vzpomínáte na nějakou veselou táborovou příhodu? Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu, ve které dnes hledáme příběhy ukryté mezi stany, lesními cestami a táborovými písničkami. Teď to budeme objevovat spolu s panem Vlastimilem, který volá z Pardubic. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Můžu popřát všem klidnou noc a hodně mírova klidu a zábavy. Chtěl jsem jenom povědět, že jsem zjít taky na tábor jako kluk i brácha. No a byli jsme v jednom táboře u Zlatých hor a tam to bylo takové zajímavé. No byla ta legrace obrovská. No tak jako vzpomínáme to s láskou, protože tam bylo spousta srandy. Tekl tam potůček, tak my jako kluci jsme chytali žáby, dávali jsme holkám do stanu, ti museli pištět, křičet, tam ty žáby museli vyhnat, no prostě legrace, ale o to by nešlo. Pak vedoucí vymysleli, že bude bojová hra. Ten princip byl jednoduchý. My jsme už byli větší kluci, osmáci, devátáci a ten vedoucí, takhle se šlo z tábora lesem, byla taková opuštěná kaplička stará, ne? Tak mít dvoučlené holky nebo hlídky jít té kaplice o půlnoci a kolem té kapličky to obejít, jestli tam je nějaký nebožtík nebo něco, vrátit se zpátky. No to bylo celkem jako, měli baterky všichni samozřejmě. No a my jako starší kluci jsme byli na té cestě na buku zamaskovaní, aby ty holky jako třeba páťáčky nebo to nesešly z té cesty, protože že byla tma, aby nezabloudili, prostě by nesešly, že jo. No tak pan vedoucí, jinak vynikající kluk, to byl hlavní vedoucí toho tábora, špičkový kluk, ne. Jo, tak strašná kytara hrál a bavil nás, no strašný sranda. No tak tam byl u té kapličky, teď šly ty dvě holky a nám promítal jaký dokument o jak žijou pračlověci. Den nebo dva dny dopředu, dozadu. A ti pračlověci měli takové různé hůlky, kije, nebo jak tam bojovali a tak dále. To byl dokument, že jo. No a ty holky, nevím, co to napadlo, prostě si tam našli dva klacky, to byly tak čtvrtá třída, jo, malý holčičky, jo. Měli ty klacky, ty šli k té kaplice. No a u té kapličky čekal ten vedoucí, měl pro sebe prostíradlo a dělal jako stanu, jako mrtvola, která se jako strašidlo, jo. No a technicky to mělo být tak, že začnou pištět, utečou a tak podobně, jo, by se to nestalo. Oni vzpomněli nějak na ten film a křápla ho jedna do hlavy tím klackem, jo, chudáka, a druhá ho vzala přes ruku, jo. A teď začal volat, on křičel bolestí, my jsme byli s klukama kousek, on křičel bolestí, jo. Teď ty holky se vyděsili, že tam vrtvola křičí a dali se na útěk a utíkali po té cestě zpátky. Jenže jak běželi zpátky, tak potkali už zase další holky, které šly nahoru, k té kapličce. Tak se celé to stádo otočilo, uteklo do tábora, zveve hrom, jo. Za nima kračil ten vedoucí. No, strašná sranda, jo. Tam byla zdravotnice, tam mu zavazala hlavu, zavazala ruku, jo. On měl dokonce monclo, jo, z toho klacku, jo, na hlavě, jo. A to byl jak ovázaný nějaký ten partizán po válce, nebo voják, jo. To strašně, ale si stojil, graci přirozeně. Holky byly pochváleny, že bojovali statečně na bojové věno. Teď ostatní všichni chtěli taky hrát tuhle hru, už zase nebyl ten vedoucí, nemohl to. A on byl strašně šikovný a on vysekával takový totem. Seděl na totemu a vysekával totem pro nás. No a to moc krásně, on to vybaroval, jo, a podobně, on byl vyšení totemu. A najednou přijeli nějací rodiče a přijeli za ním a viděli, jak je takový nějaký domlácený, jo. Tak se ho ptali, jestli ho někdo přepadl, nebo že, jestli tam pere, nebo z čeho tak zraněný. A on říká, že bránil tábor před cizíma lidma, jo. Tak jsem vytahoval, no ale jinak měl krásné písničky a zažili jsme tam tolik legrace, jo, prostě, jo, že člověk na to láskou vzpomíná, jo, a nějaká politika se nám vůbec nehrála, jo, tam byly hry, já nevím, v lese a takové věci, jo, prostě legrace obrovská, jo. Všechno bezvadný, no, já si nemůžu stěžovat na nic, no, a takový ti, co brečí, jo, a to, že to nemají jak doma, ale tenkrát nebyli mobily, že, takže my jsme to tenkrát nebrali tak nějak vážně všecko, že jo, no. Zmokl člověk, zmokl, zase usnul, jo, tak my byli jsme v těch stanech s těm podsadama, že museli jsme je uklízet, holky chodili to bodovat, ten uklid, jestli to máme uklízeno, no, tak Jak to bylo, velkrátce, no. Ohni
0: Vlastíku,
1: se dělal, tak...
0: Byl jste se pak někdy podívat tady na ta místa těch dětských táborů, třeba potom v dospělosti, jako z nostalgie?
1: Jo, to jsem tam byl a vezl jsem tam moje děti, jako moje děti už jsou velký, já mám 78 let, jo. No. Ale ty děti jsem tam vezl, ukazoval a moje děti byly taky na táboře, jo. A teď vnuci moji, ti jezdí zase na tábory. Jo. A jezdí, oni bydli v Praze, jak jezdí na pražské tábory, jako kolem Prahy a jižní Čechy a tam. Jo. Takže ta tradice tady je, dokonce moje manželka dělala jeden čas hlavní vedoucí. Jo. Já jsem jel s kamionem, ona byla hlavní vedoucí, tak když jsem tam měl cestu, tak jsem měl kolem, se zastavil, přespal jsem u ní, jo, a s dětma jsme takovou poblbli, jo, zahrali fotbal nebo něco, holky hrali vybíjenou, badminton, prostě tam povad byl něco, povad se něco dělalo, to neexistovalo, že se sedlo a čekalo na něco, to je, povad by tam byla nějaká činnost, to si ty lidi našli, jo, prostě, takže ty děti, automaticky moje děti i vnuci už to, jako na ty tábory jezdili, no. A ještě byla taková veselá příhoda, my jsme kdysi koupili husu a syn, nebo kluk malý, ne, a on dělal plavat, dcerka plavala taky závodně, ne. No a oni byli na dvoufazovém tréninku po táboru na 14 dnů a oni je tam strašně ti trenéři trénovali, mučili, že měli velký výdej kalorický a měl málo lídla, ne. A oni se povat těšili, že přijedou z toho tábora a nám psali, že si snijou tu husu, ne? No, oni přijeli z tábora, my jsme tu husu si s manželkou upekli sami a snědli se sousedama, jo? Tak syn se roštěl, táto, my jsme tak hladovili, čekali jsme, že bude husa a vy jste nám ji snědli, to není fér, říkám, no to víš, no. Život není fér, no. A to je taková legrace. Ale
0: vlastně
1: jako na ty tábory vzpomínám spousta lidí, jako velice fantastický, jo, protože jako...
0: A tak to má být. Děkuju, že jste vzpomínal i s námi v Noční lince Českého rozhlasu. Teď se zahrajeme písničku od Dalibora Jandy. Doufám,
1: jo,
0: že
1: jo,
0: vás
1: děkuju.
0: Potěší.
1: Jinak všechny zdravím, pro všechny přeju mír a klid a pohádek. Ať se všichni mají zdraví, aby byli hlavně. Jsem byl teď nedávno nemocnici, že tam je spousta lidí nemocné, tak aby se uzdravili všichni. Jo? Tak jo, mějte se pěkně a váš pohádek se začne.
0: Ano, děkujeme za pochvalu i za všechno milá přání a teď se ptám i vás ostatních. Jezdili jste na tábory, co jste si tajně přibalili do kufru? Měli jste na táboře třeba nějakou dětskou lásku, dostali jste první pusu? Pojďte nám o tom říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Volá paní Marie. Krásnou noc vám přejeme v noční lince Českého rozhlasu.
1: Já vám taky zdravím vás všechny ve studiu. A protože čekám na ten fotbal, který naši budou hrát, tak jsem si říkala, že vám musím říct svoje zážitky.
0: Z dětského tábora, právě to je dnešní téma, letní tábory. Tak posloucháme.
1: Tak, samozřejmě jako dítě jsem jezdila do tábora a bylo mě tam vždycky strašně smutno, hrozně. No tak jsem si řekla, když už jsem potom měla svoje děti, tak aby jim nebylo smutno, takže to zajistím tak, že budu jezdit jako vedoucí. A začala jsem jezdit jako vedoucí a 40 let jsem harcovala po různých táborech jako hlavní vedoucí. 40 let. 20 let jsem jezdila do Křižanova, potom jsem vedla tábory brněnskému výstavišti, potom odboru školství, potom sociálním věcem. Ale chci se podělit hlavně o to, že jednak teda do Křižanova několik let, no nevím, jestli 2-3 roky se mnou jezdila Radek Bajgar, to vám asi něco říká. Takže dneska je z něho slavnej spisovatel a dramatik. Takže ten tam se mnou jezdil taky nějaký roky v tom Křižanově a byly to nádherné roky a on byl suprovej. A jezdilo tam spoustu takových těch vysokoškoláků, kteří si dělali brigády a takže vymýšleli prostě takové věci, jako že jsme si opíkali prostě jako salata s dětskama, s těma nejstaršíma oddílama a průšvih byl potom ten, že chodili na kontrolu samozřejmě tehdy naši páni, vysoce postavení svazáci jako manči. Takže byl problém prostě, že zrovna přijeli, když jsme opikali tady tohle seleno. Naštěstí to vedoucí všichni kryli tak a nějak jsme je prostě dali bokem, aby to nezjistili. Ale takže zážitků strašně spoustu, mám strašně, jsme si utvořili takovou partu, který jsme jezdili pravidelně. Dneska už jsou to tátové rodina, jejich děti taky jezdí na tábory a představte si, že si ještě celou tu dobu jako máme spolu kontakt a takže si ještě občas zavoláme, co kdo dělá a ale nejdůležitější nebo nejzajímavější, co jsem dělala, tak jsem 10 let vedla takzvané cigánské tábory. Dneska už by se... Takže jsem jezdila s cigáňatama 10 let jako vedoucí a to byly nejkrásnější zážitky. Prostě to byly děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Ovšem v tom táboře to bylo úžasné, jak oni se přizpůsobovali a jak prostě prožívali všechny takové ty akce, které jsme dělali. Oni na to nebyli zvyklí, že? Takže prostě neskutečně prožívali. A ty zážitky u těch táboráků, jako, jaký večer kolikrát ty oči zářily, taková ta jejich divokost, taková nespoutanost a taková... No, bylo to úžasné s nima. Nejhorší ovšem bylo to, že prostě přece jenom názor na ty romské děti byl jiný, takže odbor sociálních věcí, který to zařizoval, nikdy neřekl, že přijede 40, já jsem jim říkala černé perly, že přijedou ze 40 černýma perlama někde do tábora. No ale takže jsme měli opravdu výborné lokality, nám vybrali a teď jsme tam přijeli a já jsem vždycky nechala děti v autobusu a říkám, počkejte, já jdu oznámit, že jsem přivezla 40 černých perel. No a teď všichni koukali, co a teď vylezlo prostě 40 cigáňat. Oni byli v šoku většinou vždycky to osazenstvo toho nějakého rekreačního zařízení. A ze začátku na nás tak jak si protahovali ty obličeje, moc se jim to nelíbilo, jo, že prostě tam jedeme prostě tady s těma dětma. No ale po 3, po 4 dnech zjistili, že ty děcka jsou prostě bezprostřední, že se prostě podřizují tomu režimu, že oni si po sobě všechno uklízeli a pomáhali. Takže když jsme odjížděli, tak většinou nám všichni říkali, tak takové děti jsme tu ještě neměli a plakali. Děcka plakali, lidé z těch rekreačních zařízení taky. Takže na to mám nejkrásnější vzpomínky tady, právě tady s těma romskýma dětma. Takže bylo to úžasné. No tak dneska mám na co vzpomínat a nedalo mě to, když jsem slyšela, že jste otevřeli toto téma, tak mě to nedalo, abych se o to aspoň trošičku nepodělila.
0: No tak pokud teda jezdíte, nebo jezdila jste 40 let na tábory, tak, no, tak to mě, samozřejmě patříte do dnešní noční linky a musela jste jít s náma
1: vysílat. Mě je 80 roku už teď, že? Tak já jsem, no do 70 let jsem jezdívala.
0: Do 70? No. Paní Marie, a kde jste brala tu motivaci?
1: Já nevím,

0: je proto nadchla. No a tak se mnou prožilo 9 vnuků, prošlo tady tím. A dneska už jsou to taky vysokoškoláci a odmaturovaní. No tak jsem to tak nějak dotáhla, no. Tak teď už na to jenom vzpomínám.
1: My jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi. Vzpomněli jsme také Radka Bajgara, což je vlastně tady náš kroměřížský rodák. Tak děkujeme.
0: Že jste mě vyslyšeli. Přeju klidnou, krásnou, dobrou noc. A nashledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme milou návštěvu z Ostravy. Teď nemyslím zrovna Jaromíra Nohavicu, ale myslím paní Dášu, která se připojuje k vysílání Noční linky. Zdravíme vás, vítejte a povídejte. Letní tábory, dnešní téma.
1: Letní tábory, no já tady vzpomínám a poslouchám všechny, co volali do studia. A hodně mi to připomnělo, jak jste řekla, o té první puse. A pamatuju si, že jsem byla na táboře jako poprvé. A taky jak nějaká jiná posluchačka tam říkala, že psala rodičům, že se mi tam nelíbí, ať mě přijdou vyzvednout a prostě nic se nedělo, naši mi tam prostě nechali. Byla jsem vám sice s kamarádkou, ale vůbec se mi tam nelíbilo, nevím proč ani, ale chtěla jsem strašně domů. A mezi tím, jako samozřejmě, že tam byli kluci a tam byl takový rošťák, jmenoval se, mě se právě, jak tam jeden z posluchačů předtím říkal, že tam jedna holčička rozbil hlavu, jak se houpala, tak se mu to taky tak stalo. Právě teď nad čím uvažuji, jestli to není ten stejný klučina, který
0: mě rozbil. Že by to on vás houpal, ten náš posluchač.
1: No, teď jako já jsem na tím uvažovala celou dobu teďkom. Já si říkám, mě se tam jako nelibo. Potom tam ten klučina mi rozbil hlavu a prostě jako všechno se dělo a právě předtím, než mě ještě rozbil hlavu. Ten klučina, já vím, že to není asi politicky správné v té době, ale tam byl ten asi to,

0: stejný klučina měl, byl trošku přitěl, jak to mám říct, jako nějak hezky a prostě chtěl asi s někým, jako měl taky chtěl mít nějakou holku, tak chtěl, jako jestli já bych nebyla jeho holka, jenomže já v té době já jsem s ním nechtěla chodit, nebo nechtěla jsem, jako aby byl můj kluk, jenomže jsem neuměla říct ne. Mně to bylo jakoby, víte, co myslím, mně to bylo líto, že řeknu někomu ne. Tak jsem řekla jako, že jo, ale pořád jsem se někde schovávala, aby no jenom, že já jsem byla se svojí kamarádkou v té chatce a on přišel jeden večer a jakože, teda jakože, že jsem jeho holka, tak ať mu dám pusu, že? Takže já jsem se vždycky schovávala, spíš jsem se snažila sečit tu moji kamarádku, ať mu dá pusu. No a potom, jak... A potom právě si pamatuju, že jsme tam blbli a to a že mi ten kluk vlastně mě houpal, no a já jsem vlastně rozhoupala mě tak až moc, až jsem spadla se houpačky. A je komické, že vlastně ten předešlý posluchač říká, tady to stejné, právě jsem uvažovala nad tím, jestli to není ten, jak to říkala, jako jestli byl takový nějaký neposlušný kluk, jestli to nebyl zrovna on.
1: No, tak kdo ví, jestli ještě teď poslouchá, jestli by vás zařadil. No, tak třeba se mi ozve a vysvětlíme to, já vám když tak potom dám vědět, ale to by byla teda velká náhoda. Kolik let to je? Kolik to může být?
0: Zbytečně, ale jako 20... taky, když jsem se vůči němu cítila hrozně, jsem si říkala, ale jako já nevím, jestli se to taky tak měla, nebo má to hodně lidí, jakože fakt jako jsem tomu člověku nechtěla ublížit, tak místo toho, abych řekla, že ne, že s ním nechci
1: určitě,
0: chodit.
1: Tak to vám mohlo být kolem 12 třeba, že?
0: No, přesně, přesně, jako bylo, no, my jsme ještě byli takové. Ale jako jo, jako říkám, už jsem, jako po té době už jsem potom na tábor jako nešla, jako. Takže jako je to fajn poslouchat posluchače, kteří měli skvělé zážitky a užívali si, ale zrovna ten můj, jako, jako by udělal dojem na celý život, že jsem potom vlastně už na žádný další tábor buď nemohla, nebo nechtěla, nebo prostě jsem k tomu neměla nějaký...
1: Tak na jednu stranu můžeme říct škoda, na druhou užívala jste si léta jinak a
0: přesně
1: to
0: tak,
1: bylo fajn.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Zase tábory nejsou nafukovací, všichni jsme se tam stejně nevlezli. Takže děkuju.
0: A teď jsou i takové ty příměstské tábory, že? Takže jako možná, že to by i jako na ten jeden den vyšlo, jako, ale jo, děkuji moc krát posluchači a vám a taky přeji krásný večer.
1: Opatrujte se, telefon uložte, zase se ozvěte, budeme rádi.
0: Určitě. A jestli to je ten Michal, tak ho zdravím, jestli ještě pořád poslouchám. A doufám, že už se polepšil, no.
1: No, já myslím, že možná za těch pár let už mohl dospět. Iveta Bartošová teď zaspívá Dej mi ruku a naposledy zopakujeme telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já vítám další volající. Byla tady s námi paní Dana, která vypadla před malinkou chvilkou, takže teď jsem někoho překvapila, protože ho uvítám přímo ve vysílání. Kdo to je? Krásnou noc
1: Dobrý
0: přejeme.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc. Anna z Miroslavy volá.
0: Aničko, vítejte, jste překvapená. Ale doufám, že milá.
1: Já jsem se. Uchu slyšela vás, tak jsem překvapená. No já musím říct, že já jsem byla jen jednou, jedinkrát na letním táboře. Vzpomínám to, ale ty vzpomínky už jsou takové chabé, protože už jsou letité. To moje kamarádka, její tatínek byl hasič, takže se pobrali děti nejen z Miroslavy, ale já myslím, že z Miroslavy jsme byli jenom my dvě, ale po celém tom okrese Moravský Krumlov. A byli jsme ve Skrých, je to tábor, o kterém mluví občas František Švaříček ze Židlochovic, protože on byl tam taky, jenomže on tam byl určitě o nějaký rok dřív, protože je starší, o nějaký ten pátek. Ale já na to vzpomínám, jak jsme ráno si museli oblíct pionýrský úbor a vstyčit vlajku a dát vzdát jí čest a potom jsme měli rozcvičku, ale bylo tam krásné koupání, bylo krásné počasí, na to si vzpomínám. To bylo jediný tábor, který, a to už bude skoro 70 roků, takže ty, nedivte se, že ty vzpomínky už z té hlavy se vykouřily. Ale vzpomínám si, když jel náš syn na první tábor, a bylo to nedaleko, bylo to do Rouchovan, škola Miroslav tam měla tábor rozložený u Rybníka, u Rouchovan, to už je dneska, dřív to byl Krumlovský okres, dneska je to už Třebíčský a přijel domů, nepsal, asi se mu tam líbilo, ale Na boty, když odjížděl, tak měl zvláštní tašku a oblečení, tehdy nebyly nějaké kufry na kolečkách nebo něco, měl takový, řeklo by se, koženkou potažený papírový kufr. A když přijel, tak ten kufr jsem musela nechat na dvorku, protože gumáky, tenisky, všechno bylo zablácené, bylo to v prádle a to prádlo bylo, dalo by se říct, nenošené. A on nosil celý 14, nosil jedny trenýrky a jedno tričko. Tak to šel ta gumička na těch trenýrkách, ta se dala ta špína škrabat, jo, a že nikdo na to asi nedohlídl, nebo se mu to líbilo, hodilo, že tak může chodit, takže trenýrky jsem močila jak dlouho a tričko si pamatuju dnes, že bylo bílé se žlutým proužkem a trenýrky červené. Takže to mám vzpomínku a on byl asi na dvou a dcera ta byla na více a vím, že byla i na mezinárodním táboře v Hradce nad Moravicí. Ale už jsou to Jaruško léta, protože už jsou to letití lidé a už mají svoje vnuky odrostlí a dcera už je babičkou, takže já asi nepamatuju, že by dostala nějaký dopis, že jí je smutno nebo něco takového. Možná, že psala, že chtěla nějaký peníze. Syn ne, to byl takový introvert, ten byl daleko hodnější než ona. Ona byla taková, ne dračice, ale byla taková jako by víc po tom světě taková chtěla být, nevím, jak bych to řekla, aby byla viděna. Ale dneska jsou to usazení lidé a mám z nich radost. Takže takové jsou zážitky z táboru, takže takhle.
0: Děkujeme za ně. Za chvíličku se budeme odpojovat, noční linka bude končit,
1: ano,
0: takže na čase se rozloučím.
1: Vám také a ať se daří všem a mějte se. Dobrou noc.
0: Milí posluchači, dnešní noční linka patřila vzpomínkám na letní tábory. Děkujeme, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, radosti, malé i velké dobrodružství, která k létu prostě patří. Přejeme klidnou noc, ať se vám zdají ty nejhezčí sny a těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo, nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo Divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.

0: kašidele. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti, to všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976 a to hodně, hodně dlouho. No a divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dodeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
2: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb, ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a frrrr, celé králíče ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma na hřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů, hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je. Se svýma mohouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píší. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansálská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Mě tak dobře v mé mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek vonavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořána na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguilles, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřik, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou z prachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehňaty mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom běží psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou dva pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cúpe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká vědro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plaňkových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný, novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím bírokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal, vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porotním období, a v tiskárně byly oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel, páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
3: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal, činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzal činění tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka? Nebo opět zní žaloba? Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu ukrývati se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
2: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukradl, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje, a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat a že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl, tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I oni, pane Brute.
3: Václav Kulhánek, známý Poberta Dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlapovat v šedivé trestnické kazajce než na svobodě a ve svátečním kabátě, takto ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléhník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl nic naplat. Pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po desáté policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudily nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. Představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, líbrový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení, po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej, ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka. A podle obžaloby je 42-letý, ženatý, bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský. A pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstraniti chudokrevnost, povzbuditi vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posíliti pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagyrické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě, je těžko moderní vědou podstatu spagyrického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencí. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce známého doktora Šipka uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. 2 kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
2: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
2: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásného, čistého muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel ji musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
4: Lidové noviny, 8.9.1939.

0: Tematicky se stránky na Dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření. Co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nichž ležím už týden a jež jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek.

0: roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jich dobrý 20 minut. K nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut. Takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera? Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich. Jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají ji hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. A které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zadrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist z tůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možno. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok, tedy jenom tady, dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
1: Divadlo pro vaše uši. Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začátek.

Čít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospůdky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam. A já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmikl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá loď za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížly oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Někdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupl si na hlavu a nohy dal nahoru, jak napůl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím hups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun. A byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal bíku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak, opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v Luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla, si opravdovej frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že jí sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že ji sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů, výhybek na trati.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí.